0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Například východ slunce a vítr ve větru.

si za nej rekol by nič. Jo, karton na bolek a taký porcelán. Som odrej.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, tomu zní. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A s cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle na šistanty, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáček, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
5: Ano, a dám to do vody.
2: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom takto společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám? Prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím. Jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchyřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch vdolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním. Jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne. Protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo? Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Piví.

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionu, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

0: udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to se Žatcem a chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea chmele na světě.
1: Že to pí-

0: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea Chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
1: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
0: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
1: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
0: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
1: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc jako nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
0: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
1: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
0: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
1: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů.

0: Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Rýdlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Rýdlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Rýdlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Rýdlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodlen z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal tím zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem?
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes do Žínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekněme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo.

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižní Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má ku podivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme tahli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Znojmo v nadcházejícím školním roce opět spustí projekt Kroužky dětem pro znevýhodněné rodiny. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Fotbalisté brněnské Zbrojovky vyhráli nad Zlínem 3-2 a dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na projekt Kroužky dětem vyčlení Znojmo v následujícím školním roce 300 tisíc korun. Příspěvek na volnočasové aktivity je určený rodinám v nepříznivé životní situaci. Na kroužky pro jedno dítě do 15 let můžou od města získat maximálně 2200 korun. Žadatelé musí mít trvalý pobyt ve Znojmě a splnit i další podmínky, vysvětluje mluvčí radnice Petra Šuláková.
3: Podpora je určená těm rodinám, které splní stanovené podmínky projektu a mezi ty uznávané důvody patří například pobírání vybraných sociálních dávek, dávek pěstounské péče či jiných dalších. A ty žádosti budeme přijímat od 1. října do posledního listopadu letošního roku.
2: Schválené příspěvky město rodinám vyplatí do konce dubna roku 2027. Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na víc než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na hřišti jsou zpevněné silnice, zelené plochy i železniční přejezd se závorami, uvedl krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele Asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
4: Když bychom to konkrétně stáhli tý loňský sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky Brno v Šancelize porazili Zlín 3-2 a po 5 odehraných zápasech mají na kontě 10 bodů. V zápase dvakrát vedli, Zlín ale dvakrát vyrovnal po rohových kopech. Vítězství zařídil ve 3. minutě nastavení hlavou obránce Filip Vedral, pro kterého to byla první ligová trefa kariéry.
5: Já si myslím, že jsme tam tak nějak jako instinktivně, já i vlastně Kaká zůstali, že jsme věřili, že tam může přijít nějaký dobrý centr a naštěstí se to povedlo. Tam dal skvělej centr a pak jsem tam se, já myslím, to bylo s Nombilem nějak přetlačil a naštěstí jsem to trefil dobře, že vlastně ani brankář nesil zareagovat na to. Počasí.
2: Dnes na jižní Moravě očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Slabý během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr a biozátěž pro dnešek střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dávejte na silnici 395/13 v Syrovicích na Brněnsku. Bouralo tam osobní auto, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty a příjemné ráno vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno v neděli 30. srpna roku 2026. Máme 4 minuty po 5. hodině, začíná naše ranní vysílání. Své svátky dnes slaví Vladina a Kim, tak vše nejlepší přejeme. A když už je řeč o kalendáři, tak nahlédneme do kalendáře, podíváme se na kalendárium, na významné události, které se udály v minulosti právě tento den. Čeká nás také jazyková dílnička věnovaná pejskům. A pokud jste si při procházce s pejskem centrem Brna, ačkoliv kdo by chodil s pejskem do centra, tak jste si mohli všimnout na té procházce, že spáry a různé díry v chodnících na několika místech zaplnily mozaiky. Je to

0: mikrofonu i teď je Janis Moras. Až do 9. hodiny raní přeji vám pohodové vstávání, pokud už vstáváte, a mějte krásné nedělní ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Pomalu nám doznívá píseň Ještě tě mám plnou náruč, zpíval nám Jiří Korn, takto na úvod ranního vysílání Českého rozhlasu Brno v poslední srpnovou neděli 30. srpna 2026. Máme 2 minuty před 17:15 a pojďme se podívat, co se v tento den dělo v minulosti, s čím je tedy i spojen, protože třeba v církevním kalendáři dnes najdeme svatého Fiakra ze 7. století. Ten je patronem zahradníků, kovářů, bednářů i notářů. On sám byl poustevníkem, jeho jméno nesou nájemní kočáry, tedy fiakry, které se objevily v Paříži a své první stanoviště měly před domem, který měl svatého fiakra vyobrazeného na štítu, takže taková je spojitost mezi kočáry a svatým fiakrem. Před 157 lety byl zahájen pravidelný železniční provoz na trati Brno-Přerov. Trať byla dobře vybavena zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, ve stanicích se nacházely telegrafní přístroje, jízda vlaků se zabezpečovala elektrickým zvonkovým návěstním zařízením. Podle prvního platného jízdního řádu zde jezdilo 14 párů vlaků. Před 107 lety se narodil Jiří Orten, básník, vyznačoval se přímo horečnatou mimořádnou tvořivostí. Postupně v jeho poezii stále silněji zazníval pesimismus, pocity odcizení a možná i předtucha smrti. Zemřel v pouhých 22 letech, když ho přejela německá sanitka. 30. srpna roku 1935 prezident Tomáš Garrigue Masaryk předal na zámku v Lánech rektorovi Masarykovy univerzity Janu Krejčímu nový rektorský řetěz. Audience se zúčastnil i profesor Karel English, první rektor Masarykovy univerzity a zároveň guvernér Národní banky, který se o pořízení této první univerzitní insignie zasloužil. A před 12 lety se judista Lukáš Krpálek stal na mistrovství světa v Rusku historicky prvním českým mistrem světa v judu. Kromě toho je dvojnásobným olympijským vítězem z let 2016 a 2021. Třikrát se stal také vítězem ankety Sportovec roku. Tolik dnešní první kalendárium, 17:15 ukazují aktuálně hodiny. Připraveni jsou pánové Zmožek, tedy Marcel a Jiří. No a potom už nás čeká první předpověď počasí. Pěkné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno přeje od mikrofonu Janis Moras.

0: počasí.
1: Teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují v rozmezí od 12 do 15 stupňů, nejnižší teplota aktuálně na dvou místech, a to v Nemochovicích a v Brodě nad Dýjí, ta nejvyšší je teď ve Znojmě Kuchařovicích. Čekáme dnes většinou slunečné počasí a letní teploty, většinou bude polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty budou dnes o něco málo vyšší než včera, vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Předpokládané množství srážek 0 až 1 mm, rozptylové podmínky ráno a poté v noci mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Slunce vyjde 6 minut po 6. hodině ranní a zapadne 2 minuty před 7:45. Tolik dnešní první počasí, už za chvíli je tu Jiří Trachta a jeho jazyková dílnička.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hana Zagorová nám zpívala Náš dům zní smíchem. Já věřím, že vaše domy znějí smíchem, možná ne úplně teď, chvíli před 17:30, ale přes den, že budete mít veselo a že vám to zpříjemní tedy ten den, tu náladu i naše vysílání. No, máme 5:22, čeká nás za chviličku jazyková dílnička, ale já jsem si říkal, že bych reflektoval trošku svůj včerejší zážitek sportovní, protože jsem se nakonec nečekaně vydal jako fanoušek na zbrojovku Brno, která hrála ze Zlínem, tak my teď nevysíláme i pro Zlín, ale přeci jenom je to trošku pikantní, byl to velmi napínavý souboj tady těchto dvou moravských celků. Papírově to vypadalo, že zbrojovka bude mít navrch, ale nakonec to bylo poměrně slušné drama, už to vypadalo, že se budou dělit body, ale nakonec tady zbrojovka strhla to vítězství na svou stranu a bylo to velmi euforické, teda po dlouhé době takto, takže věřím, že fanoušci zbrojovky možná ještě teď vyspávají, takže nás neslyší, ale prostě nedá se, když člověk musí vstávat i po takto krásném sportovním zážitku. Tak to bylo něco málo ze sportu a jak jsem říkal, Jiří Trachta už je připraven a dnes nás čeká jazyková dílnička, která bude věnovaná trošku pejskům, takže pejskaři, především vy z Bystřete, právě pro vás má dnes Jiří Trachta velmi zajímavou věc.
1: V dnešní jazykové dílničce se podíváme na pojmenování, která lid vytvořil pro naše kamarády pejsky. Králem v množství jmen je Jezevčík. Na Slovácku se dá zaslechnout i Jozevčík, u myslivců Jamník, Dakl, Daxl nebo Daklík. Ta poslední převzali naši předkové z němčiny, kde Dachs je jezevec. V brněnském Hamtecu jsem zaregistroval pojmenování lochnař, to je ten, co vyhání zvířata z lochen, tedy z děr. Na Moravě se psům často říká čokli. Toto slovo pochází z romského džukel, což je pes. V brněnském Hamtecu to však není nijak hanlivé slovo. Hamtec má spoustu variant pojmenování psů. Například vorgl je oříšek, čokl do kapsíře pak malý pes, čokl interiér zase pokojový pes. Čokl v šolně je pes v oblečku a štrásteriér neboli štreková směska je nečistokrevný pes. A nesmíme zapomenout na létkaře, což je pes chňapající po lítkách cyklistů. Hamtec dechá.
0: Hantec dechá i díky Jiřímu Trachtulcovi. Další jeho dílnička zazní opět v sobotu ráno, tak se na ní těšte. To, co zazní teď, je píseň El Bacalao Julio Iglesias a za chvíli zprávy s Jakubem Večeřou.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lesníci upozorňují návštěvníky Bzenecké Doubravy na Hodonínsku na nebezpečí pádu polámaných a vyvrácených stromů. Silný vítr způsobil značné škody v lesích mezi Bzencem, Pracovem, Vacenovicemi a Strážnicí. Následky budou Lesy České republiky odstraňovat do konce roku. Jihomoravští hygienici letos zatím evidují víc než 100 případů infekcí ze zahraničí. Ty si přivezli cestovatelé z dovolených, hlavně ze vzdálenějších destinací. 10 nakažených zaznamenali epidemiologové u dětí ve věkové kategorii 1 až 4 roky. Podle Renaty Ciupek z krajské hygienické stanice se lidé v zahraničí nakazili třeba žloutenkou typu A nebo průjmovými infekcemi. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat. Vyhlavské zoo se dnes loučí s prázdninami. Na programu jsou divadelní představení i tvoření pro děti. Dále se návštěvníci můžou od 10 do 14 hodin podívat na komentovaná krmení u žiraf, medvědů malajských nebo tapírů jihoamerických. Připravené jsou i další doprovodné aktivity. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i s většinou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Koryčany náměstí. Ta bude od zítřka 31. srpna do 7. září pro linku 650 v obou směrech přemístěna na hlavní komunikaci. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu IDS.jmk.cz. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 6 minut po půl šesté dospíval Petr Muk své něžné dotyky na vlně Českého rozhlasu Brno. Spáry a různé díry v chodnících na několika místech v centru Brna zaplnily mozaiky. Je to dílo dvojice studentů, kteří se tak snaží zkrášlit své okolí a zároveň uplatnit ve veřejném prostoru svoji kreativitu. Reportáž si pustíme za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: podívej se, už svítá.
1: Dívám se, jestli svítá, no možná začíná svítat. Každopádně tvoření mozaik v brněnských chodnících je neobvyklý koníček Matěje Krajíčka a Simony Hochmalové. Tímto způsobem zatím zkrášlili 8 míst. Na třídě kapitána Jaroše v Brně vznikla například mozaika s nápisem Tancuj. Nejnovější dílo tvořila dvojice společně s dětmi z výtvarného příměstského tábora v areálu vojenské nemocnice. A my se tam podíváme už za chviličku.

0: Tak to byla Lucie Vondráčková, máme chviličku před 6:15 a pojďme se teď podívat na zajímavý koníček tvoření mozaik v brněnských chodnících a na nejnovější dílo v areálu vojenské nemocnice.
1: Ale zase
2: vylepíme mozaiku.
3: A smáte z čeho? Ten z kachliček?
4: Kolem jdoucí se zastavila u skupiny děvčat sedících na chodníku kolem vznikající mozaiky. Jednotlivé kousky rozdělují speciálními kleštěmi. Matěj Krajíček dostává tyto otázky při tvoření na ulici pravidelně.
5: Co tady děje? Jako já na to vždycky rád odpovím, ale jako by ty hlasivky už to dáno.
4: Směje se Matěj a vypráví o tom, jaký význam pro něj má street artové umění.
5: Já jsem se sám sebe ptal vlastně, co ten street art jakoby je. Došel jsem k nějakému závěru, že ten street art opravuje ulice, dělá je barevný, dělá je možná i třeba bezpečnější a hravý a já bych se o to rád pokusil doslovně.
4: S negativními ohlasy se Matěj ani Simona moc nesetkávají. V Brně od města dostali zelenou i přesto, že tvorbou mozaik zasahují do veřejného prostoru.
5: Ty ohlasy od těch lidí tak jsou strašně pozitivní a nás to hrozně jakoby těší, motivuje nás to tvořit dál a myslím si, že díky tomu to tak vnímají i ty města.
4: Pochvaluje si Matěj. Tvoření mozaiky ale není hodinová záležitost. Celý proces od příprav po finální leštění trvá klidně 3 dny. Často dvojice zůstává na místě až do noci a brzy ráno se zase vrací. Fyzickou náročnost potvrzují Barbora Dokoupilová a Emma Vaňharová z příměstského tábora klečící nad mozaikou.
6: Ani v půlce ještě nejsme, takže ještě dlouho to bude trvat. Je to náročný, ale myslím si, že to bude stát za to.
7: Za tu práci to stojí.
4: Přes 2 roky dokumentuje Matěj svou tvorbu na sociálních sítích. Lidem chce ukázat, že ulice neničí, ale opravuje. Andrea Němcová, Český rozhlas.

0: světový.
1: Počasí.
2: Teploty na jižní Moravě stále v rozmezí mezi 12 a 15 stupni. Nejchladněji máme teď v Brodě nad Dyjí a nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. Čekáme dnes většinou slunečné počasí a letní teploty. Bude polojasno, přechodně může být zvětšená oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout také přeháňka a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr a předpokládané množství srážek je 0 až 1 milimetr. Rozptylové podmínky ráno a poté v noci mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré a biozátěž pro dnešek střední, tedy stupeň číslo 2. Sluníčko vyjde za nějakou čtvrt hodinku už 6 minut po 6. hodině raní a večer zapadne 2 minuty před 7:45. Tolik počasí se mnou už za necelou půl hodinku nám více prozradí brněnští meteorologové.
3: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla jedna z nejznámějších písniček, jedné z nejznámějších kanadských country popových hvězd vůbec. Shania Twain nám zpívala You're Still The One. Na Českém rozhlasu Brno v neděli 30. srpna máme 7 minut před 6. hodinou raní. Tato kanadská popová, nebo country popová hvězda oslavila loni už 60, ale zpívají to určitě pořád parádně. Jedna z dalších písniček, které nestárnou. Máme chvíli před 6, ale každý všední den krátce po 11. hodině se prostřednictvím našeho vysílání můžete setkat se zajímavými osobnostmi a zkušenými odborníky. Příkladem může být Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno bez 26. srpna, do kterého zavítala krajská epidemioložka Renata Ciupek. Varovala před nemocemi, které nám v podzimním období hrozí, a také prozradila, jak jim předcházet. Možná vás překvapí, že se zaměřila i na správné větrání, což mi připomíná, že dělám zřejmě dobře, když jsem si teď otevřel okno. No, pojďme si poslechnout epidemioložku Renatu Ciupek.
1: Je potřeba, abychom ať už v domácnostech nebo v kancelářích, ve školách, abychom správně větrali, abychom se neuzavírali příliš, protože jednak vzhledem tedy k té koncentraci lidí pohromadě je větší riziko přenosu zejména virových nákaz, pak už s těmi patřičnými důsledky je tam potřeba také právě jak si obměnit ten obsah vzduchu, který v té místnosti je, ale zároveň si nezatěžovat náš rozpočet tím, že bychom takzvaně topili Pánu Bohu do oken. Ta správná metoda je, že větráme krátkodobě do kořán otevřeným oknem a v průběhu zhruba 5 minut je možné, že se nám ten objem vzduchu v místnosti rychle vymění a pak to okno zavřeme a zase třeba podle potřeby, podle množství lidí v místnosti a podobně zhruba za hodinu učiníme to též a takto pravidelně tedy větráme. Zcela nesprávné je, pokud máme otevřenou ventilačku celý den, tím pouze tu místnost ochlazujeme, ten objem vzduchu, ta takzvaně ta vzduchová kostka se nám nevymění a ještě nám může tahnout na záda. To znamená, máme tam těch faktorů více a efekt se rozhodně nedá srovnat s tím oknem do kořán.
0: Takže, jak se říká, větrat krátce, intenzivně, ať se vám ten vzduch tam pročistí, vymění, což já jsem teď udělal, ještě jsem si shodou okolností opatřil takové ty hodinky, které vám třeba poradí, že máte vstát, trošku se projít, že už dlouho sedíte, takže já jsem to spojil, vstal jsem, prošel jsem se, otevřel jsem si okno a budu tady mít ještě lépe, ještě čerstvěji. Pokud vás téma zaujalo, tak celou poradnu s krajskou epidemioložkou Renatou Ciupek si můžete zpětně poslechnout také na našem webu a v aplikaci a na webu Můj rozhlas.cz a určitě nebudete litovat, pokud si nás hodinu před polednem naladíte i příští týden. Už zítra, tedy v pondělí 31. srpna, se totiž můžete těšit na hodně důležitých informací a můžete se dozvědět třeba to, jak dobře nastartovat nový školní rok. Radit bude psycholožka Petra Zacharieva Kočí. No a neméně zajímavě budeme pokračovat i v dalších dnech. Veškeré informace najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Teď ještě písnička do celé Kristina Horehroně a potom opět zprávy. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno si nechá zpracovat dokument pro efektivní řízení města při povodni. Zlínský kraj chce rozdělit téměř 20 milionů korun mezi 6 obcí na modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Fotbalisté brněnského Artisu mají první ligovou výhru. V Pardubicích zvítězili 2-1 a dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ochránit lidi a jejich majetek při povodních má Brnu pomoci harmonogram činností Městské povodňové komise. Radní města tento týden na své schůzi schválili výběrové řízení na zpracovatele tohoto dokumentu. Ten pak vypracuje plán komplexního řízení veškeré infrastruktury města při povodni a zajistí vývoj webové aplikace. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 5 milionů korun. Harmonogram by měl být hotový za 1,5 roku, doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
2: V harmonogramu budou zpracovány různé scénáře pro varování obyvatelstva a evakuace, uzavírky dopravní infrastruktury, opatření na kanalizaci a vodovodech a také opatření při hrozbě přelití protipovodňových opatření nebo při povodních na přítocích brněnských toků.
0: Boskovice opraví část bytů pro seniory v domově s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Město schválilo výběr stavební firmy, která bude mít rekonstrukci na starost. Radnice za zakázku zaplatí téměř 7,5 milionů korun. Jde o třetí etapu postupné modernizace.
3: Řemeslníci budou během této etapy pracovat ve 12 bytech a v jedné kanceláři. Upraví koupelny, aby byly bezbariérové, kromě toho taky vymění elektroinstalaci nebo rozvody. Rekonstrukce nenaruší chod domova. V celém zařízení je celkem 39 bytů a město je postupně opravuje. Jde o první větší investici od 90. let. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Stříteš nad Bečvou. Obce je chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodů a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Rozdělení peněz musí ještě schválit krajští zastupitelé na zasedání 14. září.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno si připsali v 6. ligovém kole první výhru. V Pardubicích zvítězili po obratu 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili a využili aktuální nepohody pardubického týmu. Pokračuje hlavní trenér Artisu Roman Nádvorník.
4: Druhý poločas, tak si myslím, že ta naše aktivita i ta hra byla daleko lepší. Malinko nám pomohlo, že Pardubice se trošičku zatáhly. My jsme teda chviličku dobejvali, by nebylo tak jednoduchý, ale musím hráče pochválit za obrovské nasazení a bylo vidět, že prostě si za tím vítězstvím jdeme víc jak soupeř a dali jsme 2 góly a jsme za to rádi.
1: Počasí.
0: Dnes na jižní Moravě očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Lovčičky. Ta bude od zítra 31. srpna do 7. září přemístěna k parkovišti u křižovatky v centru obce. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno v neděli 30. srpna 2026, 4,5 minuty po 6. hodině máme aktuální čas. Je tu poslední srpnový víkend, je tu poslední srpnová neděle a je tu také nedělní kalendárium, do kterého nahlédneme už za chvíli. Všimli jste si v tomto období keřů obsypaných oranžovými kuličkami, které vypadají jako malé korálky? Tak to teď vypadá u Blatničky, nedaleko Veselí nad Moravou. Na samozběr rakitníku můžete přijít až do října a my vás tam vezmeme po 6:30. Vydáme se také do světa volejbalu. České volejbalové reprezentantky navštívili ve volném dni při mistrovství Evropy v Brně beach volejbalový turnaj na Sokolském koupališti na Přehradě. Jestli by je lákalo se z haly přesunout na písek, to uslyšíte před 7:00. Uslyšíme také brněnské meteorology okolo 6:45 a samozřejmě uslyšíme také písničky, které nestárnou. Už za chvíli Marie Rotrová. U mikrofonu Janis Moras až do 9. hodiny ranní, pohodové nedělní ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Já si počkám, písnička, která právě dozněla na vlně Českého rozhlasu Brno 7:03, vy už čekat nemusíte, je tu další dnešní kalendárium. 30. srpna 1948 se v Brně narodil operní pěvec Jan Markvart. Začal zpívat v proslulém dětském sboru Františka Líska, později ve studentském sboru pod vedením Lubomíra Mátla. 1. ledna 1984 se stal členem a o měsíc později už solistou operního sboru Brněnského národního divadla. Byl zván na vystoupení do světových operních domů i do Zlaté kapličky v Praze, kde záhy rozšířil soubor opery a zařadil se k předním představitelům. Před 73 lety byla v brněnské Bystrci na Mníší hoře založena nová zoologická zahrada. Brněnská zoo sice nepatří mezi ty největší, ale drží například prvenství v odchovu šimpanze v Československu z roku 1967 a také mláděte ledního medvěda z roku 1976. 30. srpna 1959 byla slavnostně otevřena nová část brněnské hvězdárny. Jednalo se o budovy s přednáškovým sálem, malým planetáriem, dvěma pozorovatelnami, pracovnami a dílnou. Všechny zemní a pomocné práce vykonali bezplatně nejrůznější brigádníci v průběhu 26 000 hodin. A samotné město Brno pak stavbu dotovalo částkou 430 000 korun. 30. srpna 1979 zemřel ve Zlíně František Přikryl, rodák z Jarohněvic na Kroměřížsku, grafik a ilustrátor. V roce 1951 začal spolupracovat s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem. Vytvořil na 800 ilustrací k jejich cestopisným knihám. A před 37 lety opustil tento svět etnograf, muzejní pracovník a také lidový vypravěč Gustav Imríšek. Pocházel z Bratřejova. Ve Vizovicích založil rozsáhlou muzejní expozici, stál u zrodu valašského krůžku a cymbálové muziky a vydal například také knihu Čertoviny z Valašska. Tolik dnešní kalendárium, už za chvíli počasí s brněnskými meteorology, ale už teď kapela Beatles.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

Santana.

0: počasí.
1: A to přímo s brněnskými meteorology, konkrétně dnes a teď s Mojmírem Martanem. Pěkné nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Je pěkné na jižní Moravě?
2: Je pěkné, je skoro jasné nebo polojasné. Teploty mezi 11 a 15 stupni.
1: To je ta aktuální situace, jak to bude vypadat v těch hodinách následujících a potom po celý den?
2: Většinou by mělo být polojasno, i když přechodně se může objevit i zvětšená oblačnost, ale jen s malou pravděpodobností přeháňky. Odpoledne dosáhneme teplot od 27 do 30 stupňů, slabý proměnlivý vítr, v průběhu dne přechodně vítr mírný, jihozápadní nebo jižní.
1: Jaká bude situace v noci na pondělí?
2: V noci by mělo být polojasno až oblačno, krádnu se bude postupně zatahovat a v západní části kraje nelze vyloučit místy déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů, pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Dnes očekáváme maximálně takové vlastně letní teploty, bychom řekli průměrné letní teploty. Jaké jsou ale ty rekordní teploty ze 30. srpna?
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2015 v Diákovicích, a to 35,4 stupně Celsia. Nejnižší teplotu půl stupně nad nulou tu mám ze dvou míst. Jednak byla naměřena v roce 1933 ve Štítarech na Znojemsku a potom také v roce 1947 ve Strážnici.
1: Tak to byl Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu s podrobnou předpovědí počasí. Mojmíre, děkujeme a těším se příště na slyšenou.
2: Na slyšenou, hezký den.
1: Já už jen doplním, že biozátěž je pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Sluníčko vyšlo před nějakou čtvrt hodinkou, dnes 6 minut po 6. hodině raní a 2 minuty před 7:45 večer opět zapadne. Tolik počasí, za chvíli pro vás budu mít tip na článek z našeho webu a mějte krásné ráno, za chvíli slunce v duši z kapely Nightwork.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Já věřím a doufám, že máte slunce v duši. Sluníčko máme na obzoru od 6. hodiny a 6. minuty, takže kapela Nightwork nám to teď jenom tak potvrdila nebo připomněla, že bychom měli mít slunce v duši. No a já jsem sliboval, že pro vás budu mít tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz, protože s končícím srpnem a začátkem září a začátkem školního roku se nám blíží také oslavy Českého rozhlasu Brno. Od prvního rozhlasového vysílání na Moravě totiž uplyne právě 1. září, tedy v úterý 2026, už 102 léta uplynou a posluchači mohou až do konce září soutěžit o výtisky knihy Temné letopisy moravské. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte signál Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát, volejte k nám do studia na číslo 726465200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Já už dopředu přeji hodně štěstí a těším se na vaše zavolání, ale pozor, soutěž startuje opravdu až v úterý 1. září. Dnes je zatím neděle 30. srpna. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na projekt kroužky dětem vyčlení Znojmo v následujícím školním roce 300 000 korun. Příspěvek na volnočasové aktivity je určený rodinám v nepříznivé životní situaci. Na kroužky pro jedno dítě do 15 let můžou od města získat maximálně 2200 korun. Žadatelé musí mít například trvalý pobyt ve Znojmě a pobírat vybrané dávky, informovala mluvčí radnice Petra Šuláková. Schválené příspěvky město rodinám vyplatí do konce dubna roku 2027. Dělníci v Hodoníně dokončili nové dopravní hřiště v areálu základní školy Vančurova. Práce vyšly na víc než 16 milionů korun. Děti z Hodonína a 17 spádových obcí ho budou moct využívat od září. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele Asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí. Nový atletický ovál dnes slavnostně otevřou v Moravských Budějovicích. Škvárovou dráhu tam nahradil moderní povrch. Stadion teď nabídne lepší podmínky nejen pro běh, ale i pro další atletické disciplíny. Součástí investice za téměř 50 000 korun jsou i nové prostory pro fotbalisty. Fotbalisté zbrojovky Brno v Šancelize porazili Zlín 3-2 a po pěti odehraných zápasech mají na kontě 10 bodů. V zápase dvakrát vedli, Zlín ale dvakrát vyrovnal po rohových kopech. Vítězství zařídil ve třetí minutě nastavení hlavou obránce Filip Vedral, pro kterého to byla první ligová trefa kariéry. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Koryčany náměstí. Ta bude od zítřka 31. srpna do 7. září pro linku 650 v obou směrech přemístěna na hlavní komunikaci. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Z Motorestu jsme se, tedy na Motorest, do Motorestu jsme se vydali s Petrou Janu a jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno 7 minut po 6:30. No a za chvíli nás čekají keře obsypané oranžovými kuličkami, které vypadají jako malé korálky. Tak to teď vypadá u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Na samozběr rakitníku můžete přijet až do října a my vás tam vezmeme už za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Se zahradními nůžkami, přepravkami nebo kyblíky můžou lidé vyrazit do plantáží u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Až do října je tam samosběr rakytníku. Zájemci si můžou nastříhat celé větvičky s oranžovými bobulkami, ty potom zamrazit a kuličky oklepat. Plody se zpracovávají na šťávu, se kterou se dá dále pracovat.
1: Odstřihněte celou větvičku. Potom si odstřihněte ty velké trně, které tu a tam nějaké jsou, aby při tom zpracování jste se nenapíchali. Odstřihněte prebytočné lístočky a hodíte do kyblíka. A jako vidíte, je to velmi rychle, protože ty větvičky jsou úplně extrémně obsypané.
2: Majitel sadu Martin Smetana mi právě dává instrukce, jak správně větvičky ostříhat. Zájem je podle něj velký, lidé přijíždí i zdaleka. No a to potvrzuje i pan Ivan, který k nám právě míří. Přijel ze slovenského Vrbového.
3: Půjdem okolo Moravsko-Lieskovou dosadou a vím, že to je tu, tak oberem a jdem dalej. Jsem to prvýkrát. 2 kila paní manželka odšťavuje a robí šťavu.
2: O kousek dál se k větvím natahuje i Ondrej. Při cestě domů do Prahy od příbuzných ze Slovenska se tu stavil s manželkou.
4: Já to dělám doma, my máme doma rakytník už asi 20 let, ale bohužel toho roku nám nezarodil, respektive to, co zarodil, tak snědli špačci. Nicméně tady v té spodní části jsou přece jenom ty bobule aspoň trošku jako šťavnatý, vybrat se dá. Je ho tady spousta, to jsem ani nečekal. Počítám s tím, že i do budoucna, kdyby nebyl doma a měl bych tady někde cestu, takže se tady zastavím. Hlavně z toho dělám sirup. Dělám to za studená. Je to vynikající.
2: Pochvaluje si, že je v rakytníku hodně vitamínů. Nevyrábí se z něj ale jen sirup, dodává majitel Martin Smetana.
1: Kuličky se potom rozmixují a vznikne z toho šťava, což je vlastně taká ta hlavná věc, z které se dá vyrobit všechno ostatné. Ta šťava je dost kyselá, takže je dobré ji osladit, radšej medom než cukrom. Potom z té šťavy se dá vyrábat marmeláda, alebo dá se využít i normálně k mesu, tam, kde potřebujete dát trochu kyselější. Rakytník obsahuje velké množstvo vitamínu C, a co je výhoda, že ani teplnou úpravou se ten vitamin C neničí.
2: Letošní úrodu hodnotí jako dobrou.
1: Výhoda rakytníku je, že netrpí ani suchom, ani mrazmi, takže zatím, co veľa ovoci aj nám pomrzlo, tak rakytník je vždycky taká stabilná záchrana. On, jak pochází z těch chladných oblastí, tak mraz ho len tak nezaskočí. Normální sadár je většinou musí chodit do toho sadu 2x do roka, v zime stříhat stromky a v letě sbírat plody. My to máme tak, že my zavoláme těch zákazníků, aby nám přišli postříhat stromky a zároveň to sklidit.
2: Kilo větviček rakytníku s bobulemi tu vyjde na 100 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Aktuální teploty na jižní Moravě nám trošku klesly k 11 stupňům v Nemochovicích a v Brodě nad Dyjí a také v Koblí, kde je tedy aktuálně nejchladněji. Nejtepleji teď máme v Brně Tuřanech a ve Znojmě Kuchařovicích 14 stupňů, ale hned ze 4 měřících stanic nám údaje chybí, takže uvidíme, jak to bude vypadat za půl hodinky. Dnes čekáme většinou slunečné počasí a letní teploty, většinou bude polojasno, přechodně může být ale zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude pouze slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Předpokládané množství srážek 0 až 1 mm, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž, sluníčko vyšlo 6 minut po 6. hodině ranní, zapadne 2 minuty před 7:45 večer a teplotní rekordy, které máme ze 30. srpna, pochází jednak z Diákovic a jednak ze Strážnice a Štítar. V Diákovicích bylo historicky nejtepleji, a 30. srpna 2015 35,4 stupně Celsia k tomu a ty nejchladnější teploty, respektive 1 a to pouhého půl stupně nad nulou, tak tolik bylo ve Strážnici v roce 1947 a ve Štítarech v roce 1933. Dnes máme rok 2026, čeká nás další muzika, posloucháte ranní Český rozhlas Brno a už za chvíli se vydáme do světa volejbalu, beach anebo v hale. No, uvidíme, třeba to nějakým způsobem zkombinujeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla kapela Kamelot, písnička Pláž, jak příznačné, protože v našem vysílání teď spojíme beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro a mistrovství Evropy žen v klasickém šestkovém volejbalu. I to totiž hostí Brno a český tým se chystá na pondělní osmifinále proti Švédkám. Reprezentantky si ale našli i chvíli na to, aby se podívali právě na plážovou variantu svého sportu.
1: Blokařka české volejbalové reprezentace Ela Koulisiány pochází z Brna a spoluhráčkám mohla při návštěvě turnaje Brno Beach Pro sloužit jako průvodkyně.
2: Můj taťka už tady asi 20 let chodí pinkat každý úterý večer se svýma kamarádama z basketu, takže já už tady úplně od dětství na Sokoláku trávím čas s něma. Teďka už teda si občas i pinknu, když zrovna nemáme nároďák. A i na beachový kempy příměstský jsem tady chodila, takže malá zkušenost, ale profesionální asi ne.
1: Že by Koulisiány někdy zvažovala trvalejší přechod k beach volejbalu, se ale prý nikdy nestalo.
2: Taťka hodně chtěl, ale mě se do toho nechtěla. Já jsem byla takový kopítko a na ten beach přece jenom musíte být trošku šikovnější než na tom bloku.
1: Ani od libera české reprezentace Daniely Jancové se nedá očekávat, že někdy uteče z haly na písek.
3: Ne, já jsem nikdy beach nějak víc neskoušela. Já musím přiznat, že beach moc ráda nemám. Jakožto hrát ho, koukat se na něj, to mě baví, ale hrát ho mě moc nebaví. Za prvý mi trošku vadí písek a za druhý mi přijde, že dát bod je pro mě hrozně složitý.
1: O to víc Jancová podle svých slov obdivuje výkony beach volejbalových hráčů a hráček.
3: Protože je to hrozně náročný sport tím, jak je to prostě v písku jenom ve dvou velký hřiště, takže fakt obdivuju, jak ty hráči umí číst, jako libero si myslím, že to umím jako hrozně ocenit, jak umí číst ruku těch útočníků, jak zvládnou prostě vybrat ty těžký balony, takže to mě hrozně baví.
1: Turnaj Brno Beach Pro skončí na sokolském koupališti nedělním finálovým programem. Na ten už se reprezentantky v šestkovém volejbale nepřijdou podívat. Všechna koncentrace už totiž míří k pondělnímu osmifinále proti Švédsku. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Trboušany na Brněnsku otevírají obnovený sportovně kulturní areál Štouralov. Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Na koupališti Riviera v Brně je dnes festival Rivecfest. Část výtěžku ze vstupného dostane sociální nadační fond. A dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Trboušanech na Brněnsku dnes otevírají zmodernizovaný areál pod Lipami, známý jako Štouralov. Místním poskytne zázemí pro spolky i sportovce. K dispozici teď mají hřiště s novým povrchem a muzikantský domek. Do plánování dobrovolnických brigád i veřejné sbírky se zapojili desítky obyvatel, potvrzuje nezávislý starosta Trboušan Jaromír Kubant.
4: Je to sportovní areál, vlastně, který tam je historický, který dřív postavili naši otcové a dědové a už vlastně stav nevyhovoval, takže jsme to celý zbourali a postavilo se nový jakoby celý zázemí jak pro sportovce, tak i pro pořádání kulturních akcí.
2: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Dnes od 9 hodin ráno je na brněnském koupališti Riviera sportovní a hudební festival Rivecfest. Jeho součástí je charitativní běh, kterého se můžou účastnit děti od 6 let i dospělí. Návštěvníci taky uvidí například ukázku latinskoamerického karnevalu nebo se můžou zapojit do výuky tance. Na programu jsou i dva koncerty. Popisuje je mluvčí pořádající společnosti Stares Sport Martin Lísal.
5: V 15 hodin po vyhlášení výsledků zaspívá písničkář Michal Horák, vítěz Českého slavíka 2021 v kategorii objev roku. A program zakončí jako hlavní tahák večera Mňága až Djorb, stálice z Valašského Meziříčí, je na scéně už téměř 40 let.
2: Třetina ze vstupného pobutuje sociálnímu nadačnímu fondu v Brně.
6: Sport.
2: Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili v 6. kole šanceligy Zlín 3-2. Brno v zápase dvakrát vedlo zásluhou Vašulína a vlastního gólu Kopečného. Zlín ale dvakrát vyrovnal po rohových kopech. Vítězství v nastavení zařídil hlavou obránce Vedral. Trenér Zbrojovky Martin Svědík byl po zápase nespokojený právě kvůli špatnému bránění standardních situací.
7: Poprvé to byl out, to bylo varování ve 48. zhruba, pak nedohrané dvě situace, to je jednoznačná zodpovědnost, vlastně individuální zodpovědnost našich hráčů, takže proto jsme si ten zápas zbytečně zkomplikovali. Tohle to prostě se nám nemůže stávat, aby jsme dostali dva góly ze standardní situace v momentě, kdy vedeme ještě.
6: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr a biozátěž je pro dnešek střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Lovčičky. Ta bude od zítřka 31. srpna do 7. září přemístěna k parkovišti u křižovatky v centru obce. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji pěkné, dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno v neděli 30. srpna roku 2026, tedy v poslední srpnovou neděli, máme aktuálně bezmála 5 minut po 7. hodině raní a dnes bez problému vysíláme všude, jak jste zvyklí, ale za chvíli se podíváme na odstávku vysílačů, které nás v nadcházejících dnech čekají. To, co nás čeká ještě dříve, jsou dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou, jelibo knedlíky z pohankové mouky, Jarka bude vědět, jak na to. Po půl osmé se podíváme na neobvyklý koníček, tvoření mozaik v brněnských chodnících a tedy fenomén zvaný street art nebo česky pouliční umění. A dnešní tip na výlet pro nás před osmou bude mít Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Ten nás pozve na hromadný výstup na zajímavou rozhlednu. K tomu se bude určitě hodit vědět, jaké bude dnes počasí, na to se podíváme taky a samozřejmě je dobré být vybaven i nějakými těmi písničkami, nejlépe těmi, které nestárnou. Už za chvíli se severní vítr tady proletí s Jaroslavem Uhlířem a kapela Buty přiletí se svou vránou. Pěkné ráno přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Janis Moras.
8: Český rozhlas Brno.

0: 26. A poslední srpnový den, tedy zítra 31. srpna, sebou přinese odstávku brněnského vysílače Hády, z něhož vysílá Český rozhlas Brno i další stanice, včetně digitálního vysílání. Kvůli údržbě bude v pondělním čase od 10 hodin dopoledne do 15 hodin odpoledne vysílač Hády bez náhrady mimo provoz, což znamená, že se přijímače naladěné v případě vysílání Českého rozhlasu Brno na frekvenci 93,1 odmlčí. Kromě nich už od 6. hodiny raní utichne také trojice digitálních televizních multiplexů, které z Hádů vysílají. Podobně utichne také první zářijový den vysílač Děvín na Pálavě. Ten nevysílá klasické FM rozhlasové vysílání, ale šíří digitální rozhlasový signál DAB. Mimo provoz bude od 10 hodin dopoledne do 15 hodin odpoledne. Navíc z Děvína nebudou v úterý už od 6. hodiny raní vysílat ani digitální televizní stanice. A co můžeme poradit, pokud nechcete přijít o naše vysílání, zkuste si naladit vysílač Koyál na frekvenci 106,5. Některé digitální přijímače mohou sami přejít na digitální signál z jiných vysílačů a jistotu mají všichni, kteří si naše vysílání vyladí po internetu z webových stránek nebo z aplikace můjrozhlas.cz. Teď ale stále vysíláme na všech vysílačích. Stejně pojďme si pustit další muziku, za chvíli počasí.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Minutku po čtvrt na osm už máme údaje opět ze všech měřících stanic na jižní Moravě. To rozpětí je aktuálně od 12 stupňů do 15 stupňů. Nejvyšší teplota ve Znojmě Kuchařovicích a ta je nejnižší. Je hned na několika místech, zároveň Brod nad Dyjí, Pohořelice, Troubsko, Tišnov, Hájek a také Nemochovice hlásí 12 stupňů. Většinou dnes budeme mít slunečné počasí a letní teploty, bude polojasno, přechodně může být ale zvětšená oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Předpokládané množství srážek 0 až 1 mm, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž pro dnešek na dvojce, tedy střední zátěž, sluníčko vyšlo 6 minut po 6. hodině ranní a 2 minuty před 7:45 večer opět zapadne. Jaké máme teplotní rekordy ze 30. srpna? Ten nejvyšší máme z Dyjákovic z roku 2015. 35,4 stupně Celsia k tomu. No a nejnižší máme ze dvou míst, ze Strážnice a ze Štítar, půl stupně nad nulou bylo v roce 1947 na Slovácku ve Strážnici a ve Štítarech na Znojemsku v roce 1933. Tak tolik počasí a už za chvíli Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Pondělní Dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady se vás pokusí natchnout pro knedlíky z pohankové mouky. Mají prý lehce oříškovou chuť.
1: Babské rady.
2: Pohankové knedlíky mohou být netradiční a zdravější přílohou. Ideálně se hodí k houbové omáčce, ale i ke koprové, rajské nebo svíčkové. Před použitím pohankové mouky je dobré vědět, že má lehce oříškovou zemitou chuť, která je dost charakteristická. Skvěle z ní chutnají například i palačinky. Obecně se v receptech vyplatí kombinovat ji s jinou moukou, protože sama o sobě je křehčí a více se drobí. Potřebné suroviny na knedlíky s pohankou jsou tyto. 300 gramů pohankové mouky, 150 gramů hladké mouky, jedno vejce, 300 ml vody a sůl. Pro výraznější chuť této přílohy můžete do těsta přidat špetku sušeného tymiánu nebo majoránky. Ještě si připomeňme, že pohanková mouka by měla být vždy čerstvá, starší má tendenci hořknout. Proto kupujte raději menší balení a skladujte ji v suchu a v chladu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ochránit lidi a jejich majetek při povodních má Brnu pomoci harmonogram činností Městské povodňové komise. Radní města tento týden na své schůzi schválili výběrové řízení na zpracovatele tohoto dokumentu. Ten pak vypracuje plán komplexního řízení veškeré infrastruktury města při povodni a zajistí vývoj webové aplikace. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 5 milionů korun. Harmonogram by měl být hotový za 1,5 roku. Boskovice opraví část bytů pro seniory v domově s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici. Město schválilo výběr stavební firmy, která bude mít rekonstrukci na starost. Radnice za zakázku zaplatí téměř 7,5 milionu korun. Jde o třetí etapu postupné modernizace. Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Peníze mají získat Mistřice, Komňa, Lačnov, Provodov, Bystřička a Stříteš nad Bečvou. Obce je chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodů a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Rozdělení peněz musí ještě schválit krajští zastupitelé na zasedání 14. září. Lékaři v Uherskohradišťské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software z prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní, uvedla mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová. Fotbalisté Artisu Brno si připsali v 6. ligovém kole první výhru. V Pardubicích zvítězili po obratu 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili a využili aktuální nepohody pardubického týmu. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přesunutí autobusové zastávky Koryčany náměstí. Ta bude od zítřka 31. srpna do 7. září pro linku 650 v obou směrech přemístěna na hlavní komunikaci. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu idsjmk.cz. Šťastné cesty za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Vše máme ve svých rukou, jak zpívají plavci, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 8:05, dnes je neděle 30. srpna. No a spáry a různé díry v chodnících na několika místech v centru Brna zaplnily mozaiky. Je to dílo dvojice studentů, kteří se tak snaží zkrášlit své okolí a zároveň uplatnit ve veřejném prostoru svoji kreativitu. Reportáž si pustíme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tvoření mozaik v brněnských chodnících je neobvyklý koníček Matěje Krajíčka a Simony Hochmalové. Tímto způsobem zatím zkrášlili 8 míst. Na třídě kapitána Jaroše v Brně vznikla například mozaika s nápisem Tancuj. Nejnovější dílo tvořila dvojice společně s dětmi z výtvarného příměstského tábora v areálu vojenské nemocnice.
1: My lepíme mozaiku.
2: A máte z čeho? Ten z kachliček nebo
3: z kolem jdoucí se zastavila u skupiny děvčat sedících na chodníku kolem vznikající mozaiky. Jednotlivé kousky rozdělují speciálními kleštěmi. Matěj Krajíček dostává tyto otázky při tvoření na ulici pravidelně.
4: Co se tady děje? Jako já na to vždycky rád odpovím, ale jako by ty hlasivky už to dá, no.
3: Směje se Matěj a vypráví o tom, jaký význam pro něj má street artové umění.
5: Já jsem se sám sebe ptal vlastně, co ten street art jakoby je. Došel jsem k nějakému závěru, že ten street art opravuje ulice, dělá je barevný, dělá je možná i třeba bezpečnější a hravý a já bych se o to rád pokusil doslovně.
3: S negativními ohlasy se Matěj ani Simona moc nesetkávají. V Brně od města dostali zelenou i přesto, že tvorbou mozaik zasahují do veřejného prostoru.
5: Ty ohlasy od těch lidí tak jsou strašně pozitivní a nás to hrozně jakoby těší, motivuje nás to tvořit dál a myslím si, že díky tomu to tak vnímají i ty města.
3: Pochvaluje si Matěj. Tvoření mozaiky ale není hodinová záležitost. Celý proces od příprav po finální leštění trvá klidně 3 dny. Často dvojice zůstává na místě až do noci a brzy ráno se zase vrací. Fyzickou náročnost potvrzují Barbora Dokoupilová a Emma Vaňharová z příměstského tábora klečící nad mozaikou.
6: Ani v půlce ještě nejsme, takže ještě dlouho to bude trvat. Je to náročný, ale myslím si, že to bude stát za to.
7: Za tu práci to stojí. Zase
3: nemůžu. Přes 2 roky dokumentuje Matěj svou tvorbu na sociálních sítích. Lidem chce ukázat, že ulice neničí, ale opravuje. Andrea Němcová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ano, přesně ve 7:45 je čas na počasí. Teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují v rozmezí od 12 do 15 stupňů. Nejchladněji máme v Nemochovicích, Tišnově, Hájku, Troubsku, Pohořelicích a Brodě nad Dyjí, zmiňovaných 12. No a nejtepleji je ve Znojmě, Kuchařovicích, 15 stupňů. Dnes očekáváme většinou slunečné počasí a letní teploty. Bude polojasno, přechodně může být zvětšená oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout také přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Předpokládané množství srážek 0 až 1 mm. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž pro dnešek na dvojce, tedy střední zátěž. Sluníčko nám vyšlo 6 minut po 6. a zapadne 2 minuty před 7:45 večer. Teplotní rekordy ze 30. srpna. Ten nejvyšší máme z Dyjákovic z roku 2015, 35,4 stupně Celsia. K tomu bylo tehdy naměřeno. Nejméně bylo naměřeno ve Strážnici a ve Štítarech pouhého půl stupně, a to v roce 1947 v případě Strážnice, a v případě Štítar to bylo už v roce 1933. Tolik počasí. Počasí na dnešek slibuje poměrně příznivou předpověď, pokud se třeba chystáte na výlet, a na výlet nás už za chvíli pozve Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Zatím ještě předtím tedy zahraje kapela Miraj.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrála nám kapela Mirai, máme 7 hodin a 50 minut přesně a to je ten pravý čas na Českém rozhlasu Brno pro námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes vezme na rozhlednu Velký Lopeník, kam právě stoupá společně s dalšími turisty. I když já vím, že to zatím ještě tedy není pravda, stoupat teprve bude. Každopádně vítám vás v našem vysílání, pane Volku, dobré ráno.
1: Dobré ráno, no tak já už vlastně nemusím nic říkat.
0: Ale je pravda, že zatím ještě nestoupáte.
1: Ne, já jsem vyrazil, jsem zatím na cestě za dalšími výhledy z rozhledem Zlínského kraje. Druhým rokem zajišťují v dané termíny turisté ze Zlínské oblasti na vybraných rozhlednách kontroly, na kterých je možné získat do záznamníku speciální nálepky. Včera to byly výstupy na rozhledny Vysoké pole a Královec, o výletech na ně už jsme si povídali. Dnes jsou rozpisu rozhledy na Skalce u Bojkovic a na Velkém Lopeníku. A k ní se tedy vypravíme. Rozhledna na Velkém Lopeníku se svého slavnostního otevření dočkala v červenci roku 2005. Na kamenné podezdívce stojí dřevěná věž, která dosahuje výšky 20 metrů. Protože se vrchol s rozhlednou nachází na československé hranici, je na bílední, že i její stavba je výsledkem společného úsilí. Hora Velký Lopeník, vysoká 911 metrů, se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je jako biosférická rezervace i pod ochranou UNESCO. Velký Lopeník je nejvyšší vrchol Lopenické hornatiny geomorfologického podcelku Bílých Karpat. Asi 100 metrů západně pod vrcholem se nachází studánka a jde tak o jednu z nejvyšších položených studánek Bílých Karpat. Pramen tu vyvěrá přímo ze skály, akorát při současném suchém počasí vůbec netuším, jestli vůbec má co vyvěrat.
0: Já se zeptám, jak se vlastně dá na ten Lopeník dostat?
1: Tak když to vezmu ze široka a začnu tím, jak se vůbec do oblasti přiblížit, tak z okolí Brna máme dvě možnosti. Buď to po silnici číslo 50 přes Bučovice kolem Uherského hradiště, nebo po silnici číslo 54 přes Kyjov a Veselí nad Moravou. Přes samotný vrchol Velkého Lopeníku prochází severojižním směrem zelená turistická značka a pro úplnost doplním ještě modrou značku ze slovenské strany z Nové Bošáce. Na hřebenovou zelenou značku pak namazují další barvy vedoucí z okolních vesnic. Takže si můžeme velmi lehce naplánovat jak okružní cházku, tak výlet z místa A do místa B. Každopádně, ať už si zvolíme jakoukoliv variantu, vždy musíme počítat s tím, že nás čeká pořádný výstup, následovaný samozřejmě i patřičným sestupem. Z Březové je to na vrchol třeba 6 km a 500 metrů kladného převýšení. Z Lopeníku od 5 do 7 km a 350 až 400 nastoupaných metrů. Ale v tomto případě se dá popojet na parkoviště nad obcí, takže se vzdálenost zkrátí na zhruba 4,5 km a bude potřeba nastoupat jen v úvozovkách 280 metrů. Nejméně metrů, asi 240, pak nastoupáme při cestě z Mikulči na vrchu, kde je u lyžařského vleku k dispozici i velké parkoviště. Ovšem internetové mapy uvádí, že tato trasa obsahuje zpestření v podobě průchodu ohradou se zemědělskými zvířaty. Každopádně námaha bude postupně odměňována dalekými výhledy na okolní kopce a stráně už během výstupu a následně při sestupu. Takže závěrečné zdolání schodů na ocho z rozhledny a výhledy z ní budou už jen pomyslná třešnička na dortu. A kdo si jako výchozící cílový bod zvolí Březovou, doporučí vycenit si čas i na návštěvu zdejšího domečku naproti obecnímu úřadu, který po rekonstrukci slouží jako muzeum vesnického života.
0: Já se tak dívám na mapu při tom vašem vyprávění a dívám se, že tady je poměrně nedaleko památník americkým letcům, což asi možná bude souviset s tou bitvou nad Slavičínem. A ještě by mě zajímalo teda, když je to výstup na rozhlednu, jestli náhodou není vidět dokonce Trenčianský hrad v Trenčíně, protože ten je poměrně nedaleko, teda aspoň na mapě to tak vypadá.
1: Tak to si ověřím. To je zajímavý tip zase pro mě.
0: No tak vidíte, tak jsme si tak vzájemně dali nějaké tipy. Každopádně nám tip na výlet dnes dal Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Já přeju, ať dobře dojedete na úpatí a ať je ten výstup na Velký Lopeník poměrně hladký. Děkujeme a těším se někdy příště.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tak to byl tedy dnešní tip na výlet. Počasí, jaké bude, jsme už dnes slyšeli, ale samozřejmě si to ještě dnes vyslechneme a to z úst těch nejpovolanějších, tedy z úst brněnských meteorologů a s nimi se spojíme po 8. hodině, takže ještě si můžete ověřit, jestli bude to pravé počasí na to vydat se na výlet třeba na Velký Lopeník. No a to, co nás čeká ještě teď před celou a zprávami s Jakubem Večeřou, tak je muzika. Mayvood už jsou připraveni. No a já se potom budu na vás těšit. slyšet na začátku závěrečné hodiny dnešního ranního vysílání na Českém rozhlasu Brno. Hezké ráno vám přeji.
2: Český rozhlas Brno, písni

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Lidé dnes můžou mimořádně navštívit státní památky zdarma, ke vstupu je ale potřeba mít rezervaci. Venkovní koupaliště v Hustopečích i dalších jihomoravských městech hlásí o třetinu vyšší návštěvnost než loni. Zítra vyprší lhůta pro předložení státního rozpočtu na příští rok a dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu dnes můžou lidé mimořádně navštívit zdarma. Na vybrané okruhy si i přesto musí zajistit online bezplatnou vstupenku a svou návštěvu si rezervovat kvůli omezené kapacitě. Kasteláni na Jižní Moravě očekávají velký zájem. Například na zámku v Lednici už mají prohlídky vyprodané, doplňuje kastelánka Ivana Holásková.
4: My už vlastně máme dnes zcela vyprodáno, takže možná budou někteří návštěvníci, kteří přijedou jen tak trošku zklamáni, ale myslím si, že u nás bude všechno fungovat tak jako běžně v den sezóny.
2: Koupaliště ve Slavkově u Brna a v Hustopečích přišlo letos v létě o třetinu více než v minulém roce. Vyšší meziroční návštěvnost hlásí i venkovní areál na Kraví hoře v Brně, kam od června do 20. srpna dorazilo přes 65 tisíc lidí. Nejvíc návštěvníků za posledních 5 let zaznamenala brněnská riviéra. Jen do konce července do jejího areálu zavítalo přes 90 tisíc plavců. Návštěvnost byla vysoká i na dalším koupališti brněnské společnosti Stares, doplňuje její mluvčí Martin Lísal.
5: Na koupaliště Záberdovice dorazilo ve stejném období 28 tisíc návštěvníků, což je taktéž více než v uplynulých letech. Pro srovnání, 1 milion návštěvník na střediscích naší společnosti prošel přes turnikety 14. srpna, zatímco před rokem to bylo až 10. září.
2: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
6: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
2: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno v Šancelize porazili Zlín 3-2 a po 5 odehraných zápasech mají na kontě 10 bodů. V zápase 2x vedli, Zlín ale 2x vyrovnal po rohových kopech. Vítězství zařídil ve 3. minutě nastavení hlavou obránce Filip Vedral, pro kterého to byla první ligová trefa kariéry.
3: Počasí.
2: Dnes na Jižní Moravě očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírnýho západní až jižní vítr a biozátěž je pro dnešek střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávky Kyjov ČSAD ve směru do centra. Od zítřka 31. srpna bude až do 31. prosince kvůli rekonstrukci komunikace přemístěna před dům s číslem popisným 3161. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré letní ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno, bezmála 5 minut po 8 hodině raní. Je tu poslední srpnová neděle 30. srpna 2026 a není tu jen poslední srpnová neděle, ale také tímto závěrečná hodina ranního vysílání. V ní se už za chvíli spojíme s brněnskými meteorology, ti pro nás budou mít aktuální podrobnou předpověď počasí. No a když už bude řeč o počasí, tak provozovatelé koupališť na jihu Moravy hodnotí letošní sezónu jako vydařenou. Horké léto jim přineslo vyšší návštěvnost kvůli ochlazení, ale většina venkovních areálů koncem srpna zavírá. Podrobnosti nabídneme před 8:30. A tématem budou také keře obsypané oranžovými kuličkami, které vypadají jako malé korálky. Tak to totiž teď vypadá u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Na samozběr rakitníku můžete přijet až do října a my vás tam vezmeme po 8:30. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny Věra Martinová, Miroslav Žbírka, Boniem nebo třeba František Nedvěd. A to stále není vše. Do 9. hodiny u mikrofonu Janis Moras. Mějte pohodové nedělní ráno.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Chvíli před 8:45 je čas na počasí s brněnskými meteorology s Andreou Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak vypadá to, že bude. Alespoň tady za okny už svítí sluníčko. Jaká

0: A je aktuální situace na jižní Moravě?
1: Ano, je to tak, máme slunečno, skoro jasno až polojasno. Teploty se nám teďka pohybují od 18 do 15 stupňů a vítr ten nám k tomu vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Tak zatím jsou teploty pod hranicí 20 stupňů, jak to bude vypadat dopoledne a potom po zbytek dne?
1: Tak během dne čekáme převážně polojasno, přechodně může být i zvětšená oblačnost, teď už se pomalinku přesouvá od západu a jenom malá pravděpodobnost je na výskyt přehánky a ty nejvyšší teploty od 27 do 30 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude přechodně i mírný, jihozápadní a jižní do 20 km za hodinu.
0: Vyhledněme prosím ještě do noci, jak to bude vypadat?
1: Tak tam z začátku čekáme polojasno až oblačno, hlavně k ránu nám začne přibývat oblačnosti až na zataženo a v té západní části kraje se nám ale už mohou vyskytovat srážky, déšť nebo přehánky, ojediněle se nedá vyloučit i bouřka, ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů a k tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Zeptám se ještě na teplotní rekordy ze 30. srpna.
1: Tak ta nejvyšší hodnota 35,4 stupně Celsia je z roku 2015. Zaznamenali jsme ji na stanici Diákovice a minimum půl stupně máme z roku 1947 pro stanici Strážnice a tu samou hodnotu ale z roku 1933 pro stanici Štítary na Znojemsku.
0: Říká Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální a nejčerstvější informace o počasí. Přeji pěknou neděli a těším se příště naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Tak a já už jen stran počasí dodám, že biozátěž bude dnes na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Sluníčko nám vyšlo 6 minut po 6 a 2 minuty před 7:45 opět zapadne. Hezké ráno.
2: Hostem vonavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro vonavé řemeslo? Jak je inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byly Boniem, máme 8 hodin a bezmála 20 minut posloucháte Český rozhlas Brno a provozovatelé koupaliště na jihu Moravy hodnotí letošní sezónu jako vydařenou. Horké léto jim přineslo vyšší návštěvnost kvůli ochlazení, ale většina venkovních areálů koncem srpna zavírá. Podrobnosti nabídneme už za okamžik, zatímco se vydáme přes minulost.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Letošní mimořádně horké léto přivedlo na jihomoravská koupaliště více lidí než minulý rok. V Brně padaly i pětileté rekordy návštěvnosti. S blížícím se ochlazením ale provozovatelé ukončují sezónu. Tématu se teď věnuje redaktor David Jagr. Davide, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se letošní horké léto promítlo do návštěvnosti brněnských koupališť?
1: Tak všichni provozovatelé, které jsme oslovili, mluví o výrazném nárůstu počtu návštěvníků. Třeba venkovní bazény na Kraví hoře navštívilo meziročně o 17% lidí víc. V období od června do tohoto pátku jich bylo přes 65 tisíc. Větší zájem zaznamenali i areály, které spravuje městská společnost Stares. To potvrzuje její mluvčí Martin Lísal.
2: Riviéru navštívilo od začátku sezóny do 31. července celkem 90 943 lidí, což je nejvíce za posledních 5 let. Pro srovnání, miliontý návštěvník na střediscích naší společnosti prošel přes turnikety 14. srpna, zatímco před rokem to bylo až 10. září.
0: Zaznamenali stejný trend i areály mimo Brno?
1: Zaznamenali. Čísla rostla na celé jižní Moravě. Třeba na koupališti ve Slavkově u Brna a v Hustopečích přišlo zhruba o třetinu více lidí než loni. Další plavci zamířili také na nová koupaliště. V Rosicích se po 15 letech znovu otevřelo koupaliště Zátoka a k ochlazení ho od konce května do 20. srpna využilo přes 40 tisíc lidí. Další nový areál Tereza, který je v Břeclavi, pak za podobné období přivítal 37 tisíc návštěvníků. Takové číslo hodnotí provozovatelé břeclavského koupaliště jako veliký úspěch.
0: Zítra je poslední den prázdnin, dokdy si lidé ještě můžou zaplavat ve venkovních bazénech.
1: Kvůli ochlazení teď na konci srpna končí sezóna brněnským koupalištím městské společnosti Stares. Zaplavat si už lidé nemůžou ani v Hustopečích, ani ve Slavkově u Brna. Déle zůstanou otevřené nové areály, o kterých jsem mluvil. Teda v Břeclavi počítají s provozem ještě během 1. záříového týdne a v Rosicích chtějí mít otevřeno dokonce první 2 týdny v září. A ještě 2 týdny bude mít otevřeno také Kraví hora v Brně. Všechno ale podle provozovatelů záleží na tom, jaké bude v příštích dnech počasí.
0: Tak o návštěvnosti venkovních koupališť jsme se bavili s redaktorem Davidem Jagrem. Já ještě využiju, že máme trošičku času. David, snad se nebudeš zlobit na trošku osobní otázku. Já vím, že jsi tady byl na praxi teď během léta, ale stihl jsi během toho i právě nějaké to koupaliště?
1: Bohužel moc ne. Teď v posledních týdnech jsem byl asi 2x, ale jinak jsem neměl moc času.
0: Každopádně moc děkujeme za tvé příspěvky a doufám, že se ti bude dařit a že se třeba budeme potkávat na vlnách Českého rozhlasu Brno. To byl David Jagr. Davide, díky.
1: Děkuju moc, pěknou neděli.
0: No a já se přiznám, že jsem taky letos teda těm koupalištím moc nedal, i když jsem se velmi těšil třeba právě do zmiňovaných Rosic, kde se koupaliště otevřelo po velmi pěkné a vydařené rekonstrukci. No ale zase se mi podařilo teda po několika letech se přiznám vydat se k moři, tak za to jsem byl moc rád a věřím, že i řada z vás měla to štěstí a pokud ne, tak vyřadili ani vydařili, ale že se vám povedlo zajít na nějaké to koupaliště, protože máme tady opravdu pěkná. Už to není jako kdysi se člověk bál, tam byl všude beton a tak, teďka máme pěkné nerezové vany, je to velmi příjemné, no ale blíží se nám konec prázdnin a s nimi tady zavírají i koupaliště, takže pomaličku, polehoučku končí ta letní sezóna, připravujeme se na babí léto, ale stále nás čekají ještě krásné a nádherné dny, stále nás snad čekají i krásné a nádherné minuty v rámci našeho ranního vysílání, protože nám ještě zaspívá František Nedvěd a potom už přijde Jakub Večeřa a nejčerstvější zprávy. Tak krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Trboušanech na Brněnsku dnes otevírají zmodernizovaný areál pod Lipami, známý jako Štouralov. Místním poskytne zázemí pro spolky i sportovce. K dispozici teď mají hřiště s novým povrchem a muzikantský domek. Do plánování dobrovolnických brigád i veřejné sbírky se zapojili desítky obyvatel, uvedl nezávislý starosta Trboušan Jaromír Kubant. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. První kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Dnes od 9 hodin ráno se na brněnském koupališti Riviera koná sportovní a hudební festival Rivec Fest. Jeho součástí je charitativní běh, kterého se můžou účastnit děti od 6 let i dospělí. Návštěvníci taky uvidí například ukázku latinskoamerického karnevalu nebo se můžou zapojit do výuky tance. Na programu jsou i dva koncerty. Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili v 6. kole šanceligy Zlín 3-2. Brno v zápase dvakrát vedlo zásluhou Vašulína a vlastního gólu Kopečného. Zlín ale dvakrát vyrovnal po rohových kopech. Vítězství v nastavení zařídil hlavou obránce Vedral. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na D1 ve směru na Prahu, mezi stým 89. a stým 78. kilometrem se pohybuje údržbový vůz, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: kapelou Lucie jsme se na chvíli vydali do Ameriky a jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno za pár vteřin, 7 minut po 8:30, to je ten aktuální čas a tématem keře obsypané oranžovými kuličkami, které vypadají jako malé korálky. Tak to teď vypadá u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Na samozběr rakitníku můžete přijet až do října a my vás tam vezmeme už za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Se zahradními nůžkami, přepravkami nebo kyblíky můžou lidé vyrazit do plantáží u Blatničky nedaleko Veselí nad Moravou. Až do října je tam samosběr rakitníků. Zájemci si můžou nastříhat celé větvičky s oranžovými bobulkami, ty potom zamrazit a kuličky oklepat. Plody se zpracovávají na šťávu, se kterou se dá dále pracovat.
1: Odstřihněte celou větvičku. Potom si odstřihněte ty velké trně, které tu a tam nějaké jsou, aby při tom zpracování jste se nenapíchali. Odstřihněte prebytočné lístočky a hodíte do kyblíka. A jako vidíte, je to velmi rychle, protože ty větvičky jsou úplně extrémně obsypané.
2: Majitel sadu Martin Smetana mi právě dává instrukce, jak správně větvičky ostříhat. Zájem je podle něj velký, lidé přijíždí i zdaleka. No a to potvrzuje i pan Ivan, který k nám právě míří. Přijel ze slovenského Vrbového.
3: Půjdem okolo Moravsko-Lieskovo dosadou a vím, že to je tu, tak oberem a jdem dalej. Jsem to prvýkrát. 2 kila paní manželka odšťavuje a robí šťavu.
2: O kousek dál se k větvím natahuje i Ondrej. Při cestě domů do Prahy od příbuzných ze Slovenska se tu stavil s manželkou.
4: Já to dělám doma, my máme doma rakitník už asi 20 let, ale bohužel toho roku nám nezarodil, respektive to, co zarodil, tak snědli špačci. Nicméně tady v té spodní části jsou přece jenom ty bobule aspoň trošku jako šťavnatý, vybrat se dá. Jeho tady spousta, to jsem ani nečekal. Počítám s tím, že i do budoucna, kdyby nebyl doma a měl bych tady někde cestu, takže se tady zastavím. Hlavně z toho dělám sirup. Dělám to za studená. Je to vynikající.
2: Pochvaluje si, že je v rakitníku hodně vitamínů. Nevyrábí se z něj ale jen sirup, dodává majitel Martin Smetana.
1: Kuličky se potom rozmixují a vznikne z toho šťava, což je vlastně taká ta hlavná věc, z které se dá vyrobit všechno ostatné. Ta šťava je dost kyselá, takže je dobré ji osladit, radši medom než cukrom. Potom z té šťavy se dá vyrábat marmeláda, alebo dá se využít i normálně k mesu, tam, kde potřebujete dát trochu kyselější. Rakitník obsahuje velké množstvo vitamínu C, a co je výhoda, že ani teplnou úpravou se ten vitamin C neničí.
2: Letošní úrodu hodnotí jako dobrou.
1: Výhoda rakitníku je, že netrpí ani suchom, ani mrazmi, takže zatím, co byla ovoce a i nám pomrzlo, tak rakitník je vždycky taká stabilná záchrana. On, jak pochází z těch chladných oblastí, tak mraz ho len tak nezaskočí. Normální sadár je většinou musí chodit do toho sadu 2x do roka, v zimě stříhat stromky a v letě sbírat plody. My to máme tak, že my zavoláme těch zákazníků, aby nám přišli postříhat stromky a zároveň to sklidit.
2: Kilo větviček rakitníku s bobulemi tu vyjde na 100 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Aktuálně na jižní Moravě máme teploty v rozmezí od 14 do 17 stupňů. Nejchladněji je teď v Těšnově Hájku a ve Strážnici. Nejvyšší teplota zmiňovaná je ve Ždánicích, v Lednici a v Diákovicích. Dnes očekáváme většinou slunečné počasí a letní teploty, bude většinou polojasno, přechodně může být ovšem zvětšená oblačnost, jen s malou pravděpodobností se dnes může vyskytnout přeháňka, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Předpokládané množství srážek 0 až 1 mm, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré nebo velmi dobré. Biozátěž pro dnešek na stupni číslo 2, tedy střední zátěž. Sluníčko vyšlo 6 minut po 6. hodině ranní a zapadne 2 minuty před 7:45 večer. Přidám ještě teplotní rekordy ze 30. srpna. V tom jednom se vrátíme do Diákovic, kde máme teď aktuálně jednu z nejvyšších teplot. No protože tam bylo 30. srpna historicky nejtepleji, a to v roce 2015, kdy tam bylo naměřeno 35,4 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo ve Strážnici v roce 1947 půl stupně nad nulou a stejná hodnota byla naměřena ještě o několik let dříve v roce 1933 ve Štítarech na Znojemsku. Tak tolik počasí a za chvíli nám bude zpívat Bára Basiková.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Bára Basiková dospívala, máme 8 hodin 51 minut. No a mě už pomaličku nezbývá, než se s vámi rozloučit. Milí posluchači, bylo to velmi příjemné víkendové ranní vysílání s vámi. To, co vás čeká po 9. hodině po zprávách, jsou Toulky Josefa Veselého. Pochoutkový rok je na řadě po 10. hodině, písničky, které nestárnou, a hudební lásky po 11. No a po 12. blahopřání s písničkou dnes s Květou Navrátilovou. Písničky nás čekají i do konce hodiny. Karel Gott a Věra Špinarová nám zaspívají. Janis Mora se s vámi loučí. Mějte se krásně, těším se někdy příště a naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Desítky policejních hlídek na jižní Moravě dnes kontrolují řidiče vracející se z dovolených. Řeku Svratku v Židlochovicích u Brna překlene nový most. Fotbalisté brněnského Artisu mají první ligovou výhru. V Pardubicích zvítězili 2-1. A dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Policisté tento víkend intenzivněji dohlíží na silnicích kvůli konci prázdnin. Na jižní Moravě jsou v terénu desítky hlídek, všímají si bezpečnostních pásů, dětských autosedaček a prověřují taky doklady a řízení pod vlivem alkoholu. Pro kontroly si vytipovali frekventované a rizikové úseky. Pokračuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
2: Poslední prázdninový víkend je právě spojen s návratem všech dovolenkářů. Je to spojeno i s tím, že většina rodičů ještě zhání na poslední chvíli nějaké nákupy do školy, takže ten provoz na silnicích je silnější a raději dojet někam o minutu později, jak udělat něco nevratného na silnici.
0: Dělníci s jeřábem dnes dopoledne osadí v Židlochovicích u Brna novou lávku přes řeku Svratku. Ocelová spojnice dlouhá 50 metrů vyjde na téměř 20 milionů korun. První chodci a cyklisté ji budou moct využít od listopadu. Podle nezávislého starosty Jana Vituly propojí celé město kratším okruhem.
3: Počítáme s tím, že vlastně přemostíme Svratku tak, aby část obyvatel, která bydlí na Žižkově, mohla bez problému přecházet řeku v místě, kde je naproti nákupní středisko. Tu lávku máme v úvahách už nějakých 7-8 let a dnes jsme se konečně dostali k tomu, aby byla odsazena.
0: Zateplení domu s pečovatelskou službou připravuje Žďár nad Sázavou. Město hledá zhotovitele. Začne střechou domu na Libušínské 13, do které zatéká. Pokračovat bude tady i na sousední budově číslo 11 výměnou zateplení, ale taky oken a dveří. Vysvětluje mluvčí města Blanka Sobolová.
4: Výraznou změnou bude náhrada současných balkónů, které už si taky zasluhují rekonstrukci. Místo nich budou předsazené železobetonové loďie. Dále na té ploché střeše domu Libušínská 13 přibude fotovoltaická elektrárna nebo fotovoltaika. Současně dojde k úpravě té střešní konstrukce, odvětrání. Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno si připsali v 6. ligovém kole první výhru. V Pardubicích zvítězili po obratu 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili a využili aktuální nepohody pardubického týmu. Počasí. Dnes na jižní Moravě očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky přes den dobré nebo velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 60. kilometru D2 ve směru na Brno vás nyní může zdržet porouchané osobní auto a na silnici 408 13 u Vysočan na Znojemsku pozor na hořící auto. Na místě zasahují hasiči, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Ano, milí moji, zároveň s pozdravem dobrý den vám vzkazují vaši, řekl bych přímo přátelé, redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Meluzinová a autor Josef Veselý. Tedy tato trojice vám nabízí, abyste vstoupili do naší rozhlasové jednotky, v níž ale neprodáváme, nýbrž rozdáváme to, co pro vás na této stanici a v tento vysílací čas připravujeme. A co to bude zrovna dnes? Tak tedy se znovu a hned několikrát ohlédneme do historie. Nejprve do historie rozhlasové, což je, myslím, případné během letošního stého prvního ročníku naší rozhlasové stanice. Tentokrát jsme vylovili v našem archivu a taky v pamětnickém mozku něco o Miroslavu Horníčkovi. S tímto pánem se autor tohoto zastavení sešel vícekrát a vždy to byla vzácná premiéra, a nikoli repríza. Velmi pěkně se poslouchalo jeho vzpomínání na dětství a mladá léta v minulém století a doufáme, že i pro vás bude toto setkání zajímavé. Poté vám nabídneme, abyste se zúčastnili schůzky s jednou pozoruhodnou osobností, přičemž od nás se její jméno nedozvíte. To už bude na vás, abyste ji v soutěži, kdo to byl, identifikovali. No a pak se budeme toulat českou minulostí, jak si možná už sami pamatujete, my se věnujeme nyní velice krizovému období našich dějin, několika měsícům před, během i po bitvě na Bílé hoře. Dnešní schůzka má trochu tajemný název, ale on je to vlastně kousek z jistého výroku. A ten zní, když na opravdivou přichází. Ať se vám tedy dobře a pokud možno zcela nerušeně poslouchá.

0: Jak jsem slíbil, před sebou máme návštěvu, k čemuž kromě archivních záznamů potřebuji nutně přítomnost Marka Zouhara nejenom v režii, ale i u tohoto mikrofonu.
1: Rád zdravím všechny.
0: Ahoj. A já jsem fakt rád, že naše připomínání osobností a situací s nimiž a se kterými jsme se setkali, tak přichází řada na...
1: Miroslava Horníčka.
0: Ano.
1: Tento pán je, myslím, pečlivě uložen v paměti několika generací.
0: Pravdu díš. Ku příkladu, já jsem s ním vyrůstal od 60. let minulého století, kdy jsem ho viděl a slyšel na vlastní oči a uši poprvé. A pak se mi dostala do rukou jeho první kniha od prvního vydání Dobře utajených houslí. V roce 1967 uplynula řada let a některé osoby, které v ní autor zvěčnil, tak nežijí. Jeho rodiče, tety a strýčkové, ku příkladu taky Jan Werich a Jiří Šlitr, jeho manželka a syn.
1: I sám Miroslav Horníček tento svět už opustil.
0: Ano, tuto knížku tak tu napsal proto, jak to sám vyjádřil, že si přál, aby byla jedním z míst, kde všichni živí zůstávají.
1: Což se mu beze zbytku povedlo.
0: Knížek, který napsal víc, v jedné z nich se opět vrací do dětství, ta se jmenuje Saze na hrušce, ale ty housle, tedy dobře utajené, ty byly a jsou prostě jedinečné.
1: Kromě toho se ale povedlo jeho vzpomínky natočit rovnou s ním.
0: Tak, tak. Buď to tady v tomto studiu to bylo, kde teď sedíme, anebo v Hradešínské ulici v Pražských Královských Vinohradech ve vile, v níž obýval jedno patro on a v tom druhém bydlel Lubomír Lipský.
1: Lidé si název té ulice pletou z Hradčany, ale ona je obec Hradešín úplně jinde.
0: Ano, ve středních Čechách.
1: Že Miroslav Horníček pocházel všem z Plzně, to zejména pamětníci vědí dobře.
0: Ale co ve svém dětství dokázal prožít, to málo kdo tušil.
1: Tedy až do okamžiku, kdy jeho dobře utajené housle vyšly.
0: Já tu mám ještě vzpomínku na událost, která v té knížce zachycena není.
1: Máš nějaký příklad?
0: Mám, pokud vím, tak jsem byl první, kdo od něj slyšel příběh, který se mu odehrál v jeho, no, asi 12-13 letech.
1: A jak jste na něj narazili?
0: Já jsem se zeptal, jestli si vzpomíná na svou první lásku, pokud možno dětskou.
1: A vzpomněl si?
0: Vzpomněl. Vyprávěl mi, jak s rodiči jezdíval, tedy jezdívali celá rodina, co byli Lufťáci do Holíšova, což je město na polovině cesty mezi Plzní a Domažlicemi. A tam poznal Věrušku.
1: Zřejmě svou vrstevnici.
0: Ano, jasně. Vší silou svých asi 13 let se do ní zamiloval přímo bez hlavě. Tedy on přitom tu svoji hlavu málem ztratil.
1: Jak to bylo?
0: Nacházel se zrovna v nějaké stodole nebo seníku, když v tom vešla Věruška, když vstoupila, zmocnil se ho záchvat strašné paniky, rychle vstal a hlavou se strašně praštil o trám. Vzpomínku pak doplnil poznatkem, že kdykoliv ho v životě potkala nějaká silná emoce, nejlépe zamilovanost, tak zároveň zažil intenzivní ránu do hlavy.
1: S tou Věruškou?
0: Tak to nedopadlo. Ale pozoruhodné bylo, ta Věruška se jmenovala Fučíková. Byla to mladší sestra Julia Fučíka.
1: To by byla Věru pěkná kapitola v jeho memoárech.
0: No, on už tehdy měl v hlavě takové zárodky svých budoucích mistrovských kusů, což tedy nebyly role, které napsal někdo jiný, ale všechno to byly projekty, které vymyslel on sám.

0: Já si myslím, že teď je ta pravá chvíle, abych použil název jedné kapitoly z Horníčkovy knihy, abychom se zaposlouchali do jeho vyprávění. Po řadě desetiletí jsou jeho slova pořád živá a moudrá.
1: Říkáte, že v Plzni už vymřeli promenády, vymřeli ano. Takové korza, vymřeli také myši tahané na provázku.
2: No, já se bojím, že jo. No, co pak ta myš na provázku, to byla jenom jedna z historek, ale já jsem byl maminkou, která měla velmi komediální talent, který neuplatnila nikdy na jeviště, jako uplatňovala v životě, a nutila mě jako dítě k různým nedůstojným převlekům, vodila mě na dětské bály, tu za Pierota přestrojeného, tu za Indiana, a já byl dítě tak pasivní a debilní, že jsem necítil tu trapnost, že matka mě tam vnucovala, já musel tančit pro děti a tak. A já to, jako to vykonával s takovou nějakou trapnou pasivitou. A jednou mě byl jaký průvody dětský, chodili jsme jako to, a mě tatínek zhotovil, jako hračka je to takový vozejček na kolečkách a tam stojí panáček a před ním je větrník, ale jak to jede, tak to soukolí se nějak převodem to a ten větrníček se točí. To je tak asi 20 cm veliký. Ale můj tatínek kutil, to zhotovil ve velikosti asi 0,5 metru. Čili já jsem vlekl na trakaři obrovskýho panáka a před ním se s rachotem točila vrtule. Jo? A byl jsem oblečený jak blbec do námořnických šatiček, vypadal jsem strašně. A tohle jsem táhl v průvodu po plzeňských ulicích. A protože jsem byl dítě nejen pasivní, ale taky steklý, já jsem byl šíleně vsteklý, tak právě před radnicí mě to přestalo fungovat a já to rozšlapal. Tu hračku jsem rozdupal, matka mě od toho tahala, ji rozdupal. A já myslím, že před plzeňskou radnicí od doby, kdy tam tu vyvedli kozinu sladkýho na popravu, nezažilo to místo takovou atrakci, jako já, když rozšlapával tohle monstrum dřevěný.

Já jsem byl velice nemehlovité dítě. Já mě, když pověsili na hrazdu, tak jsem se rozplakal a museli přijít tři lidi a sundat mě. Já jsem nezvládl nic, já jsem chodil jako dítě do Sokola, protože můj strýček mě tam zavedl, to byl atlet, běhal závodně a tak. A tam jsem ho zesměšil a strapnil, protože jsem odmítal přeskočit provázek vysoký 50 cm. Jako žák. Tak mě vyhnali, už jsem tam nechodil potom. To byla jedna věc, druhá věc, mě vadili prostní cvičení. Já jsem se cítil ponížený, když jsem měl dělat ty též pohyby jako stovky druhých, to jsem neměl rád. A jinak jsem, tak já jsem sportoval takhle, já jsem hrál vášnivě rád kopanou v brance. Já mám komplex brankářský, taky zajímavý, jak k fotbalu mě, jaksi k obdivu, ke slávě mě přivedl Plánička. Já jeho sestavu znám do dneška. Dnešní sestavu Slávy, přestože slávista jsem, neznám. Tady taky se pořád mění a nemám tolik času, abych to sledoval. Čili já jsem chytával brance, ale nikdy ne jako za nějaký klub, ale miluju branky. Teď jste nahmat. Knoflíky, to je... My jsme s nima hrávali hokej, víte, to je taková, to byla jednou doba taková posedlost, jsme šíleli, měli jsme hokejový mužstva, stadion s mantinelama, s kovovýma brankama a tak dále a to mi už bylo 30 a 35 a 40 a furt jsem ještě hrál hokej s knoflíkama a to bylo těžký se na to mužstvo, protože dneska už se ty knoflíky nedělají, to byly těžký z rohoviny nebo z čeho to je knoflíky s absolutně rovným spodkem, aby klouzali. Potom Pertinaxu, to bylo z umělý hmoty led, nádherný stadiony jsme měli. A ty knoflíky, to se těžko schánělo, to už dneska vůbec neseženete, takový knoflík. A jediný, kde to bylo, to byla taková paní v Kotcích, kde se prodávají ty starý věci, že jo, hadry a tak. Tak tam měla taky kupu, to bylo stovky knoflíků nahromadu vysypaných, že jo, nejrůznější. Tak jsem si tam šel koupit mužstvo a samozřejmě nemůžu říct, že si jdu koupit hokejový mužstvo, že? Tak jsem se hrabal v té haldě knoflíku a ona říká, co hledáte? Já říkám, ale jak bych vám to řekl, paní? Já potřebuji, víte, takový k zimníku, takový knoflík rovnej, velký, a teď jsem to popisoval a ona mi na to povídá, no počkejte, hledáte brankáře nebo útočníka? Pro mě to jsou bytosti, ty moje knoflíky to jsou bytosti. To jsme hráli celý noce, to už svítalo, my jsme ještě hráli, měli jsme olympiády, to se přenášelo z jednoho pokoje do druhého a kamarád hlásil průběh zápasu, jako dneska se hlásí průběh, že? A ta moje personifikace těch knoflíků šla tak daleko, že když jsem jel do Jugoslávie, tak jsem je vzal s sebou, aby viděli moře. Já jsem je dal na Římsu v hotelovém pokoji a celý 14 dní tam byli na Římse, aby viděli moře, aby si odpočali a pak zase líp hráli. Takhle daleko to... A když, ne, když jsem střídal na ledě mužstvo, jo, tak ty, co nehráli, nemohli být někde v krabici nebo tak. Ne, ty jsem dával na Almaru tak, aby viděli na led. Aby pozorovali zase svý kamarády při hře. Čili to byli normálně bytosti, měli jména, francouzský, já jsem měl mužstvo Francie, jmenovalo se Hamleti to mužstvo, dodnes ho mám schovaný. A Mirek Lipský měl Polsko a ten šel tak daleko, že brankář, jeho brankář se jmenoval Hedva a on mu nadával, že kouří. Při zápase. On říká, no zase gol, Hedva kouřil, no, podívejte se na ně, je to možný. A tlouk ho, mlátil s ním vozem s Hedvou. No to byly veliký legrace s knoflíkama. Do dneška tedy to mužstvo mám a můj sen je dát si znovu udělat takový krásný stadion a najít dalšího blázna, se kterým bych to...

0: Miroslav Horníček se umístil i v katalogu českých textařů. Hudba téhleté písničky patří Jiřímu Šlitrovi a jméno zpěváka Miloš Kopecký. Ale teď už se věnujeme jedné osobnosti, které jsme zamaskovali její jméno. Komu pak se podaří je odhalit?
1: Narodil jsem se 29. června roku 1917.
2: V jeho rodině se sloužilo u dráhy.
1: Eisenboňák byl můj dědeček i tatínek.
2: Maminka pocházela z Hané.
1: Když se naši rozvedli, žil jsem s otcem a jeho novou ženou.
2: Náš neznámý i jeho sestra byli velice muzikální.
1: Od mladých let jsem byl pořád v nějaké taneční nebo jazzové kapele, nejprve amatérské, později profesionální.
2: Studia na gymnáziu nebyla zrovna nejúspěšnější. V 17 letech se sebevražedném pokusu postřelil.
1: Nějakou dobu bydlela moje rodina v Ostravě. Já jsem však už jako kluk žil sám v Hlučíně.
2: Tehdy začal psát.
1: To jsem se seznámil s Františkem Halasem.
2: Před válkou studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity češtinu a francouzštinu.
1: To trvalo do té doby, než vysoké školy zavřeli. Za války jsem střídal různá zaměstnání. Byl jsem železničářským pochůzkářem a kancelářskou silou na nádraží Ostrava Přívoz, pak jako instruktor železniční protiletecké ochrany. Byl jsem dělníkem na pile, houslistou a kytaristou v Doležalově tanečním souboru ve Zlíně.
2: V té době navázal styky s básnickou skupinou 42.
1: Po válce jsem už ve studiích nepokračoval. Žil jsem v Brně. Do roku 47, kdy jsem se stal spisovatelem z povolání, jsem pracoval v redakci Rovnosti, potom nějakou dobu i jako dramaturg filmového studia Barandov, působil jsem taky jako kmenový autor divadla Satyry.
2: V 56. odešel do Prahy.
1: Bydlel jsem se svou ženou především ve spisovatelských domovech v Dobříši a Ždáni na Slapském jezeře.
2: Byl básníkem, textařem, novinářem, hudebníkem, dramatikem, no a taky příležitostným malířem.
1: První sbírku jsem vydal za války, to mi bylo 23. Jmenovala se Příběhy a menší básně.
2: V ní a v dalších, které potom následovaly, vyprávěl epicky o lidském údělu. Jeho poezie byla groteskní, sarkastická, ale byla také plná skeptické filozofie lásky i černého humoru.
1: Pak jsem uvěřil novým společenským změnám a chtěl jsem jim přitakat.
2: Učinil tak asi nejznáměji v Českém snu a ve sbírce Člověka hořce mám rád.
1: Školil jsem se tehdy na Majakovském. Chtěl jsem být stejně úderný jako on.
2: Napsal i několik divadelních her.
1: V Neboštíku na Sredinovi jsem vyprávěl o tureckém taškáři a mudrci, který je přes své zásluhy o obecné blaho ubit vrtkavým davem.
2: Počet jeho blues, jak nazýval řadu svých básní, je úctyhodný.
1: Nechápal jsem je jako písňovou formu, ale říkal jsem jim tak kvůli základní náladě smutku a hořkosti z lásky a ze života.
2: Ke konci života se vrátil k rozhláskům, se kterými začínal v brněnských novinách.
1: Několik písniček jsem však dal dohromady, včetně muziky.
2: Stal se také textařem rockových kapel Michala Prokopa a Vladimíra Mišíka, pro které napsal několik textů a další měl rozepsané.
1: Dodělám to, kdybych měl potit krev.
2: Když náš neznámý 16. listopadu roku 71 na Dobříšském zámku zemřel, chyběl mu jeden jediný poslední text. Bylo mu 54 let. Ve své poslední básni napsal:
1: padnout, zmýlit se, bolet se sám jak zub a sám se hadrem smazat, jenom se neustýlet.
0: A teď už to záleží jenom na vás. Jestli se vám podařilo vypátrat jméno dnešního neznámého, pana Kdo to byla, tak nám je samozřejmě řádně vyluštěné. Pošlete na adresu Kdo to byl, PSČ 602 00 Brno, Český rozhlas. Ale vy spíš užijete e-mail, že Kdo to byl, @rozhlas.cz. Vše o této soutěži i o soutěžících se dočtete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: A my teď se trváme ve století, ve kterém jsme se s vámi rozloučili minulé, totiž v 17. Přesněji v závěru jeho druhé dekády. Tehdy se u nás děly věci. Proběhl státní převrat. Z trůnu českého krále byl sesazen Habsburg a usedl na něj Fridrich, ten falcký. Co tomu předcházelo, tak to se dozvíme v zápětí.
2: Státní převrat hraběte Turna a spoluviníků jeho byl velikou neobratností a hroznou neopatrností. Byl posledním důsledkem žalostné vlády, která osudy země zůstavovala hrstce vůdců, a smutným trestem za dvojsmyslnost, kterou po tak dlouhá léta jménem svobody náboženské zakrývány byly oligarchické snahy panstva. Úkol protestantů byl oproti záměrům Ferdinandovým jasný. Povinností jejich bylo státi na ústavě a připoutati k ní krále. Vyzývavostí protivníků byla jim vytvořena znamenitá situace. Avšak poškodili ji tím, že chopili se rychle ofenzívy. Jejich vražedným pokusem dostalo se slitování lidem, kteří zasluhovali toho nejméně. Přísnost naše k mužům, kteří náhle roznítili vzpouru, ta nás však nesmí zaváděti, abychom zapomínali na události předchozí. Zodpovědnost padá na obě strany.
3: To vše poznamenává v závěrku své knihy Konec samostatnosti české francouzský historik a znamenitý znalec českých dějin profesor Ernst Denny.
4: Píše se rok 1619. Odmetání z okna Pražského hradu uplynul už rok, během kterého sice proběhlo několik závažných událostí, ale vojenskou situaci to nijak neovlivnilo.
5: Čeští direktoři měli finanční potíže,
3: která česká vláda je nemá.
5: Ale přesto se jim podařilo naverbovat další jednotky.
4: A tak koncem května 1619. roku dosáhlo stavovské vojsko počtu 14 000 pěších a 5 000 jízdních.
5: Mezitím vytvořil hrabě Bukvoj.
3: Karel Bonaventura Bukvoj de Longueval se k nám vydal z katolického španělského Nizozemí dnešní Belgie.
5: Vytvořil vojsko o síle 20 000 mužů.
4: Ve snaze zabránit postupu této armády do nitra Čech dali direktoři Mansfeldovi.
3: Petr Arnošt Mansfeld byl zkušený válečník, kterého české stavy najali, a on se brzy vyznamenal tím, že dobil katolickou Plzeň.
4: Tak tedy direktoři dali Mansfeldovi do Plzně příkaz poslat část svých vojsk jako posilu do jižních Čech, kde válčil Hohenlohe.
3: I toto jméno je užitečné si zapamatovat. Gottfried Friedrich hrabě Hohenlohe, rovněž profesionální válečník.
4: Všechno však dopadlo trošku jinak, než si to v Praze vláda naplánovala.
5: V červnu během přesunu byl Mansfeld u Záblatí nedaleko Vodňan napaden Bukvojem.
2: Nepřítel přiblížil se s houfy svými.
3: Líčí situaci Pavel Skála ze Zhoře ve své historii české.
2: A okazoval se po 20, 30 i více rejtařích v jakémsi dolíku u rybníka, aby lid k bitvě spořádaný ze stanoviště jeho tam vyvábiti a v nepořádek uvésti mohl. Mansfeldští se ale nehýbali nikam ze šiku svého a dobrou hodinu se s bukvojskými šermiclovali.
3: Šermicl je drobná šarvátka.
2: Nepřítel pak už nechtěl čekati, nýbrž udeřil rychle s celou kavalerií, tisíce uhrů šlo po dolejší straně vsi, jiné jízdy po druhé, kudy se k Tejnu chodí, a prostředkem tisíc kyrysarů valštejnských.
3: Někdejší český bratr Albrecht z Valštejna v zápětí, co v květnu ukradl českým stavům v Olomouci jejich pokladnu, pilně již bojoval na straně císařské armády.
2: A tu byl začátek ustupování před nepřítelem. Pěchota mansfeldská, omylem se domnívající, že jízda k ní přibližující se je protivníkova, dávala zhusta na ní oheň a více jich sama postřílela nežli nepřítel, jakoli oficírové i z toho omylu vyvádět ji chtěli. Tehdy někteří k Hluboké, kterou před očima měli, jiní k Tejnu, ostatní pak, to větším dílem, k Písku vydali se utíkati. Kteří přijeli k Písku, protože v noci nechtěli nikoho pustit do města, přebředli řeku a vandrovali přímo k Plzni, ba mnozí až do říše. Zvláště pak němečtí rejtaři, kteří sice, co se loupení tklo, byli dost udatní a hrozní na sedláky, jako by čerta sežrati chtěli, ale když viděli, že jim na opravdivou přichází, kradli se hned z kvartýru pryč, dříve nežli pořádná bitva se začala.
3: A mezi námi ono na opravdivou, neboli tlusté do tenkých, už teda ale opravdu šlo, anebo začalo jít.
5: Bitva u Záblatí byla jenom srážkou malých sil.
4: Ale její následky byly dalekosáhlé.
5: Císařští v čele s Dampierem a Bukvojem ovládli jižní Čechy.
4: Stavovský velitel Hohenlohe byl donucen ustoupit k Soběslavi, kde se spojil s Turnovým vojskem a plukem Nizozemce Franka.
5: Mansfeld mezitím verboval a jeho nové čtyři praporce nahradili ztráty u Záblatí.
2: Když pak novina smutná přišla do měst pražských, někteří posměváčkové papeženští nemohli radosti té, kterou nad tou porážkou měli, zatajiti v sobě. Ano, brž dali se po straně slyšeti, že by snad bylo slušné a náležité, aby hrabě z Mansfeldu dal opět nové kázání a poděkování za to vítězství v plzeňském kostele učiniti. Ale on nic z toho posměšku nevážil, nýbrž nařídil, aby bylo tam držáno kázání kající a lid napomenut ku pokání pravému. Za tou mansfeldskou porážkou následovalo hned hrozné Práchyňského a Bechyňského kraje od té uherské zběře plundrování. Jen ze samého panství Rožmberského a Maloveckého na 3000 kusů dobytka do Budějovic v ty dny přihnáno. Zámek Hluboká, na nějž okolní obyvatelé a sousedé všecky své nejlepší věci pro bezpečnost sobě svezli, byl mocí vzat a mnoho kořisti na něm císařští nabrali, že měli 3 dny co do Budějovic voziti. Po odjezdu armády české od Budějovic díl armády císařské do Rudolfštatu, kvartýru českého vojska, vpadli a nalezli tam znamenitou hojnost vína, piva, chleba i jiné potravy, kterou tam Čechové zanechali po sobě a pobrali to vše s sebou pryč. Ale co lidi zastihli v tom městě, ty všecky bez milosti postříleli a pošavlovali, a mezi jinými i jednoho kazatele evangelického s manželkou a 6 dětmi rozsekali, městečko vypálili, děla tam nalezená do ohně vmetali. V něm mnoho kořisti bylo zmařeno, protože týž oheň velmi náhle se rozmohl a všecko všudy zachvátil. Vniveč všecko obráceno jest.
5: Zprávy z české fronty byly opravdu veskrze chmurné.
4: Hladoví a nezaplacení žoldnéři odmítali bojovat. Ustupovali i pod mírným tlakem.
5: Mansfeld a Hohenlohe za vzájemného obviňování vyklidili pozice až na čáru Třeboň, Tábor, Písek a dovolili oddílům protivníka výpady k Berounu a ke Karlštejnu.
4: Divné před samotnou Prahu.
5: Nesmyslně nechali nepřítele obsadit Hluboko.
3: Ano, o tom jsme už slyšeli ze zprávy Pavla Skály ze Zhoře, jaký císařští vybrali. Byla to velká katastrofa?
5: Spíš finanční než vojenská. Šlechta z jižních Čech si totiž na Hluboké schovala drahocenosti v hodnotě asi 250 000 dolarů.
3: To už je co říct.
5: Ta ohromná kořist padla protivníkovi přímo do rukou a to značně prohloubilo krizi v armádě.
4: Oni žoldnéři najednou zjistili, že jejich chlebodárci ve skutečnosti nejsou na mizině.
3: Nýbrž,
4: že peněz mají jako šlupek. Ovšemže tajných a poschovávaných, v žádném případě však nikoli, na jejich platy.
5: Vznikla paradoxní situace. Zatímco české povstání politicky spělo k vrcholu, vojensky upadalo.
4: A to ještě ve Vídni zdaleka nevěděli všechno.
3: Co například?
4: Kdyby habsburským generálům bylo známo, jaká řevnivost panuje mezi vrchními veliteli stavovských vojsk, jak nebojeschopné jsou žoldnéřské pluky, určitě by v létě roku 1619. nečekali na příchod španělských posil
3: a udeřili by bez nich.
4: Jistě. Česká armáda by se pravděpodobně nedokázala vzchopit k jakémukoli odporu.
2: Povstalecké direktorium tento zoufalý stav znalo. Řešilo ho tím, že z Falce povolalo do vrchního velení Kristiána z Anhaltu. Jenže pro zaneprázdnění převzal Anhalt funkci až na podzim 1619. roku. A navíc to byl politik, civilista, který o válčení mnoho nevěděl. Armádě z krize nepomohl. Vlastně i v tomto demoralizovaném stavu dovedl až na jatka Bílé hory.
3: Z toho všeho je zřejmé, jak je důležité mít dobré válečné zpravodajství. Když nejsou k mání patřičné informace, ani ta největší síla není příliš platná.
4: Bylo štěstí, že habsburská strana s generální ofenzívou nespěchala.
5: Čekala, až bude úderná pěst pohromadě.
4: Generál Bukvoj zatím v poklidu dobýval jižní Čechy a z hradu Rožmberka si udělal svou rezidenci.
5: Ferdinand II. Mu pak z vděčnosti Rožmberk daroval a Bukvojové jej pak i s panstvím Novohradským drželi až do roku 1945.
4: Diplomaté Habsburků navazovali v této době kontakty s dalšími perspektivními spojenci.
5: Nejdůležitějším mezi nimi byl vůdce katolické ligy, vévoda Maximilián Bavorský.
3: Takže na české povstalecké straně samé průšvihy, žádné světýlko.
4: V té sérii trapných vojenských neúspěchů léta 1619. se stavovské vojsko domohlo jen malé náhrady.
3: Kdy pak?
4: V srpnu.
3: A kde pak?
4: U Dolních Věstonic pod Pálavou.
3: A co pak se tam stalo?
4: Když na Moravu vpadl z jihu Dampier, aby zvrátil nově ustavené spojenectví Moravanů s Čechy, uštědřili mu moravské pluky v bitvě u Věstonic porážku.
2: Dampier dostal ku posile vojska svého loupežného, jízdné i pěší od Bukvoje a vtrhl z 10 000 lidí na Moravu na den svatého Jakuba z té strany Rakous, kde městečko a zámek Nové Hrady leží. Poplundroval v okolí dočista panství šestero, ba i mrtví z hrobek v kostelích vyvlečeni byli a prsty z prsteny jim zutínány. Obyvatelé byli mordováni, ani malých dětí nikdo nešanoval. V hromadu za nohy svázané je věšeli a tak je nechávali zadusiti. Pak se dali k městu Znojmu, ale pominuli je spokojem a obrátili vzteklost svou proti zámku a městečku Jaroslavicům a jiným okolním místům. Stavové markrabství Moravského, vidouce a slyšíce, jaké tyranství neslýchané ten lid císařský ve vlasti jejich provozuje, co mohli lidu sebrali a položili se s ním u Mikulova.
4: Když přitáhl nepřítel, musel být Mikulov vyklizen.
5: Jenže ve stejné době se moravští dozvěděli, že na židlochovickém zámku patřícím Valdštejnům se nacházejí zbraně pro jeden regiment.
4: A právě ty si chtěl Dampier vyzvednout.
5: Nestihl to. Moravané byli rychlejší.
2: V tom čase se Dampier od Mikulova hnul s úmyslem další díl země moravské stavům podobojí náležející poplenit, když zprávu dostal, že se proti němu vojsko moravské se 4 000 lidu postavilo. Dne 5. srpna celá armáda královská v počtu téměř 10 000 mužů branných přetáhla přes roviny, pole a lada Dunajovická a dostala se k městečku Věstonicům. Tehdy i houfové moravští táhli tam nepříteli vstříc a spatřivše se navzájem, z obojí strany usilovali druhého předstihnouti a jmenovaného městečka dříve se zmocniti. Bůh posilnil Moravany, že se do něho dostali, městečko lidem svým dobře osadili a zasadili v rozích střelbu. Nepřítel pokusil se skrze Vinohrady až na Dívčí hrady se dostati. Toto nejvyšší místo hájil Friedrich Stiefenbachu, ale musel je opustit. Dampier rozkázal zapálit městečko Věstonice a přinutil Moravany ustoupiti přes most k Mušovu. Čtyřikrát na ně císařská jízda dorážela, ale pokaždé musela útok nakonec vzdát. Když Dampier viděl, že čím více se bije, tím více svého lidu tratí, přesadil se s jízdou svou přesvodu a postavil se Moravským v širém poli. Rejtaři moravští, kteří měli 1200 osob, nebyli silnější. Přesto rychle do jízdy Dampierovi vrazili s takovou zmužilostí a smíchali se s ní tak hrubě, že za chvíli už svůj svého poznati nemohl pro veliký dým a prach. Když se obé rozehnalo, svedli ve spolek přenáramně tuhou a dlouhou bitvu, která trvala celých 7 hodin, až neměli jedni ani druzí žádného prachu ani olova. Samými toliko kordy a šavlemi se býti a brániti museli. Tu teprve Dampier s lidem svým ostatním, vida nezbytí, vydal se na plné a patrné utíkání přes řeku Dyji k Dunajovicům a Moravané ho dlouho střelbou provázeli. Že pak smrklo se již hrubě a mnozí z rejtarstva císařského nevěděli obrodu, tou příčinou se jich utopilo v řece nemálo. Po té krvavé lázni zůstalo po straně nepřátelské na place do 3000 jonáků.
3: Mezitím se v Praze zasedalo.
4: Zasedal tam generální sněm. Generální sněm zemí Koruny české.
5: Otázku další vlády Ferdinandovi zodpověděl jednoznačně. Nároky Habsburka je třeba odmítnout.
4: A posledního července roku 1619. zástupci stavovských obcí Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice přijali ve formě konfederace, tedy stavovského spolku, novou ústavu.
3: Jak rozsáhlá byla ta ústava?
4: 100 článků neboli artikulů. V nich se charakterizovaly a shrnovaly nové zásady uspořádání českého státu.
5: Naše království bylo prohlášeno za volitelné, nikoli dědičné.
4: V řadě dalších ustanovení byla podstatně omezena královská moc a podřízena kontrole stavů.
5: Král například neměl bez jejich souhlasu právo jmenovat nejvyšší úředníky zemské,
4: řídit se radami cizinců,
5: najímat vojsko,
4: vést války,
5: stavět pevnosti.
4: Přitom porušení konfederačních článků králem dávalo stavům právo defenze.
3: Což znamená právo ozbrojeného odporu.
4: Náboženské svobody měly být chráněny majestátem, který zůstával v platnosti.
5: Katolictví se ocitlo v jakémsi obráceném gardu oproti předchozímu stavu. Stalo se náboženstvím trpěným.
4: Diskriminace to byla především politická. Katolíci nesměli podle ústavy zastávat nejvyšší zemské úřady.
3: A co mezi jednotlivými zeměmi Koruny české, jaký byl naplánován vztah?
5: Měl být rovnoprávný. Žádná země neměla mít přednost před druhou.
4: Zrodil se tak model stavovské konstituční monarchie,
5: zatím spíš teoretický než praktický,
4: ve kterém bylo panstvo silnější než jeho panovník.
5: Země Koruny české se měnily ve federaci rovnoprávných zemí, přičemž spojeny byly toliko osobou vladaře.
2: S dosti velkou těžkostí byly pak se všemi zeměmi okolními sjednány artikule, co se volení krále tkne, aby k tomu měli moc defenzorové království českého jiné země do Prahy povolati a řídití to ze spolku, ale nikde jinde než na hradě pražském. Dále, aby měli Čechové moc i osobu jmenovati, která by se jim za krále hodila, a všelijaké příčiny a ctnosti její i bohatství, pro něž by byla hodna království, předestírati. A to, aby byl hlas přední, druhý pak hlas Moravanů, třetí Slezáků, čtvrtý Lužičanů hořejších, pátý Lužičanů dolejších a šestý zase stavu království českého. A tak, aby Čechové měli hlasy 2, to jest navrhující a uzavírající. Potom doloženo bylo o Rakušanech obojích, že se to musí bedlivě povážiti, kterak a na jaký způsob konfederace s nimi měla by se zavříti, poněvadž oni nejsou země svobodné než domu rakouského dědičné. Naposledy pak nařízeno po všech farách, aby hned zítřejšího dne církevní správcové k modlitbám lid obecný napomenuli, v čemž se všichni kněží a farářové v Praze evangeličtí zachovali poslušně, nepráno ve středu 31. července dali ve všech kostelích na všechny zvony hlučně zvoniti a svolavše tím velké množství lidu do kostelů, tam kázání učinili a k modlení je napomenuli, aby Pána Boha prosili srdcem zkroušeným za šťastný prospěch a požehnání v takovém sjednocení vzácných zemí, aby to vše se vztahovalo ke cti a slávě jména nejsvětějšího vzdělání církve Kristovi i obecného pokoje a k utišení vlasti naší milé i k ní přivtělených a nově s ní spolčených zemí okolních.
3: Když pomineme v skutku nepatrný detail, že v konfederaci rovnocenných zemí měli Čechové dva hlasy, na rozdíl od okolních spolčených zemí, které měly po jednom, bylo to nové státní uspořádání docela přijatelné.
5: Události se teď valily jako povodeň. Za necelé 3 týdny na to se k České konfederaci přihlásili zástupci stavů horních i dolních Rakous.
4: Pak už to netrvalo 3 týdny, ale pouhé 3 dny a Ferdinand II. Byl prohlášen českým sněmem za sesazeného.
5: Okamžitě následujícího dne se téhož nevděku dočkal Habsburg i od stavů moravských, slezských a lužických.
4: Psal se 26. srpen.
3: Ještě pořád neuplynul celý měsíc od vyhlášení konfederace.
4: A po předchozích diplomatických jednáních v zákulisí, po manévrování, které se na nejrůznějších politických úrovních táhlo ve skutečnosti přes rok, přistoupil generální sněm k volbě muže, který měl nastoupit na uprázdněný český trůn.
3: Byli již nějací kandidáti?
4: Byli a už nějakou dobu.
3: Kolik?
4: 3.
5: První kandidatura. Saská.
4: Saský kurfiřt, vévoda Jan Jiří.
5: Druhý kandidát. Savojský.
4: Vévoda Karel Emanuel.
5: A do třetice ještě nápadník českého trůnu. Ten byl z Falce.
4: Falcký kurfiřt Friedrich.
2: Zájem o českou i císařskou korunu projevoval savojský vévoda Karel Emanuel, ale ten pro své katolické vyznání byl pro české protestantské stavy nepřijatelný. Část stavů, luteráni Šlik, Kolona, Thurn, Kaplíř a ještě další, by rádi viděli na českém trůně saského kurfiřta Jana Jiřího a jednali v tom směru i s jeho rádci. Ale Jan Jiří neměl v dané situaci o českou korunu zájem. Spojil se raději s Habsburky a získal v zástavě, později i definitivně, horní a dolní Lužici. Falcký kurfiřt naopak zájem měl. Svým kalvínským vyznáním byl blízký jednotě bratrské a byl přijatelný i pro většinu ostatních protestantských stavů, které s jeho osobou spojovaly naděje na získání četných, mocných a hlavně bohatých zahraničních spojenců. Falcký kurfiřt byl totiž vůdcem protestantské unie, což byl spolek německých protestantských knížat a byl příbuzným anglického a dánského krále a nizozemského místodržícího. Zvlášť velké naděje byly vkládány do pomoci Anglie, neboť Friedrichova manželka Alžběta Stuartovna byla dcerou anglického krále Jakuba I. A tak byl Friedrich Falcký v pondělí 26. srpna roku 16.19. zvolen českým králem.
1: Tož dnes jsme se dotoulali, ale boty z toulavého telete si můžete nazout přesně za 6 dní a 23 hodiny. Zaslouží se o to redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Meluzinová a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: Pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nová cyklostezka mezi boskovickou částí Mladkov a Svitávkou bude stát zhruba 15 milionů korun. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na koupališti Riviera v Brně je dnes festival Rivecfest. Část výtěžku ze vstupného dostane sociální nadační fond a bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Boskovickou místní část Mladkov a Svitávku spojí nová cyklostezka. Radní Boskovic vybrali firmu, která ji za necelých 15 milionů korun postaví. Původně radnice počítala s rozpočtem 21 milionů. Stezku využijí cyklisté i pěší.
2: Díky cyklostezce se sportovci i chodci vyhnou frekventované spojnici Boskovic se silnicí první třídy číslo 43, která vede na Brno a Svitavy. Dělníci postaví taky novou lávku přes řeku Svitavu. Nahradí stávající most, který je ve špatném stavu. V Mladkově vyústí stezka na zemědělských pozemcích a polních cestách a ve Svitávce se napojí v Tyršově ulici. Dotace pokryje víc než 2/3 nákladů. Zbytek zaplatí Boskovice a Svitávka. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
3: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytvářejí se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
0: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda. V říjnu se dostane do sněmovny. Dnes od 9 hodin ráno je na brněnském koupališti Riviera sportovní a hudební festival Rivecfest. Jeho součástí je charitativní běh, kterého se můžou účastnit děti od 6 let i dospělí. Návštěvníci taky uvidí například ukázku latinskoamerického karnevalu nebo se můžou zapojit do výuky tance. Na programu jsou i dva koncerty. Popisuje je mluvčí pořádající společnosti Stares Sport Martin Lísal.
4: 15 hodin po vyhlášení výsledků zaspívá písničkář Michal Horák, vítěz Českého slavíka 2021 v kategorii objev roku. A program zakončí jako hlavní tahák večera Mňága až Djorb, stálice z Valašského Meziříčí, je na scéně už téměř 40 let.
0: Třetina ze vstupného poputuje sociálnímu nadačnímu fondu v Brně.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky přes den dobré nebo velmi dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrní buďte při průjezdu po silnici 4995 v Tvarožné Lhotě na Hodonínsku, kde je vysypané seno. Na silnici 430 u Tvarožné na Brněnsku je na vozovce vylitý olej. Jeďte tudy opatrně. A nehoda je hlášená v Okružní ulici v Brně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál. Celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, Připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024. Po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit. Víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna. Až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první, jako člověk, který byl uvedený do síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný medál, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory, do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvěří. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít, a zvěřinový vývar na zelití, že jo. A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo. Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou. A k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu, a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestlo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby jako celkem dost, a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říká, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla, a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček, samozřejmě, jo? Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Tady dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu ze 100 mrkvičků, které mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo.
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo. A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
5: Ano, a dám to do vody.
2: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stanu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočky nějaký udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem. When's

0: chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí, kyseliny, citronové. A tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli, kyseliny, fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě,
1: jistě,
0: když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéf kuchaře, byť vlastního, ale mám to rád, rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že...
1: Jo. Oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: Ježiš, to, a pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem, no, a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je přemíkala po týdnu postel, tak tam zjistila, tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo, já mám všechno rád, já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo.
1: Tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo, takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou. Český

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Lidé dnes můžou mimořádně navštívit státní památky zdarma, ke vstupu je ale potřeba mít rezervaci. Venkovní koupaliště v Hustopečích i dalších jihomoravských městech hlásí o třetinu vyšší návštěvnost než loni. Policie hledá svědky potyčky fanoušků před fotbalovým zápasem a dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu dnes můžou lidé mimořádně navštívit zdarma. Na vybrané okruhy si i přesto musí zajistit online bezplatnou vstupenku a svou návštěvu si rezervovat kvůli omezené kapacitě. Kasteláni na Jižní Moravě očekávají velký zájem. Například na zámku v Lednici už mají prohlídky vyprodané, doplňuje kastelánka Ivana Holásková.
4: My už vlastně máme dnes zcela vyprodáno, takže možná budou někteří návštěvníci, kteří přijedou jen tak trošku zklamáni, ale myslím si, že u nás bude všechno fungovat tak jako běžně v den sezóny.
2: Na koupaliště ve Slavkově u Brna a v Hustopečích přišlo letos v létě o třetinu více lidí než v minulém roce. Vyšší meziroční návštěvnost hlásí i venkovní areál na Kraví hoře v Brně, kam od června do 20. srpna dorazilo přes 65 tisíc lidí. Nejvíc návštěvníků za posledních 5 let zaznamenala brněnská riviéra. Jen do konce července do jejího areálu zavítalo přes 90 tisíc plavců. Návštěvnost byla vysoká i na dalším koupališti brněnské společnosti Stares, doplňuje její mluvčí Martin Lísal.
5: Na koupaliště Záberdovice dorazilo ve stejném období 28 tisíc návštěvníků, což je taktéž více než v uplynulých letech. Pro srovnání, 1 000 000 návštěvník na střediscích naší společnosti prošel přes turnikety 14. srpna, zatímco před rokem to bylo až 10. září.
2: Jihomoravští policisté hledají svědky potyčky zhruba 100 fotbalových fanoušků v Brně. Ke konfliktu v centru města vyjížděli včera před utkáním mezi domácí zbrojovkou Brno a Zlínem. Většinu účastníků rvačky policie zná. Podle policejního mluvčího Petra Vali se mají svědci ozvat na linku 158.
6: Z největší pravděpodobností se jednalo o fanoušky obou fotbalových klubů. Nikdo nehlásil zranění a podle dosavadní informací nevznikla ani žádná škoda na majetku. Vítáme také fotografie nebo kamerové záznamy, které zachycují průběh konfliktu. Sport.
2: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
3: Počasí.
2: Dnes na Jižní Moravě očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na silnici 425/10 u Medlova na Brněnsku je na vozovce vysypané sklo, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, místem projíždějte opatrně. Opatrně jeďte i po silnici 49/95 ve Tvarožné Lhotě na Hodonínsku, kde je vysypané seno. A nehoda je hlášená i v Okružní a Gajdošově ulici v Brně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, jsem zde s novým vydáním hudebních lásek Jana Daleckého a dopředu říkám, že nechci zkoušet vaši paměť. Rovnou přiznávám, že příští tři písně Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha jsme už v letošním cyklu slyšeli. Odvysílali jsme je ovšem jednotlivě, roztroušeně, v březnu a dubnu mezi jinou hudbou a teprve pak mě napadlo, že teprve pohromadě navodí iluzi nebo příchuť doby, kdy vznikly. Byl to rok 1956, tedy dřívější kulatiny skladatele, kdy nám tehdejší hudební redaktor chtěl dodat lepší náladu při budování Mladé republiky. Ta trojice snímků má stejné aktéry a dnes možná vůbec poprvé zazní v celku. Nerozlučnou dvojici Ježkových spolutvůrců zastoupí v Brně neméně populární zpěváci, jinak ovšem literární redaktoři. Vlastimil Pantůček a Vladimír Fuchs. Hrát bude brněnský estrádní rozhlasový orchestr s dirigentem Jiřím Hudcem, který by se zítra dožil 103 let. A tituly písní jsou Strejček hlad, O Španělsku si zpívám a Mercedes. A pak po hudebním předělu hned pokračujeme.

stejně dnes jak před 100 lety. Zní španělské kastaněty, stejně dnes jak před 100 lety. Chutná víno Kastýlie, stejně letos jako loni. Ležím z jara pod jabloní, vzpomínám jak asi voní.

0: pravím, že si na tě dám nabrousit nůž.
1: Takhle se chová muž, nestydíš se?
0: Muž, Mercedes.
1: Můj ty bože, z toho nože mám akorát strach.
0: Nehraj si, sic bude ze mě vrah.
1: Když tě vidím, tak se stydím, to jsi vzdělanec. Teď máš obličej jak lívanec.
0: Mercedes,
1: moje máti,
0: pěkná.

podívej se, holka neznámá, z toho bude rodinný drama. Učiňme kolo.

Milí posluchači, navazujeme na trojlístek právě vyslechnutých písniček Voskovce, Vericha a Ježka, abychom vzácně vybočili za hudbou, kterou skladatel napsal pro konkurenční divadlo. Do hry Vladislava Vančury Jezero u Kerévé roku 1936 přispěl písní Když se usmívala a takto ji v brněnském rozhlasovém studiu o 20 let později natočil operní pěvec Václav Halíř. Jako doprovodný soubor zůstává brněnský estrádní rozhlasový orchestr, avšak mužem s taktovkou je tentokrát František Hertl. Ten, ačkoliv prvních 10 let existence orchestru jeho šéf, přenechal jinak ježkovský repertoár druhému dirigentovi Jiřímu Hudcovi. Až právě na tuto výjimečnou píseň pro Jiřinu Šejbalovou ve zmíněné Vančurově hře. Během studií na Pražské konzervatoři se František Hertl mohl potkávat s Ježkem. Byl jen o 5 měsíců starší a jeho hlavním nástrojem byl kontrabas. Stal se koncertním mistrem orchestrů v Lublani a po návratu v České filharmonii. Jeho důkladná průprava pokračovala studiem dirigování, byl jedním z prvních žáků Václava Talicha a po válce si rozšířil vzdělání ještě v oboru kompozice u skladatele Jaroslava Řídkého. Do Brna přišel tedy dokonale vybaven a souběžně s tímto angažmá působil pedagogicky tam, odkud vyšel, na Pražské konzervatoři. Poslechněme si tedy, jak mu vyšla rozhlasová nahrávka písně Když se usmívala, tentokrát v pánském provedení Václava Halíře z listopadu 1956.

Stále z produkce plodného roku 1956 bude i dnešní závěrečná vzpomínka na Jaroslava Ješka, jak zněl brněnským rozhlasovým studiem v roce 1956. Ozdravná píseň Holduj tanci pohybu vznikla pro představení Těžká Barbora na podzim roku 1937. Jejím prvním interpretem byl František Filipovský a v brněnské rozhlasové verzi ho zastoupil víc než dobře Jiří Přichystal. Povál se začínal v brněnské opeře, pak byl 22 let novým hlasem operety, aby se vrátil do operního souboru a přidal i pedagogické působení na JAMU. Byl to umělec, který dovedl rozdávat radost. Před brněnský estrádní rozhlasový orchestr se vrací Jiří Hudec, narozený 31. srpna 1923. Vzpomeňme proto zítra i na něj.

0: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

A právě teď, tedy za chvilku, se z vašich přijímačů ozve sváteční nedělní vyzvání. Ještě než se tak stane, je třeba vám povědět, ve věži kterého kostela, ve kterém místě dotyčné zvony visí a ozývají se. Nacházejí se ve městě, které mělo dostat svoje jméno podle hřebenáče, což je vápencový sloup, tyčící se nedaleko vchodu do sloupsko-šošůvských jeskyní. Ten sloup nevymodeloval člověk, nýbrž příroda. Ale nutno dodat to, co autor knihy o místních jménech tvrdí, tedy pan profesor Rudolf Šrámek, totiž, že slovo slup znamená past na chytání ryb. Tato možnost je prý pravděpodobnější. Takže kdo ví. Uprostřed 18. století se to uzdravila dcera místního mlynáře, což by nebylo nic výjimečného. Ona ovšem nabyla zdraví na základě zázraku. Tento příběh stojí u zrodu zdejšího kostela Panny Marie Bolestné. Jeho půdorys je ve tvaru želvy, která představuje mariánský symbol ochrany. Kostel byl vyhlášen nejlépe opravenou jihomoravskou památkou za rok 2015 v kategorii velkých staveb. V průběhu staletí už neprošel žádnými zásadními stavebními úpravami. No, původně byla barva jeho omítky zeleno-bílá. Při opravě získal žluto-bílou barvu. V 60. letech minulého století se jeho vzhled změnil na bílo-modrý. Během let se ze sloupu stalo poutní místo. Hlavním dnem je tu pátek před květnou neděli, hovorově nazýván květný pátek. Ve věžích jsou zabudovány věžní hodiny a celkem 4 zvony. A když se ozývají, tak to v údolí sloupského potoka zní takto. Ale jinak ještě dobrý den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Desítky policejních hlídek na Jižní Moravě dnes kontrolují řidiče vracející se z dovolených. Archeologové objevili na trase budoucího obchvatu Břeclavi zachovalou keltskou studnu. Pacienty s cévní mozkovou příhodou pomáhá v Uherskohradišťské nemocnici léčit software s umělou inteligencí. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké poledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Policisté tento víkend intenzivněji dohlíží na silnicích kvůli konci prázdnin. Na Jižní Moravě jsou v terénu desítky hlídek. Všímají si bezpečnostních pásů, dětských autosedaček a prověřují taky doklady a řízení pod vlivem alkoholu. Pro kontroly si vytipovali frekventované a rizikové úseky, pokračuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
2: Poslední prázdninový víkend je právě spojen s návratem všech dovolenkářů. Je to spojeno i s tím, že většina rodičů ještě zhání na poslední chvíli nějaké nákupy do školy, takže ten provoz na silnicích je silnější a raději dojet od někam o minutu později, jak udělat něco nevratného na silnici.
0: Při archeologickém výzkumu na trase budoucího obchvatu Břeclavi výzkumníci objevili keltskou studnu. Odhadují, že by mohla pocházet z období mezi 2. a 3. stoletím před naším letopočtem. Mimořádně cenný je nález dřevěné části studny. Podle vedoucího výzkumu Matěje Forsta se materiály jako dřevo většinou nedochovají.
3: Je k tomu potřeba speciální prostředí, jako je například permanentní vlhkost, což právě tahle studna splňuje. Jednak je tam vysoká hladina podzemní vody a zachované původní prameny z té studně, takže vlastně tahle ten zbytek výdřevy je v místech, pod kterou vlastně ta voda nikdy v historii neklesla.
0: Vzorky dřeva čeká dendrologický průzkum, který by měl určit jeho přesné stáří. Lékaři v Uherskohradišťské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software s prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní. Cévní mozková příhoda je v Česku 2. nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou invalidity. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí není možné. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde se senátní volby konají. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
1: Počasí.
0: Dnes na Jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i s většinou oblačnost, jen s malou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů a biozátěž na středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě osobní auta se srazila na 187. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Místo je s opatrností průjezdné, ale je tam silný provoz. Očekávejte zdržení v kolonách jak pro osobní, tak i nákladní auta. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Ivo Horkého o Antonína Perničky Pod horama dědina a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Vladěna, na Slovensku slaví jmeniny Růžena a v církevním kalendáři nalezneme Fiakra. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a milými gratulacemi vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme, ale už naposledy, protože prázdniny končí, losovat. Tak těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce a písnička Blahoslav Smišovský, Medový valčík a Podhoranka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak, přátelé, pojďme. Máme tady telefonát. Prosím, představte se nám. Jejda, pane Roberte, nám to tam strašně přeskakuje. Prosím vás, zkuste zavolat ještě jednou, ano?
2: Jo.
1: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, já jsem slíbila po písničce, že budeme losovat. Tak pojďme na to. Já poprosím svoji kolegyni Sandru, aby nám vytáhla jednoho výherce tohoto týdne v projektu Prázdniny u babičky. Ano, tak již se tak stalo a Sandra mě vytáhla výherce. Tak rozdělávám lísteček a dívám se a je to. Tomáš Tuza, 8letý, povídala chrpa kytkám z Ivančic. Tak velká gratulace. Jsme rádi, Tomáše, že jsi vyhrál. Vyhrál si rodinnou vstupenku do brněnské zoo, tak máš se na co těšit. Samozřejmě naše produkce vás bude kontaktovat. Takže ještě jednou gratulace a jsme rádi, že máme vítěze. Tak přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme. František Kohoutek, Růže planá a Krumsíňanka.

0: Vítám ve vysílání pana Urbánka z Křepic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Dobrý po obědě, nebo před obědem, nebo po. Takže v těchto dnech oslavil narozeniny pan Miloš Mrkvica z Velkých Němčic a dnes slaví kulatiny jeho manželka paní Marie Mrkvicová z Velkých Němčic. Tak oba vám přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, ale hlavně toho zdraví, což potřebuje nejvíc. A posílají ho Urbánkovi z Křepic. A dále bych poslal písničku paní Štefkové do Plaveckého Podhradí a paní vytočte vašeho manžela Milana, ať vám já zatočí trošku. Jo? Pěkně do kolečka, doleva, doprava a pěkně si to osláte ty narozeniny. A manželce pro potěšení a Joškovi Jurinovi do Slavkova u Dolních Němčí, u Dolního Němčí. Tak, a bylo by to všechno, paní Květuško, a mějte se zatím. Děkuju.
0: Ano, také a mějte se pěkně, nashledanou. No a já tady připojím přání, která jsou psaná. Dechť jsou dnešní chvíle naplněny radostí, vděčností a láskou. Naše maminka paní Marie Havlíčková, rozená Janků, pocházející z Březové u Uherského Brodu, která ale většinu svého života spojila s Rousínovem, oslaví 1. září krásné 85. narozeniny. Její život byl vždy naplněn obětavostí, pracovitostí a péčí o svou rodinu. Díky ní jsme poznali, co znamená domov, láska, porozumění i síla rodinných pout. Milá maminko, děkujeme ti za vše, co jsi pro nás během svého života vykonala. Za tvé laskavé srdce, moudré rady, nekonečnou trpělivost i za chvíle, které jsme díky tobě mohli společně prožít. Jsi pro nás oporou, vzorem a člověkem, kterého si z celého srdce vážíme. K tvým krásným 85. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, spokojenost, klid, mnoho radosti z každého nového dne a co nejvíce šťastných okamžiků v kruhu všech, kteří tě mají rádi. Ať tě život ještě dlouho obdarovává úsměvem, pohodou a láskou. S láskou a z celého srdce ti vše nejlepší přejí tvoje dcera Renata a synové Miroslav a Vítězslav s rodinami. A ještě jedno přání tady připojím. 30. srpna oslaví své narozeniny, což je dnes, pan Jaroslav Horký z Rudy u Velkého Meziříčí. K narozeninám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a radosti s pravnoučátek. A to vše přeje bratr Jirka s rodinou. Tak předali jsme a písnička. Zaspala nevěsta lidová ze Strážnicka Jan Míša a Brolna.

0: Tak písnička nám dohrála, pojďme přivítat pana Roberta z Mouřínova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás tam v rádiu a všechny teda posluchače. Měl jsem špatný signál, tak se omlouvám, ale už jsem zaběhl pro něho, tak už je to dobrý.
0: Ano.
1: Já bych to chtěl toto nechat zahrát k narozeninám. Druhýho se dožívá z Mouřinova paní Lenka Pitronová, tak by jí to přáli synové. A bratr Milan s přítelkyní Janičkou, to je z Bučovic.
0: Ano.
1: A zrovna, když už jsou na drátě, tak bych nechal zahrát v Českém domě Pohlase pozná, ať už je to z Bučovic, anebo z Rašovic a z Vícemilic, oni mě poznají už Pohlase. A do Rašovic bych teda chtěl těmto Kamínkům a Kučerovi, jako výhradně, Fanoušovi. On to ano. Poslouchá, ten mi to zazřekne. A teda bych chtěl všem popřát hlavně zdraví a vám taky tam v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A nashledanou.
0: Ano, děkujeme pěkně, ať se vám daří. Nashledanou.
1: Jo, děkuju. Naschle.
0: Tak pojďme na druhý telefon. Paní Marie a Zahnašovice, vítejte.
2: Dobrý den, paní Květučko, já bych chtěla vidět kazatela krásná písnička do Poličina u Holešova. V těchto nadcházejících dnech tam oslaví se krásné kulaté narozeniny paní Iva Železná, tak i přeju všechno dobrý, hlavně zdraví, ať se opatruje, ať si dělá drobné radosti a užívá si života. A bude mít i její vnučka narozeniny, tak taky vnučce Elišce přeju všechno dobrý ve škole, se jí daří. A to jí přeje rodina Kolasová. Paní Petruško, děkuji pěkně a nashledanou.
0: Ano, ať se vám daří a pěknou neděli. Nashledanou. Tak a teď psaná přání. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši maminku, paní Růženu Zounkovou ze Hvozdce u Veverské Bytýšky, která se právě dnes dožívá krásných 87 roků. Milá maminko, hodně zdraví a štěstí do dalších let ti ze srdce přejí syn Zdeněk a dcera Růžena s rodinami, pravnučky Baruška, Sabinka, Alžběta, Anička, Natálka a Eliška ti posílají velkou pusu. K přání se připojuje sestra Marie a neteře Marie a Jana s rodinami. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělala a děkuji a přeji hezký den. Tak to bylo jedno přání a pojďme tady ještě na jedno. Chtěla bych poprosit o písničku pro pana Ivana Jedovnického mladšího z Dubňan k jeho dnešním narozeninám a popřát mu hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody a tomu přejí manželka Monika, děti Davídek a Monička, rodiče a připojují se Jakubíčkovi, Malíkovi a Škromachovi a ještě chci popřát paní Vlastičce Parkanové z Dubňan k jejím dnešním krásným 95. narozeninám a popřát jí také hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze svých vnoučátek a pravnoučátek a také jí poděkovat za vše, co pro své děti dělala a to jí přejí synové Štefan a Milan s rodinami a dcera Lubka se svou rodinou a připojují se Jakubíčkovi, Formanovi a Slováčkovi. Předem moc krát děkuji a s pozdravem Naďa Jakubíčková. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Počítali děvčice František Kohoutek, Dalibor Kozmík a Zdounečanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Český rozhlas Brno.
4: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám pana Ernesta z Prietršky na Záhorí. Prosím.
5: No, já vám prajem příjemnou službu, paní Navrátilová, a prosím o zahrátí prepar z těchto, jako, no. Zaprvé je to sestra Ozária Masaryková, věřená, která slaví dnes 83. výročí narozenin. A dneska mají výročí 60 roků společného života manželé Slobodovi z Prietršky. No a v pondělí, alebo prvého, má švagrová, Drahuška Vašečková narozeniny. No a ještě, keď jsou na dráte, tak jde kolem, chcem zablahoslať paní Aničky Šímkové, která je nemocná, je to vaša pravidelná posluchačka.
4: Ano, ano.
5: Hodně zdraví. Hodně zdraví a nech se drží, no.
4: Ano.
5: To je tak asi všechno.
4: Dobře, no. Takže rádi pošleme vám všem písničku, ať se vám daří a hodně zdraví všem. Naschledanou.
5: No, do počutě.
4: A teď už pan Mrkvica z Velkých Němčic, vítejte.
6: Dobrý den, paní Navrátilová. Už gratulovali manželce k narozeninám a ona má dneska, má 80 roku, Marie Mrkvicová. No já jsem ještě negratuloval, tak já si musím odzvat do rádia a teda pogratulovat. Ona má dneska ty narozeniny, taky přeji hodně zdravíčka, taky nebolí i nožičky, chudérce. Tak to víte, tak to. A teď pravnoučata a nejmladší pravnouče Anička posílá pusinku. No a jeden pravnouk ještě jde z Karlových Varů, se na ten dojde pozdějš. To bude 8, víte, tak.
4: Dobře.
6: Tak to je asi všecko.
4: Ano. Tak
6: děkuji vám pěkně.
4: Pane Mrkvico. Nápodobně a pěknou neděli přejeme. Naschledanou.
6: A i vám.
4: Tak a dáme písničku. Antonín Pernička, Ptáček maličký a Stříbrňanka.

Písnička nám dozněla, pojďme tedy na e-maily vaše. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát našemu tatínkovi, manželovi, dědečkovi a pradědečkovi, panu Stanislavu Vavrisovi, který dnes slaví 75 roků. Přejeme mu hlavně co nejvíce zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, samé radosti a žádné starosti. To vše a ještě mnohem více mu přeje celá rodina. A děkujeme. Tak posíláme další písničku, Ty Petrovské lůky a Moravěnka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Polka dozněla a pojďme na e-maily. Prosím o zahrání hřejivé písničky od srdíčka naší milé babičce Anešce a dědečkovi Františkovi Stokláskovým z Prusinovic. Pohodovou neděli a dobrou chuť k vašemu vždy vynikajícímu obídku vám z Míškovic přejí Elinka, Martínek, Davídek, Arturek a Alexík. Tak to bylo pěkné přání a my připojíme písničku. Lidovou buď zaspívá nám Anton Gajdoš, ludová hudba Miroslava Dudíka doprovodí a Mládenecké Zosenice.

Tak, Mláda dneska je z Dosenice, dozněli a Anton Gajdoš dospíval a pojďme tady předat e-mailovou poštu. Tak krásné 16. narozeniny oslavila v sobotu 29. srpna milá, trochu zamlklá, ale šikovná, pracovitá a chytrá Alička Smékalová z Tišnova. Přejeme jí krásné zážitky ve věku, ve kterém ještě nebyla, úspěch ve škole, do které se moc těší a spoustu každodenních drobných radostí s rodiči a její milovanou kočičkou Charlotte Elizabeth. Ochranu Panny Marie a zdraví a štěstí v tomto i dalších životech přejí Michal, Kristýna, Bára a Linda z Jamného u Tišnova. Moc děkujeme za odvysílání a my jsme tak rádi učinili a dáme písničku. Lidová, Naše vrátka vrzajů a studiový orchestr Jana Slabáka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, přátelé, a pojďme, máme tady telefonát, paní Janičková z Brna se dovolala, prosím.
2: Já bych chtěla popřát své kamarádce, paní Věrce Šťouračové, která se dnes dožívá 80 let. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, ať se jí daří a že jí má moc ráda.
1: Výborně.
2: Ať si to hezky užije.
1: Ano, ano. Písnička tak bude za malou chvíli. Ano, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A teď už druhý telefonát, prosím, představte se nám, já jsem to nestihla.
3: Ano. Dobrý den, pravím, tu je Bílka Bohumil. Bílkové Humence je obec, okres Senica.
1: Ano.
3: Já bych se chtěl zagratulovat synovi mojeho kamaráda, Stankovi Juríkovi z Borského Mikuláša, který sa práve dneska aj dožíva 50 rokov. Staň, všetko najlepší, hodne zdravia, šťastia, Božího požehnania tebe, aby sa ti darilo v práci, aj v osobnom živote a celej rodine. To ti praje Bohuž Bílka, však mňa poznáš. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Navratilová.
1: Áno, přejeme vše dobré a nashledanou.
3: Do počutia, všetko dobré.
1: Áno. Tak a pojďme na další písničku, německá lidová Prstýnek z lásky a Kumpánovi muzikanti.

dozněla krásná písnička a pojďme tady na dopisy. Milá maminko Ivetko, cituji z dalšího dopisu, přejeme ti vše nejlepší k tvým 60. narozeninám, hodně zdraví a sil do dalších let a přeje syn Michal a tvoji nejbližší. A tento e-mail poslal k nám pan Michal Jílek, tak snad se maminka Iveta pozná. Tak to bylo jedno přání, no a také nesmíme zapomenout klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála paní Aně Houbalové z Rousínova, která právě dnes slaví své narozeniny. Tak tedy hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobré mysli a jak já vždycky říkám, na zdraví a živio a velmi si vážíme, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak předali jsme a hrajeme Okolo pálavy a Legruti.

Tak písnička Okolo pálavy a Legruti dozněly a pojďme ještě na poslední písničku zpívanou, tak na Slovensku slaví Růženky, tak pojďme si jednu písničku o Růženkách poslechnout. Václav Blaha napsal tuto písničku, Josef Zíma zaspívá a orchestr Slávy Kunsta.

Písnička dozněla, přátelé, vaše gratulace, budeme se loučit, těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině v druhé našeho vysílání. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Přes řeku Svratku v Židlochovicích vede nový most. Uměleckou kolekci vzniklou k 800. výročí Znojma město představí na pražském festivalu Design Block. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. V Židlochovicích u Brna dnes dopoledne dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou moct využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo ji musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru. Doplňuje nezávislý starosta Jan Vitula.
4: K tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
2: Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé v příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami, vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
5: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
2: Vedení Přerova plánuje v příštím roce zrekonstruovat frekventovanou křižovatku ulic Kojetínská a Husova. Radní vyhlásili veřejnou zakázku na kompletní obnovu signalizačního zařízení pro řidiče, chodce i cyklisty. Pokud plán schválí i zastupitelé, uvolní město na investici téměř 10 milionů korun. Přechody pro chodce by po opravách měly mít nově i akustickou signalizaci pro nevidomé. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun měsíčně. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola studium potvrdí.
3: Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost a jen s malou pravděpodobností přehánky. Nejvyšší teploty mezi 27 a 30 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor si teď dejte v Brně, v Jihlavské ulici je tam hlášený požár osobního auta, na místo míří hasiči i záchranáři. A opatrně taky na silnici číslo 43 v Lipůvce na Blanensku, na průtohu obcí se srazilo osobní auto s cyklistou, zasahují tam záchranáři. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Janecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím

0: Rodové jméno v chýnský zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát chýnský.
1: Jako první použili přídomek Svchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
2: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
2: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
2: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
2: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
2: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
2: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec

0: provalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář a to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začal to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne. Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pámbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo kdy který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Staré radě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu a ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj. Tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
3: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
3: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
3: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
4: No to mě dělá.
3: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
4: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
5: Aha.
4: Tak se dobře dívejte.
5: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
4: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
5: Fakt?
4: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není díky tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé dnes můžou mimořádně navštívit státní památky zdarma. Ke vstupu je ale potřeba mít rezervaci. Trboušany na Brněnsku otevírají obnovený sportovně-kulturní areál Štouralov. Zítra vyplší lhůta pro předložení státního rozpočtu pro příští rok. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu dnes můžou lidé mimořádně navštívit zdarma. Na vybrané okruhy si i přesto musí zajistit online bezplatnou vstupenku a svou návštěvu si zarezervovat kvůli omezené kapacitě. Kasteláni na Jižní Moravě očekávají velký zájem. Například na zámku v Lednici už mají prohlídky vyprodané, doplňuje kastelánka Ivana Holásková.
2: My už vlastně máme dnes zcela vyprodáno, takže možná budou někteří návštěvníci, kteří přijedou jen tak trošku zklamáni, ale myslím si, že u nás bude všechno fungovat tak jako běžně v den sezóny.
0: V Trboušanech na Brněnsku dnes otevřeli zmodernizovaný areál pod Lipami, známý jako Štouralov. Místním poskytne zázemí pro spolky i sportovce. K dispozici teď mají hřiště s novým povrchem a muzikantský domek. Do plánování dobrovolnických brigád i veřejné sbírky se zapojili desítky obyvatel, potvrzuje nezávislý starosta Trboušan Jaromír Kubant.
3: Je to sportovní areál, vlastně, který tam je historický, který dřív postavili naši otcové a dědové a už vlastně stav nevyhovoval, takže jsme to celý zbourali a postavilo se nový jakoby celý zázemí, jak pro sportovce, tak i pro pořádání kulturních akcí.
0: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
4: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
0: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministrně za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. Sport. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. Počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme většinou polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší odpolední teploty mezi 27 a 30 stupni, vád bude mírný jihozápadní až jižní vítr a biozátěž na středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dvě osobní auta se srazila u Velkých Bílovic na Břeclavsku. Nehoda je hned za městem ve směru na Velké Pavlovice. S opatrností tam ale projedete. A nehoda osobního auta, které skončilo v příkopu, se vyšetřuje mezi Blanskem a jeho místní částí Olešná. Na místě jsou policisté, ale nezdržíte se. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je neděle 30. srpna 2026, 14 hodin 4,5 minuty. Máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná odpolední vysílání. U mikrofonu je s vámi až do dnešní 18. hodiny Sandra Silná. Za 6 minut nás čeká telefonát s brněnskými meteorology. V reportáži před 14:30 se podíváme za tvůrci mozaik do brněnských ulic. Babské radiárky Vykoupilové se dnes zaměří na tvořítka na led a před koncem první hodiny odpoledního vysílání se s Davidem Nekvindou vydáme na beach volejbal. Příjemný poslech a krásné letní odpoledne. Zpívat nám teď budou Fešáci.
1: Český rozhlas Brno.

0: prosím dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Převládá nám většinou polojasno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 27 do 30 stupňů a k tomu nám vane vítr mírný, jihozápadní do 20 km za hodinu.
1: Jak se bude vyvíjet počasí dál v průběhu odpoledne, večera a dnes v noci?
0: Tak čekáme převážně polojasno, jenom přechodně může být ta oblačnost zvětšená. Je tam velmi drobná šance na přeháňku. Potom během noci bude polojasno až oblačno. Kránu se nám postupně od západu začne zatahovat a už v té západní části kraje se na některých místech může vyskytnout déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Ty nejnižší teploty očekáváme od 18 do 15 stupňů. Vád nám vítr přes den bude ještě zatím mírný, jihozápadní až jižní a večer a v noci potom bude už vítr jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet tedy na konci srpna? Začíná nový týden a v úterý co čeká také školáčky 1. září?
0: Tak ještě v pondělí tam ta bude velká oblačnost a srážky, lokálně i bouřky. Ty by nám měly přejít od západu přes většinu území kraje a potom ale během odpoledne už by nám měly začít ubývat a tam postupně čekáme polojasno, ty nejvyšší teploty v pondělí ještě 25 až 28 a úterý tam čekáme většinou polojasno až oblačno, v noci a ráno může být na některých místech i skoro jasno, je tam jenom taková drobná nejistota, tam se v noci z pondělí může trošinku zvlnit studená fronta a posunout se více na sever a ta jižní část, tam by potom se nedá vyloučit, že by mohla být i zvětšená oblačnost, případně výskyt srážek. A úterý ty nejnižší teploty od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší od 23 do 27 stupňů.
1: Já vás ještě na závěr poprosím také o teplotní rekordy, které připadají na dnešní den, to znamená na 30. srpen.
0: Tak ta nejnižší hodnota 0,5 stupně Celsia je z roku 1947 pro stanici Strážnice a stejná hodnota ale z roku 1933 pro stanici Štítary a maximum máme z roku 2015 a to 35,4 stupně Celsia a naměřili jsme to na stanici Diákovice.
1: Říká Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která nám řekla více o počasí na nadcházející hodiny a dny. Já vám moc děkuji a přeji příjemné sváteční odpoledne. Brzy opět naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: Tolik tedy dnešní předpověď počasí, teď ta odpolední a my už se také za chvíli podíváme a uslyšíme první reportáž a ta bude o mozaikách. Spáry a různé díry v chodnících na několika místech v centru Brna zaplnily totiž mozaiky. Je to dílo dvojice studentů, kteří se tak snaží zkrášlit své okolí a zároveň uplatnit ve veřejném prostoru svoji kreativitu. Reportáž, jak už jsem říkala, uslyšíte za chvíli.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Mozaiková tvorba v brněnských chodnících, to je neobvyklý koníček Matěje Krajíčka a Simony Hochmalové. Tímto způsobem zatím zkrášlili 8 míst. Na třídě kapitána Jaroše v Brně vznikla například mozaika s nápisem Tancuj. Nejnovější dílo tvořila dvojice společně s dětmi z výtvarného příměstského tábora v areálu vojenské nemocnice.
2: Kolem jdoucí se zastavila u skupiny děvčat sedících na chodníku kolem vznikající mozaiky. Jednotlivé kousky rozdělují speciálními kleštěmi. Matěj Krajíček dostává tyto otázky při tvoření na ulici pravidelně.
3: Co se tady děje? Jako já na to vždycky rád odpovím, ale jako by ty hlasivky už to dá, no.
2: Směje se Matěj a vypráví o tom, jaký význam pro něj má street artové umění.
4: Já jsem se sám sebe ptal vlastně, co ten street art jakoby je. Došel jsem k nějakému závěru, že ten street art opravuje ulice, dělá je barevný, dělá je možná i třeba bezpečnější a hravý a já bych se o to rád pokusil doslovně.
2: S negativními ohlasy se Matěj ani Simona moc nesetkávají. V Brně od města dostali zelenou i přesto, že tvorbou mozaik zasahují do veřejného prostoru.
4: Ty ohlasy od těch lidí tak jsou strašně pozitivní a nás to hrozně jakoby těší, motivuje nás to tvořit dál a myslím si, že díky tomu to tak vnímají i ty města.
2: Pochvaluje si Matěj. Tvoření mozaiky ale není hodinová záležitost. Celý proces od příprav po finální leštění trvá klidně 3 dny. Často dvojice zůstává na místě až do noci a brzy ráno se zase vrací. Fyzickou náročnost potvrzují Barbora Dokoupilová a Emma Vaňharová z příměstského tábora klečící nad mozaikou.
5: Ani v půlce ještě nejsme, takže ještě dlouho to bude trvat. Je to náročný, ale myslím si, že to bude stát za to.
6: Za tu práci to stojí.
2: Přes 2 roky dokumentuje Matěj svou tvorbu na sociálních sítích. Lidem chce ukázat, že ulice neničí, ale opravuje. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: 14 hodin 40 minut a ve vysílání Českého rozhlasu Brno v nedělním odpoledním vysílání dospívala Marie Rotrová píseň Střepatá nohatá. No a teď už uslyšíme kolegyni Jarku Vykoupilovou a její babské rady. Jarka nás dnes inspiruje ohledně tvořítek na led, protože do nich nemusíte dávat jen obyčejnou vodu, ona poslouží i na víno. Jaký to má smysl, to nám právě Jarka teď prozradí.
1: Babské rady.
2: Tvořítka na led mají zajímavé využití. Nejen výrobu ochlazujících kostek do nápojů, případně na ranní masáž pokožky obličeje, které led velmi prospívá i proto, že je chlad prevencí tvorby vrásek. Zkuste vychytávku s názvem pleťový led, tedy variantu, kdy zamrazíte heřmánkový nebo zelený čaj. Kreativně můžete do tvořítek na led dát kousky citrusů a máty, zalít je vodou a máte skvělé osvěžení do vody nebo domácích limonád. Takto zamrazit můžeme také gel z listů aloe vera. Je výborný na hojení drobných popálenin od hrnce nebo trouby, případně i oděrek nebo oparů. Vyplatí se mít tento skvělý uklidňující prostředek na podrážděnou kůži vždy po ruce. Do tvořítek na led se dá také umístit zbytek nedopitého vína, které by v lahvi zvětralo a tyto vinné kostičky poté použít při vaření například do omáčky nebo pod maso.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: České volejbalové reprezentantky navštívily ve volném dni při mistrovství Evropy v Brně beachvolejbalový turnaj na Sokolském koupališti. Jestli by je lákalo se z haly přesunout na písek, to v reportáži uslyšíte už za chvíli.

0: Kapelu Olympic jsme se přenesli do roku 1967, protože přesně tehdy vyšla tahle píseň Želva a o rok později stejnojmenné album. My se teď ale podíváme na volejbal, respektive na beach volejbalový turnaj Brno Beach Pro. V našem vysílání teď totiž spojíme tenhle turnaj ještě s mistrovstvím Evropy žen v klasickém šestkovém volejbalu. To také, tento turnaj také hostí Brno, no a český tým se chystá na pondělní osmifinále proti Švédkám. Reprezentantky si ale našly i chvíli na to, aby se podívali právě na plážovou variantu jejich sportu.
1: Blokařka české volejbalové reprezentace Ela Koulisiány pochází z Brna a spoluhráčkám mohla při návštěvě turnaje Brno Beach Pro sloužit jako průvodkyně.
2: Můj taťka už tady asi 20 let chodí pinkat každý úterý večer se svýma kamarádama z basketu, takže já už tady úplně od dětství na Sokoláku trávím čas s něma. Teďka už teda si občas i pinknu, když zrovna nemáme nároďák. A i na beachový kempy příměstský jsem tady chodila, takže malá zkušenost, ale profesionální asi ne.
1: Že by Koulisiány někdy zvažovala trvalejší přechod k beach volejbalu, se ale prý nikdy nestalo.
2: Taťka hodně chtěl, ale mě se do toho nechtělo. Já jsem byla takový kopítko a na ten beach přece jenom musíte být trošku šikovnější než na tom bloku.
1: Ani od libera české reprezentace Daniely Jancové se nedá očekávat, že někdy uteče z haly na písek.
3: Ne, já jsem nikdy beach nějak víc neskoušela. Já musím přiznat, že beach moc ráda nemám. Jakožto hrát ho, koukat se na něj, to mě baví, ale hrát ho mě moc nebaví. Za prvý mi trošku vadí písek a za druhý mi přijde, že dát boty pro mě hrozně složitý.
1: O to víc Jancová podle svých slov obdivuje výkony beach volejbalových hráčů a hráček.
3: Protože je to hrozně náročný sport tím, jak je to prostě v písku jenom ve dvou velký hřiště, takže fakt obdivuju, jak ty hráči umí číst jako libero. Si myslím, že to umím jako hrozně ocenit, jak umí číst ruku těch útočníků, jak zvládnou prostě vybrat ty těžký balony, takže to mě hrozně baví.
1: Turnaj Brno Beach Pro skončí na sokolském koupališti nedělním finálovým programem. Na ten už se reprezentantky v šestkovém volejbale nepřijdou podívat. Všechna koncentrace už totiž míří k pondělnímu osmifinále proti Švédsku. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Policie hledá svědky potyčky fanoušků před fotbalovým zápasem v Brně. Nová cyklostezka mezi boskovickou částí Mladkov a Svitávkou bude stát zhruba 15 milionů korun. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak starostové. Zítra bude převážně oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Jihomoravští policisté hledají svědky potyčky zhruba stovky fotbalových fanoušků v Brně. Ke konfliktu v centru města vyjížděli včera před utkáním mezi domácí Zbrojovkou Brno a Zlínem. Většinu účastníků rvačky policie zná, podle mluvčího Petra Vali, se mají svědci ozvat na linku 158.
5: Z největší pravděpodobností se jednalo o fanoušky obou fotbalových klubů. Nikdo nehlásil zranění a podle dosavadní informací nevznikla ani žádná škoda na majetku. Uvítáme také fotografie nebo kamerové záznamy, které zachycují průběh konfliktu.
3: Boskovickou místní část Mladkov a Svitávku spojí nová cyklostezka. Radní Boskovic vybrali firmu, která ji za necelých 15 milionů korun postaví. Původně radnice počítala s rozpočtem 21 milionů. Stezku využijí cyklisté i pěší.
6: Díky cyklostezce se sportovci i chodci vyhnou frekventované spojnici Boskovic se silnicí první třídy číslo 43, která vede na Brno a Svitavy. Dělníci postaví taky novou lávku přes řeku Svitavu. Nahradí stávající most, který je ve špatném stavu. V Mladkově vyústí stezka na zemědělských pozemcích a polních cestách a ve Svitávce se napojí v Tyršově ulici. Dotace pokryje víc než 2/3 nákladů. Zbytek zaplatí Boskovice a Svitávka. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Nový atletický ovál dnes otevřeli zástupci města v Moravských Budějovicích. Škvárovou dráhu tam nahradil moderní povrch. Stadion teď nabídne lepší podmínky nejen pro běh, ale i pro další atletické disciplíny. Součástí investice jsou i nové prostory pro fotbalisty. Zázemí přímo u hřiště místním fotbalistům dlouho chybělo. Nová budova nabídne 8 kabin, místnost pro rozhodčí i společenské prostory, které bude využívat také atletický oddíl. Součástí stavby jsou i venkovní pergola a samostatné toalety.
4: Počasí.
3: Zítra na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 25 a 28 stupni. Zpočátku slabý proměnlivý vítr postupně nahradí mírný západních směrů a biozátěž na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Čerstvá nehoda je teď na 139. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta, neprůjezdný je levý jízdní pruh. A kvůli zásahu hasičů je aktuálně neprůjezdná taky silnice mezi Konicemi a Popicemi na Znojemsku, hoří tam louka. Na nehodu dvou osobních aut si potom dejte pozor v Pražské ulici v Letovicích na Blanensku, tam ale s opatrností projedete. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V 15 hodin 4,5 minuty pokračuje sváteční nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná. Už za chvíli nás čeká další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. V této hodině se v reportáži také ohlédneme za Pochoutkovým rokem a podíváme se na zámek do Kostelce nad Orlicí. Čeká nás také další příhoda Zemlejna, tak jak ji zachytila Julie Kalodová. No a na konci, ke konci této hodiny, uslyšíte také pravidelnou rozhlasovou rubriku Erko. Příjemný poslech, krásné odpoledne, teď nám bude zpívat Petr Spálený a po něm také Karel Zich.
4: Český rozhlas Brno.

0: Pravidelně v tento čas v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno přichází Jiří Trachtulec a jeho jazyková dílnička je dnes věnovaná pejskům.
1: V dnešní jazykové dílničce se podíváme na pojmenování, která lid vytvořil pro naše kamarády pejsky. Králem v množství jmen je Jezevčík. Na Slovácku se dá zaslechnout i Jozevčík, u myslivců jamník, dakl, daxl nebo daklík. Ta poslední převzali naši předkové z němčiny, kde dax je jezevec. V brněnském Hamtecu jsem zaregistroval pojmenování lochnař, to je ten, co vyhání zvířata z lochen, tedy z děr. Na Moravě se psům často říká čokli. Toto slovo pochází z romského džukel, což je pes. V brněnském Hantecu to však není nijak hanlivé slovo. Hantec má spoustu variant pojmenování psů. Například vorgl je oříšek, čokl do kapsíře pak malý pes, čokl interiér zase pokojový pes. Čokl v šolně je pes v oblečení.

0: Ve středeční poradně pro zdraví si 2. září s optometristou Ondřejem Vlasákem budeme povídat o mýtech spojených s nošením brýlí. Je dobře nosit brýle stále anebo jen při určitých činnostech? Pomáhají filtry modrého světla lidem, kteří dlouho pracují na počítači? Jaké úpravy brýlových čoček dnes optometristé nabízí? A jaký je skutečný přínos takto upravených brýlí? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem

0: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. A teď se ohlédneme za pochoutkovým rokem. Tomu je totiž 10 let. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu se včera v sobotu 29. srpna konala v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. Akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky a s mikrofonem nechyběla naše reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovým roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.
12: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: A teď nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy, abychom byli přesní, za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Máme se sousedy takovou malou nepsanou dohodu. Chováme totiž dohromady 7 psů různých původů a nevadí nám, že se na kterémkoliv z pozemků všichni potkávají. Přirozený pohyb našich zvířat chápeme jako zdravé sociální chování. Nikdy se nervou, i když fenám kouká rivalita z očí. Jejich psy a feny mohou kdykoliv do naší zahrady, naše holky chodí zase na návštěvu tam. Tahají se vzájemně omíčky, koušou se do hlav, značkují ploty a dělají každý den několik zběsilých koleček kolem záhonů levandulí. Když je potřeba, mohutným společným štěkotem brání náš svět před cizími vetřelci. Třeba turisty. Jsou dokonalá sociální skupina s neprůstřelnou hierarchií. Naše pozemky pochopitelně dělí mohutné kovové ploty, takže smečka si postupně na mnoha místech podhrabala hluboká koryta k prolézání. Naše milá sousedka se roztomile snaží díry zakrýt dlouhým prknem. Dělá to vlastně z velké sousedské slušnosti. Stejně to nepomáhá. Její mameluch je kříženec Dogy a nějaké prkénko jeho pudy a touhy nezastaví. Nové díry okamžitě vznikají po obou koncích prkna. Po pár dnech se dřevo stejně svalí na bok a navíc zvětší prostor k podlézání. My lidé uspokojíme potřebu situaci řešit. Psí banda si svobodně lítá tam a zpět. Nevadí mi hrabání v trávě, válení v hromadě listí, lítání, štěkání, žraní jablek ani nahánění našich ovcí. Co ale nechci trpět, jsou návštěvy sousedčina kurníku, které zbožňuje naše Jack Russell teriérka. Scénář je pokaždé stejný. Já si uvědomím, že jsem teriérku už pár desítek minut neviděla. Jdu najisto. Zakřičím na zahradě a u slepic se k smrtě vyděsí přežraná koule. Proviněle se proplazí slepičinci a dělá, že je neviditelná. Ví, že tam nesmí. Ví, že se budu zlobit. Sousedka slepicím sype zbělou rýži z kuchyně a ta naše fena ji kompletně sežere. Dostává trest. Nesmí ven a musí ležet doma. Takže si lehne a zpytuje svědomí poblíž domácí misky. A co myslíte, že v ní asi je? No jistě, rýže, vonavá, čerstvá, běloučká. Ani si ji nevšimne. Není totiž cizí. Není obalená slepičincema, není opršená, natož oválená a obalená peřím. A není zakázána. Tož tak.
0: Naposledy jsme se dnes vypravili za událostmi ze Mlejna. Příští týden v tomto čase sáhneme do Zlatého fondu brněnského rozhlasu pro jednu skutečně unikátní nahrávku.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A teď je už nejvyšší čas pro naše Erko, tedy přehled zajímavostí a aktualit z Českého rozhlasu Brno. Julie Kalodová zamířila s mikrofonem do kanceláře za Milošem Šenkýřem, který má stůl zaplněný knihami, které už zanedlouho zamíří k vám, posluchačům.
2: Miloši, co vy to tady teď právě děláte?
3: Přerovnávám, hromadím, předpodepisují výtisky temných letopisů moravských, protože ještě do nich patří Michal i Steník, ale tento netuší, že ho to čeká. Je všechny podepsat.
2: Já to teď tady počítám, 2, 4, 6, no v jejich tak zhruba 100.
3: No, bylo by to tak na jedna mínus, tedy ve škole, která nám teď začíná, protože jejich 102. 102 jako těch 102 let rozhlasového vysílání z Brna.
2: A knihy i s podpisem a věnováním jsou tedy pro naše posluchače.
3: Do soutěže, která 1. září vypukne a potrvá po celý měsíc.
2: Milí posluchači, získejte jednu z knih Temné letopisy moravské i s podpisem a věnováním od Miloše Šenkýře a Michala Isteníka. Poslouchejte naše vysílání od úterý 1. září a vyhrajte jednu z právě podepsaných knížek v narozeninové soutěži. A pokud se chcete setkat s rozhlasáky osobně, mám pro vás 2 termíny. Pátek 4. září mezi 10. a 12. budeme vysílat chovatelskou poradnu živě ze zoologické zahrady v Sedleci u Mikulova a v sobotu 12. září srdcovky na cestách živě ze slováckých slavností vína v Uherském Hradišti. Mějte se pěkně a rádi, naslyšenou za týden ve stejném čase se těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: A já pro vás mám ještě jedno oznámení, které se týká zítřejšího vysílání. Poslední srpnový den sebou přinese odstávku brněnského vysílače Hády, z něhož vysílá Český rozhlas Brno i další stanice, včetně digitálního vysílání. Kvůli údržbě bude v pondělním čase od 10 do 15 hodin vysílač Hády bez náhrady mimo provoz, což znamená, že se přijímače naladěné v případě vysílání Českého rozhlasu Brno na frekvenci 93,1 odmlčí. Kromě nich už od 6. hodiny ranní utichne také trojice digitálních televizních multiplexů, které z Hádu vysílají. Podobně utichne také 1. zářijový den vysílač Děvín na Pálavě. Ten nevysílá klasické FM rozhlasové vysílání, ale šíří digitální rozhlasový signál DAB. Mimo provoz bude od 10 do 15 hodin. Navíc z Děvína nebudou v úterý už od 6. hodiny raní vysílat ani digitální televizní stanice. A co můžeme poradit? Pokud nechcete přijít o naše vysílání, jde zkusit naladit si vysílač Koyal na frekvenci 106,5. Některé digitální přijímače mohou sami přejít na digitální signál z jiných vysílačů. A jistotu mají všichni, kteří si naše vysílání naladí po internetu z webových stránek anebo z aplikace Můj rozhlas. Je 15 hodin 49, téměř 50 minut. Blíží se zprávy ve 4 a já vás ještě pozvu také k našemu dalšímu vysílání po 16. hodině. To bude pořad Hvězdné návraty a ten bude dnes patřit osobnosti, která se v našem pořadu a vysílání za celá léta ještě neobjevila v hodinové porci. Vzpomínat se bude na herce, který se proslavil svým komedianstvím hlavně v divadle. V televizi proslul rolemi stranických úředníků a v pohádkách jako Hodný starý král anebo Mistr. Řeč je o Jaroslavu Moučkovi, ale víte, že natočil také řadu scének a anekdot? Připomene vám to Patrik Rozehnal v dalším dílu Hvězdných návratů, které začínají po zprávách v 16 hodin. A my se společně můžeme slyšet ještě po 17. hodině, kdy pro vás máme připravený ten souhrn nejzajímavějších reportáží tohoto týdne.
4: Nejsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen, denně vchází.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Znojemsku hoří 4 hektary lesa a pole. Archeologové objevili na trase budoucího obchvatu Břeclavi zachovalou keltskou studnu. Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Zítra bude převážně oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole u Popic na Znojemsku v Národním parku Podyjí. Oheň zasáhl plochu zhruba 4 hektarů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Pomáhají i dobrovolné jednotky. Podle mluvčího Štěpána Komosného se požár podařilo lokalizovat.
2: To znamená, že máme dostatek sil a prostředků a požár se nám momentálně nešíří. Je to těžké na odhadnutí, může to být v řádech ještě hodiny a maximálně více hodin. Záleží na tom, jak budou trvat dohašovací práce.
0: Při archeologickém výzkumu na trase budoucího obchvatu Břeclavi výzkumníci objevili keltskou studnu. Odhadují, že by mohla pocházet z období mezi 2. a 3. stoletím před naším letopočtem. Mimořádně cenný je nález dřevěné části studny. Podle vedoucího výzkumu Matěje Forsta se materiály jako dřevo většinou nedochovají.
3: Je k tomu potřeba speciální prostředí, jako je například permanentní vlhkost, což právě tahle studna splňuje. Jednak je tam vysoká hladina podzemní vody a zachované původní prameny z té studně, takže vlastně tahle ten zbytek výdřevy je v místech, pod kterou vlastně ta voda nikdy v historii neklesla.
0: Vzorky dřeva čeká dendrologický průzkum, který by měl určit jeho přesné stáří. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu. Potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Sport. Fotbalisté brněnské zbrojovky porazili v 6. kole šance ligy Zlín 3-2. Brno v zápase dvakrát vedlo zásluhou Vašulína a vlastního gólu Kopečného. Zlín ale dvakrát vyrovnal po rohových kopech. Vítězství v nastavení zařídil hlavou obránce Vedral. Trenér zbrojovky Martin Svědík byl po zápase nespokojený právě kvůli špatnému bránění standardních situací.
4: Poprvé to byl out, to bylo varování ve 48. zhruba, pak nedohrané dvě situace, to je jednoznačná zodpovědnost, vlastně individuální zodpovědnost našich hráčů, takže proto jsme si ten zápas zbytečně zkomplikovali. Tohle to prostě se nám nemůže stávat, aby jsme dostali dva góly ze standardní situace v momentě, kdy vedeme ještě. Počasí.
0: Zítra na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 25 až 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda osobního auta a dvou motorkářů se aktuálně vyšetřuje u Letovic na Blanensku. Nehoda se stala na silnici podél tamní vodní nádrže. Místo by mělo být průjezdné, ale raději tam zpomalte, zasahují tam složky integrovaného záchranného systému. Dálnice a hlavní tahy na jihu Moravy jsou v tuto chvíli průjezdné bez větších komplikací, provoz je slabý. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano. Jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
6: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
5: povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
6: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tak přijdu domů, tady tma!
5: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
6: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
5: Jsem tady, tak jaký rozruch?
6: Víte, já jsem se byl zeptat i na dom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
5: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
6: Ty víš, pendrek!
5: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
6: No to nejsem nikomu pro legraci.
5: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, pak to byla špatná parta.

0: To je hrozný.
1: Co je hrozný?
0: No úroveň těch lidí, co máš tady.
1: Co se ti stalo?
0: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
1: No počkej, koho to myslíš?
0: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
1: Soudru Kubánku, na moment.
2: Dobrý den.
1: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
2: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
0: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
2: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
1: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
3: Lojzo, co na ní metlice?
0: Že?
3: No to je lipnice roční.
0: Tohle? Co kam jsem přidal ty?
3: Tu máš.
0: Tady, to je. Ukáž. No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
4: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
5: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
1: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
5: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
1: Před jakou vrátnicí?
5: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
1: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
5: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
1: no,
5: samota
1: no,
5: jen pro náročné.
1: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
5: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
1: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
5: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
6: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
5: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
6: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
5: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
6: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
5: No, tak já pomalu půjdu, pane.
6: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
5: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
1: No kde? No venku, pod čírákem.
6: Bude to pro ně náramně romantické. No,
5: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
1: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
5: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
6: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
5: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
6: A udělal jste to někdy?
5: Ne.
6: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána.

0: do večera i v liáku.
1: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
2: Naši kutilové na straně se dali do práce.
0: Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
1: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
0: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svýkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. Co tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
4: Malý se k něj karban.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
5: Já že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty němož před měsátkou si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojevené.
5: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: Po tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženské chemíčeš nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No, vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No, co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste no rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete.
7: Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no,
8: už
7: Maruš
8: jsem
7: je určitě. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavený.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už
7: no
8: dál
7: tak,
8: nemůžu.
7: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám.
4: Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný, to je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
4: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
4: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
4: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
4: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježišmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
4: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Bohule, vy jste buď světec, nebo blbec.
4: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. Ale pryč.
6: Emile.
4: Hele, on je pryč?
6: Emile.
4: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát o půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to poledoval.
9: Jo.

0: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Je vy a těžká. Ho, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
4: A co to máš porad s tím dědečkem?
3: Člověče? No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Pro boha. A na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec tlká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
7: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
0: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Pláběry by šly z krku. By šly. Nebo v ohnivý pometle. To fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej,
2: já nemluv. Vordel ante trento, tento.
8: Ty, co si to brumláš? Dělej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři.
9: Ne, psa ne, to nic není. Víš to, radši to bohnivý pometlo.
2: To se...
9: Tak mám čím podpálit v kamnu.
2: To se musí něco říct.
9: Tak to řekni.
2: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bohatelů do této. Kručej písek.
9: Co?
2: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi peisl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No, samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani dva roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
2: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
4: To není pravda.
2: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
4: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. No jo, ale co s ním?
2: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
2: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
2: No tak. A tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze.
2: To
1: se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.
2: Hey, yeah, yeah, yeah.

0: Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ano. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srsky.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundoval jí skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady? Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
9: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Hle, ale my jsme nějaká honorace. Ale dávat hodiny tomu není zatěžko, jsem ho dobře slyšela. Jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
8: Tě, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mailka.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coura, když chci solit jako dáma.
10: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
9: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prosím můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot. Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. že jste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
8: Sedněte si, to chce to dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
0: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
10: Neposadíte se, prosím.
8: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si je užijete.
3: Lojzíčku, můžu na chvilku?
11: Co se děje? Pojď dál.
3: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
11: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
3: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
11: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
3: Poustevníka.
0: Cože?
3: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
11: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
3: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
11: Jo, tak.
3: Že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
11: jo.
3: Vochočil by si srnku.
11: No,
3: a
11: ne.
3: Že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
11: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě. No.
3: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
11: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš? Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
10: Totiž, počkej.
3: No, no, no.
10: Když se to zase veme z druhé strany.
3: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
11: Kvůli čemu?
3: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
11: Jo,
3: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
11: To je fakt.
3: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
11: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
3: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš,
11: no jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
10: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
3: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
10: Ale ne. No to by byla základní chyba.
3: No počkej, jak to?
10: No naopak, povolíme mu to.
3: Jak to?
10: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
11: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. Byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál. proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Hostem voňavého čtvrtečního vysílání 3. září bude parfumeristka Markéta Pekárková. Řeč bude o tvorbě přírodních vůní. Proč se vystudovaná chemička z Bučovic rozhodla pro voňavé řemeslo? Jak ji inspiroval Napoleon Bonaparte, který měl oblibu v parfémech? A z jakého důvodu vůně přirovnává k hudbě a dokonalé symfonii? Věřím, že prozradí i svoji lásku na první přičichnutí. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Desítky policejních hlídek na Jižní Moravě dnes kontrolují řidiče vracející se z dovolených. Uměleckou kolekci vzniklou k 800. výročí Znojma město představí na pražském festivalu Design Block. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální finanční podporu. Zítra bude převážně oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Policisté tento víkend intenzivněji dohlíží na silnicích kvůli konci prázdnin. Mnoho lidí se totiž vrací z dovolených nebo vyráží na nákupy před začátkem školního roku. Na Jižní Moravě jsou v terénu desítky hlídek, všímají si bezpečnostních pásů, dětských autosedaček a prověřují taky doklady a řízení pod vlivem alkoholu. Pro kontroly si vytipovali frekventované a rizikové úseky. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí se na něm vizuální identitou a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami, vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
4: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
2: 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Zateplení domů s pečovatelskou službou připravuje Žďárna Cázavou. Město hledá zhotovitele. Začne střechou domu na Libušínské 13, do které zatéká. Pokračovat bude na sousední budově číslo 11 výměnou zateplení, ale taky oken a dveří. Vysvětluje mluvčí města Blanka Sobolová.
5: Výraznou změnou bude náhrada současných balkónů, které už si taky zasluhují rekonstrukci. Místo nich budou předsazené železobetonové lodžie. Dále na té ploché střeše domu Libušínská 13 přibude fotovoltaická elektrárna nebo fotovoltaika. Současně dojde k úpravě té střešní konstrukce, odvětrání.
2: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun měsíčně. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium.
1: Počasí.
2: Zítra na Jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu postupně přes většinu území kraje. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 25 až 28 stupni a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 dejte pozor na 197. kilometru ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu stojí nepojízdná dodávka s poruchou, kolony se ale netvoří, provoz je slabý. A mezi obcemi Bohdalice, Pavlovice a Manerov na Vyškovsku se srazilo osobní auto s motorkářem. Je tam uniklý olej na vozovce, raději sundejte nohu z plynu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Máme krátce po 17. hodině a protože je neděle, nabízíme vám na vlnách Českého rozhlasu Brno ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Nahlédneme do příprav hodů v brněnském Jundrově, vydáme se po stopách habánů na Moravě, připomeneme, jak důležité je znát správný postup resuscitace u malých dětí a dozvíte se, jak sucho ovlivňuje početnost vos. Příjemný poslech vám přeje Sandra Silná.

0: Tradice slováckých chodů v brněnské čtvrti Jundrov trvá déle než 100 let. Tamní chasa už dlouhé týdny pilně nacvičuje, a to pod širým nebem, protože se místní sokolovna právě opravuje. Každopádně jim to neubírá na elánu a radosti z tance i zpěvu. Přímo na večerní nácvik chodových tanců vyrazila s mikrofonem kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Ta večerní zkouška tady pod těmi lípami na plácku u Jundrovské sokolovny, už je venku tma a vy poctivě tančíte.
2: A dívejte, no, jundrovské tanečky nikde jinde nepotkáte. To nějak souvisí s tím, jak vlastně v Jundrově vznikly hody po první vojně, kdy vlastně se stěhovali lidi do Brna a chtěli si sebou přinést tradice.
1: Říká Marek Plíhal.
2: To je širší chasy jako takové, včetně těch starších členů, je mnoho a těch mladších krojovaných, kteří nějakým způsobem chodí rok od roku v kroji. Standardně míváme kolem 20 párů.
1: Kolik týdnů vlastně nacvičujete, než to vypukne?
2: Začínáme vlastně druhým týdnem v červenci a potkáváme se každé úterý a pátek, když to dovolí podmínky.
1: 102.

Snažíme se to udržovat a hlavně se snažíme to teda předávat. Jednak třeba mladým dětskám, co přijdou z města a chcou se připojit, a hlavně teda jako mladším generacím, našim dětem, kterým to chceme předat, protože chceme, aby se to tady udrželo.

0: lesu.
1: Já jsem koukala na ten taneček, jak si přebírají muži děvčata.
2: My tomu říkáme tak lidově kradlava, kde vlastně šuhají v úzovkách soutěží o to, aby se poprali o ty stárky, které jsou prým těch hodů, jo, a ozdoba. Je to už taková jako spíš žertovná část těch tanečků.
1: Kolikrát si ten taneček zatancujete během hodu?
2: Tančíme ho během hodu 4x. Jo, vždycky v odpoledním programu a ve večerním.
1: V jakých krojích budete?
2: Ti zakladatelé hodů si přinesli kroje sebou. Jo, takže je to odlišně od martinských hodů, které jsou vindrově původní. Ale slovácké hody, na kterých jste se vlastně přišlo podívat na nácvik, tak ty mají převzatý kroje z původních dědin, ze kterých byli ti zakladatelé. Jo, proto nemáme hody tak, jak to bývá mnohdy podle patrona kostela, ale máme prostě slovácké hody.
1: Co pro vás znamená obléct si kroj a ty hody si opravdu užít, prožít?
2: Je to čest.
3: To byla další reportáž z cyklu o spolkovém životě Tady to žije, kterou pravidelně připravuje Jarka Vykoupilová. Všechny předchozí díly najdete přehledně na webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Za chvíli se vypravíme za moravskými habány.

0: pondělní dobré rady 31. srpna přivítají školní psycholožku Petru Zachariovu Kočí. Poradí, jak lépe zvládnout začátek nového školního roku. Jak mohou rodiče dítěti pomoci adaptovat se na školní režim? Jak sama škola podporuje dobré vztahy v třídním kolektivu? A jaké jsou praktické návody na překonání únavy? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. Těší se Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Zážitek, jako když se vrátíte proti proudu času, slibuje nová audiovizuální procházka pod zemím, která připomíná působení Habánů na Moravě. Habáni nebo také novokřtěnci byli příslušníci radikálního křesťanského hnutí 16. a 17. století, kteří žili v přísně organizovaných komunitách na jižní Moravě a na Slovensku. Na místo, kde původně skutečně žili, se vydala kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Největší vinařská obec Velké Bílovice a habánské sklepy, které mají bohatou historii, a vítá nás tady Lucie Kalivodová.
2: Nyní bych vám ráda představila naší novinku, kterou je audiovizuální prohlídka, která poutovou formou seznamuje nejenom s historií, ale také příběhem vinařství.
1: Procházíme skutečně už sklepy, je tady příjemných ládek.
2: Teď se přesuneme do toho původního historického habánského sklepa, jehož vznik je datovaný k roku 1614. Je toto dědictví, co nám zůstalo po Habánech, a zde je teplota stabilně celoročně 11 stupňů.
1: Na tomto místě je záhodno hlavu lehce skloniti a vzdáti tak poctu dávným stavitelům sklepa habánského. Tak čeho si můžeme všimnout v té klembě toho sklepa?
2: Tady konkrétně v tomto místě krásně vidíme, jak ta klemba na sebe nenavazuje. A je to tím, že Habáni sklepy stavěli tak, že vlastně oni kopali do toho svahu. Jo? Vždycky kousíček vykopali, vystavěli a pokračovali dál a dál. Tady ta nerovnost je toho důkazem.
1: A tady je plápolají svíce.
2: Svíčky patří do každého sklepa, aby navodili tu krásnou romantickou atmosféru.
1: Tak to je skutečně, jako bychom byli v jiném století.
2: Celá ta audiovizuální prohlídka je nyní ve fázi, aby vlastně ten zákazník si ji mohl zvládnout, pustit sám. S dovolením spustíme první stanoviště s názvem Historie.
3: Sami jsme se označovali jako novokřtěnci, protože jsme zastávali postoj, že křest novorozenců není podložen učením z Bible a měl by se o něm rozhodnout každý jedinec sám a vědomě, tedy až v dospělosti.
1: Kolik těch zastavení takovýchto je, kdy se promítá obraz na zeď a zároveň u toho jede to audio, které říká všechny zajímavé informace?
2: Celkem nás čeká 5 stanovišť.
1: Jak dlouho ta prohlídka trvá, pokud ty půjdeme poctivě, nebudeme spěchat?
2: Do 20 minut, což je velmi příjemný i vzhledem k teplotě.
3: Během pár desítek let jsme se tak mohli zabydlet ve 108 obcích. Kromě Velkých Bílovic, například v Mikulově, Lanžhotě, Hustopečích nebo Dambořicích.
1: Každé zastavení má svoje heslo, historie, jedinečnost.
2: Ano.
1: Třetí zastavení je mistrovství.
3: Velkou oblibu si získala naše keramika. Tvořili jsme jemnou, bíle glazovanou a bohatě zdobenou fajánc.
2: Ještě všimli jste si toho, nebo jestli jste stihli navnímat, že vlastně vždycky, když skončí jedna ta projekce, tak louče ukazují cestu.
3: Naše vzdělanost a pracovitost přinesly na Moravu nevídanou prosperitu. Vždy jsme se snažili řídit nepsanými pravidly. Tyto zákony se u nás předávaly z generace na generaci a jen díky jejich dodržování jsme mohli dosáhnout při zpracování hroznů a výrobě vína dokonalého mistrovství.
0: To byla inspirace kolegyně Jarky Vykoupilové k návštěvě místa s historií. A ještě doplním, že hlasem nové audiovizuální stezky je herec Jan Šťastný. A za chvíli se naučíme, jak pomoci malému dítěti při zástavě krevního oběhu.

0: Když jde o život, rozhodují minuty. U malých dětí může dojít k zástavě oběhu krve náhle a nečekaně. Jak se v takovém případě zachovat? V dalším díle cyklu Modré majáky zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář na Bohunické základně Jihomoravské záchranné služby.
1: Nedávno jsme vyjížděli na Vyškovsko k 3měsíčnímu děťátku, kde vlastně došlo k zástavě oběhu na podkladě pravděpodobně špatného dýchání a naštěstí se v blízkosti vyskytovala osoba, která byla schopná kvalitně provádět neodkladnou resuscitaci u takto malého dítěte.
2: Popisuje jeden z nedávných případů lékařka záchranné služby Kateřina Oborská. V jakém stavu jste si dítě přebírali?
1: Díky včasné pomoci laického záchránce jsme si dítě přebírali v kritickém stavu, avšak již s obnovenými životními funkcemi. Děťátko bylo nutné dále zajistit stran vitálních funkcích a bylo letecky transportováno do dětské fakultní nemocnice.
2: Pokud se takový případ stane, tak jakým způsobem by měl laik postupovat? Co by měl udělat?
1: V případě, že se laik vyskytne při takovéto situaci, tak je důležitý nejdříve zajistit vlastní bezpečnost, to znamená zjistit, jestli na místě události je pro laického zachránce bezpečno a následně přistoupí vlastně k dítěti a ověří stav vědomí, zda na něj děťátko nějak reaguje, hýbe se, brečí nebo je v bezvědomí.
2: Pokud je tedy v bezvědomí, my si to můžeme ukázat tady, protože jsme ve výcvikovém centru záchranné služby, kde je i figurína malého dítěte.
1: Pokud je děťátko v bezvědomí, tak první, co uděláme, vytočíme linku 155 pomocí telefonu a na hlasitý odposlech. Pomocí operátorky vlastně zjišťujeme aktuální stav toho děťátka. Jeho barvu, která bývá bledá nebo velmi promodralá. Dále zjišťujeme, jestli nějak reaguje na naši stimulaci, jestli se nějak hýbe, kňourá, když ho zastimulujeme a i zjistit, jestli dýchá.
2: Jak potom ta samotná resuscitace probíhá?
1: Samotná resuscitace probíhá nejprve 5 úvodními vdechy, kdy podle velikosti děťátka dýcháme do nosíku a úst zároveň, anebo pouze do úst s ucpaným nosem a sledujeme zvedání hrudníku. Po 5 vdeších zkontrolujeme, jestli náhodou děťátko nezačalo reagovat. Pokud nezačalo, pokračujeme v resuscitaci pomocí stlačování hrudníku a dýcháním z úst do úst v poměru 30:2.
2: Na co by si měl zachránce dávat pozor, protože velmi malé děti jsou zranitelné, mají mnohem menší třeba hrudní koš?
1: Co se týče toho stlačování hrudníku, tak u dětí cca do 1 roku provádíme stlačování pomocí obejmutí hrudníku oběma rukama a na střed hrudníku přikládáme naše 2 palce a stlačujeme pomocí těch 2 palců. Pokud je děťátko starší než 1 roku, již můžeme začít provádět nepřímou srdeční masáž pomocí 1 dlaně.
2: Předpokládám, že v resuscitaci nepřestáváme do příjezdu záchranky?
1: Ano, do příjezdu záchranné služby je klíčová právě ta laická pomoc a provádění laické resuscitace, protože může zachránit život postiženého děťátka. Doporučujeme, aby se každý laik zajímal o správné provádění první pomoci a resuscitace u dětí. Je nám samozřejmě jasné, že poskytování resuscitace u malých dětí je velmi stresující pro každého laického zachránce a proto jim následně nabízíme i možnost intervenční pomoci.
0: Říká lékařka Jihomoravské záchranky Kateřina Oborská, se kterou natáčel Zdeněk Truhlář. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znova poslechnout na našich stránkách brno.rozhlas.cz anebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

0: Voz je letos podle vědců po celé republice víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytváří ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita voz ale nekomplikuje život jen lidem, potíže přináší také včelařům a zejména jejich včelstvům.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndal z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla na jezd do sršňu.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být. I když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je voz více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už. Ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efekt.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
0: A to už je z dnešního ohlednutí za zajímavými příspěvky kolegů redaktorů pro dnešek vše. Klidný zbytek víkendu, ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Brno, přeje Sandra Silná. Thank you.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Přes řeku Svratku v Židlochovicích vede nový most. Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami korun, zveřejní ho zítra. Zlínský kraj chce rozdělit téměř 20 milionů korun na modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zítra bude převážně oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás připravila Hana Florianová. V Židlochovicích u Brna dnes dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou moct využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo ji musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru, doplňuje nezávislý starosta Jan Vitula.
2: K tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
0: Česko by mělo v příštím roce hospodařit s vyšším schodkem než letos. Ministryně financí Alena Schillerová v televizi CNN Prima News potvrdila, že deficit ale nepřekročí 400 miliard korun. Jeho přesnou výši zveřejní v pondělí. Prioritou bude zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
4: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
3: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
5: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
3: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Téměř 20 milionů korun chce Zlínský kraj rozdělit mezi 6 menších obcí na vodohospodářské projekty. Obce je chtějí využít na opravy a rozšíření vodovodů a kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Co konkrétně plánují, doplňuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: V Mistřicích chtějí doplnit kanalizaci a vodovod, v Komni zrekonstruovat vodojem a v Lačnově prodloužit vodovod a kanalizaci. V Provodově zase plánují první etapu splaškové kanalizace na návsi a ve Stříteži nad Bečvou prodloužení splaškové kanalizace.
0: Rozdělení peněz musí ještě schválit krajští zastupitelé na zasedání 14. září.
1: Počasí.
0: Zítra na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Dešť přejde od západu přes většinu území kraje. Během dopoledne odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme až polojasno. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Zhruba do 15 minut se teď zdržíte na 197. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Odstraňovali tam dodávku po nehodě, už by měla být na krajnici nebo odstraněná od toho mém voze, ale kolony se pomalu rozjíždějí a můžete se zdržet. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Boršičanku Antonína Koníčka a Anny Žilkové. Polku Užívajme kamarádi a hrála pro nás Boršičanka Antonína Koníčka. Tak já věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Tak v českém občanském kalendáři najdeme jméno Vladěna, na Slovensku slaví jméniny Růžena. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě tady mám telefon, připomenu 726 46 5200. Budu se velmi těšit. A teď už písnička Dojdi k nám, pánové Baťka Grufík a Vacenoviáci.

Dozněl nám Valčík, pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Vážená redakce, prosím o hudební gratulaci pro pana Miroslava Pavlů, který 31. srpna oslaví kulatých 70 let v následujícím znění. Rok po roce léta běží, zastavíš je, ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zase o rok víc. Hodně štěstí, spoustu zdraví, i když je co, tak ať se slaví. V

0: Český rozhlas Brno.
1: A pojďme na další e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání písničky a blahopřání k životnímu jubileu. Dnes se dožívá životního jubilea 70 roků pan Jan Končitík ze Strání. Milí manželi, tatínku a dědečku, děkujeme ti za všechnu lásku, rady, za tvou trpělivost a za to, že jsi naším pevným bodem. Ať ti každý den přináší důvody k radosti a úsměv na tváři. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání jsou náplní do dalších let tvého života. To ti ze srdce přeje manželka, děti a vnoučata Karin a Alex, posílají dědečkovi velkou pusu. K blahopřání se připojují kamarádi Joško, Helka, Maruška, Lidka a Antonín. Děkuji moc a přeji krásný den, Popelková. Tak, my také děkujeme a pojďme na písničku další. Lidová Dalmácia, Dalmácia, to je Bože kraj, Joška Černý a Brolno.

vážení a milí, já vítám ve vysílání paní Martinu Zvišková, prosím. Jejda, tak paní se nám nějak ztratila, tak snad zavolá za chvilečku, to je škoda. Tak pojďme, přátelé, máme tady další přání, dobrý večer. Dnes se dožil 60 roků kamarád pan Ladislav Ryšavý z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Kateřina, syn Mário, sourozenci s rodinami. A písničku, kterou budeme hrát, všecíně pomlouvají Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Moravská Veselka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak přátelé, máme tady další telefonát. Paní Chrástková z Rakvic, vítejte.
2: Děkuji vám moc. Dobrý den. Já bych chtěla dneska popřát paní Jarmily Hrdinové z Rakvic. Dneska má narozeniny. A její manžel měl 26. je to myslím před dvoma dnama nebo kdy. A to oba dva, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, ale hlavně zdraví. Pohodu v rodině, lásku od dětí a vnoučat. To všechno jim přeje rodina Chrástková.
1: Ano.
2: Také syn Pavel s rodinou a syn Martin s rodinou.
1: Ano.
2: No.
1: A bude to vše.
2: Ano, paní Navrátilová, moc krát vám děkuji.
1: Ano, my také a písničku posíláme za malou chvíli.
2: Ano.
1: Přeji vám pěkný večer, nashledanou.
2: Já vám taky, nashledanou.
1: Tak a pojďme na písničku Antonín Michna, Die má krásná die a Šohajk.

0: Tak a pokračujeme v e-mailech. Dobrý večer. 28. září oslavil narozeniny kamarád a muzikant pan Pavel Stoja z Pál z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Pavel, dcera Maruška, dcera Anička, rodiče, sestra Liduška, sestra Kateřina s rodinou, bratr Ludvík s rodinou, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak to bylo přání a mně se tady objevuje telefon, tak ho vezmeme. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad blahopřání s písničkou.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, tady je Adámková z Květné. Já bych chtěla popřát mému bratru Janu Končitíkovi, který má 70 dnešní den, 70 roků. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Přeje sestra Anička s rodinou. A moc krát vám děkuji.
0: Ano, paní Adámková, právě před chvilkou, nebo na začátku této hodiny jsme přáli. Ano, no, vašemu bratrovi, jo, říkala jste.
1: Taky,
0: bratrovi. Jo. Mm.
1: Ano, moc krát vám děkuji.
0: Tak to je takové jako umocněné a tak to má být. Ano, děkujeme,
1: jo,
0: také, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak pojďme dát písničku další. Co písničku, budou to přímo taková směs Čardášů a Moravěnka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, ano, tak směs čardášů dozněla, tak doufám, že jste si trošičku zaspívali. Přátelé, ale vy si stěžujete, že se nemůžete dovolat do našeho pořadu a ta večerní hodina je tak krásně volná, že teda si myslím, že byste mohli uplatnit právě svoje přání nebo vzpomínky. Je tady prostor pro vás. No, uvidíme, ale budeme pokračovat. Máme tady dost písniček, takže jdeme na to. Máme tady další písničku. Miloslav Richard Procházka, Pálavěnka Pálava, Stanislav Pěnčík a Stříbrňanka.

vážení a milí, máme tady e-mail, přišel. Dobrý den, zdraví Martina z Vyškova. No výborně, to byla paní Martina, která se nám ztratila a nevím proč. No stalo se, ale posílá e-mail a my jsme velmi, velmi rádi. Takže zdraví Martina z Vyškova, chtěla bych touto formou vzpomenout na paní Jarmilu Vlčkovou z Vyškova, rodačku z Otrokovic, která by dnes oslavila 95 roků. Bohužel 19. května zemřela. Váš pořad byl její jedinou zábavou. Děkuji velice a zahřejte jí tam u srdíčka. Martina. Zahrejte jí tam. Ano, takhle to myslí. Takže hrajeme písničku další, kterou tady máme. Já myslím, že přijde nejenom vám, ale paní Martino, ale že určitě i dalším posluchačům, jak se říká, k duhu, neboť budeme hrát Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A přátelé, pokračujeme dále. Máme tady další písničku a je to Karel Vacek, Šumařinka, ale pozor, přátelé, tentokrát si poslechneme Valdemara Matušku a hraje dechová hudba Supravonu.

Tak doufám, že jste si vzpomněli na Valdemara Matušku. No, tak já myslím, že mu to opravdu všechno šlo, to zpívání, vidíte. On byl vynikající zpívák. Takže pojďme, přátelé, dál. Máme tady směs, kterou si dáme přímo a bude dosti dlouhá, tak si, jak se říká, namažte si pod koleny a budou to Čísu, Hody a Moravanka.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Ano, ano, čí souhody naše a po skleničce dáme. Takže vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. A rozloučíme se orchestrální skladbou Miloslava Richarda Procházky s názvem Zlatý Valc, který pro nás hraje mistříňanka a solo na trompetu bude hrát Josef Pavlíček. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Venkovní koupaliště na jihu Moravy hlásí až o třetinu vyšší návštěvnost než loni. Pacienty s cévní mozkovou příhodou pomáhá v Uherskohradištské nemocnici léčit software s umělou inteligencí. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak Starostové. Zítra bude převážně oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Hezký podvečer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Například na koupališti ve Slavkově u Brna a v Hustopečích hlásí provozovatelé až o třetinu vyšší návštěvnost než před rokem. Nejvíc lidí za posledních 5 let zaznamenala brněnská Riviéra. Jen do konce července do jejího areálu zavítalo přes 90 tisíc plavců. Návštěvnost byla vysoká i na dalším koupališti brněnské společnosti Stares, doplňuje její mluvčí Martin Lísal.
2: Na koupaliště Zábrdovice dorazilo ve stejném období 28 tisíc návštěvníků, což je taktéž více než v uplynulých letech. Pro srovnání, 1 000 000 návštěvník na střediscích naší společnosti prošel přes turnikety 14. srpna, zatímco před rokem to bylo až 10. září.
0: V Trboušanech na Brněnsku dnes otevřeli zmodernizovaný areál pod Lipami, známý jako Štouralov. Místním poskytne zázemí pro spolky i sportovce. K dispozici teď mají hřiště s novým povrchem a muzikantský domek. Původní areál už byl nevyhovující a zastaralý. Do plánování dobrovolnických brigád i veřejné sbírky se zapojili desítky obyvatel. Lékaři v Uherskohradištské nemocnici mohou rychleji rozhodovat o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. Umožňuje jim to nový software s prvky umělé inteligence. Automaticky vyhodnocuje CT vyšetření pacientů a poskytuje důležité podklady pro rozhodování o nejvhodnější léčbě. Včasný zásah je pro její úspěšnost zásadní, říká mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová.
3: Při cévní mozkové příhodě každá minuta rozhoduje o tom, kolik mozkové tkáně se podaří zachránit. Bez léčby totiž pacient během jediné minuty ztrácí přibližně 1,9 milionů neuronů. K nejmodernější léčbě se tak mohou dostat i pacienti, u kterých to dříve nebylo možné.
0: Cévní mozková příhoda je v České republice 2. nejčastější příčinou úmrtí a hlavní příčinou invalidity. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů.
1: Počasí.
0: Zítra na jižní Moravě očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami a lokálně i bouřky. Déšť přejde od západu přes většinu území. Během odpoledne začnou srážky ubývat a očekáváme postupně polojasno. Nejvyšší teploty budou mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnicích a hlavních tazích v regionu se v tuto chvíli nezdržíte, nejsou momentálně hlášené žádné dopravní nehody a provoz je slabý. Zpomalíte jedině ukřížení dálnic D1 a D2 kvůli dopravnímu omezení při dopravních pracech. Šťastnou cestu vám přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým, o pocitu vlastní hodnoty, o tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.

0: si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti. Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
1: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
0: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
1: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
0: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
1: 4.
0: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
1: Vlastně nikdy, to až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
0: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
2: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávají,

0: vám ve své praxi. To nikdy není A a B, příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj, dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
0: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat a my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
2: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
2: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro, a to asi není tak časté.
0: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. Ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
0: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
0: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná, složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani vychovat děti, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit. A co nabídl Štetlfest? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 věst. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze a velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím její hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím, bych řekl, je Maharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midráš, poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takovýho vůči Bohu jako takovýmu. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal prach, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Gorel Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamedhe, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
2: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
1: Vypráví příběh představení Gorel Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
2: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
1: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
2: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
1: Představení hraje divadelní soubor Sphinx Theatre z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
2: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
1: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
2: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psal je v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v Pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v Pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky.
1: Sport.
0: Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Liberecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil.

0: neřesti. Byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřez, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
3: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
3: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
3: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
3: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
3: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se jí Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
3: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
3: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám jen po

0: Nejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď se mě povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
5: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
5: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
5: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
4: No to mě dělá.
3: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
4: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
5: Aha.
4: Tak se dobře dívejte.
5: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
4: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
5: Fakt?
4: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Careňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvěří. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočtu.

0: žijí jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
0: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
0: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
0: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
0: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
0: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
0: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
0: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
0: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
0: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr, celý rovnou nebo ne?
0: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a s cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby jako celkem dost a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
0: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
0: 10 jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
0: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
0: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
0: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
0: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
0: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
0: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček, samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
0: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na krajinu, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
0: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
0: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáček, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde

0: na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
0: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody.
1: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
0: To znamená jako vařit do vody.
1: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
0: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
0: Takhle. No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
0: Ty to mícháš jak maltu.
1: No, teď to je stejný.
0: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
0: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
1: No.
0: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
1: Je to
0: slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším, já mu fandím.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí, kyseliny, citronové. A tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli, kyseliny, fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělá, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suchý pánvičce.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch vdolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním, jo. Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo, a dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu přednosti.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně vztáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
0: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela konovatkyně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
4: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tkyně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla konová keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fluk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Ano?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne. Tchyně,
6: taky dobrý, ne?
7: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci. Ano, ano. Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
7: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
6: Ano.
7: No, to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořád mě peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat tak mouchy a tady budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
7: Madla a není to opravdu těsný.
6: No, tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? Mm-hmm.

0: třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
1: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
2: ano?
1: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
2: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
1: Ne.
2: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
1: Dobře.
2: No, takže vy jste...
1: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
2: No, tři za ty.
1: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
2: Ano.
1: Tak.
2: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
1: A myslíte, že by to šlo?
2: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
1: Jak to myslíte bůra?
2: 5 000 jako.
1: No to je moc.
2: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
1: Jo.
2: Víte, do čeho jdete prostě.
1: Čili za 5, ale to je moc.
2: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
1: Ano.
2: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených, šestičlená kapela.
1: Ale jestli dovolíte, za 50 to je moc.
2: Já nevím, co s váma, sakra.
1: Máte tam něco levnějšího?
2: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
1: Jo.
2: Rakev, nehoblovaný prkna, kvůli ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Ale od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
1: Vážně, no, ale za 10 je taky moc.
2: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
1: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No, podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
2: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
1: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
2: A... Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
1: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnici, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
2: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
1: No, tak nějak.
2: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
1: Ano, tam.
2: Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
1: Ano.
2: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
1: No to je teda for.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně, to takhle, moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný a tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb a řekl, no já tam teda půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, no takhle nám to všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímně soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já bych se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Já rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný jsou strastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Zajisté, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Budu teď, chlapče, pár let pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajního.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, že jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám tetička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal trošit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak to čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, jako jste nám to přivezli pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěříte. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polík.
10: Přibylo z Mordičiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šrauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně,
2: ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja a i stchyni zomřít naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při řehrátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu.
3: Ano.
2: Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja no... manželka žije, vy mě rozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
5: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřela, tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhle dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 1,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo?
0: Jo.
1: Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela, to jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No, jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla nevíc, extrémně no. Brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to webu a říkám, tyjo, drapo, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvit s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych... No. Ale moje děti, ano. Kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano. By byly negramotní.
0: Jo.
1: Když se kladáště maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám,
0: tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu stát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9. hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy není...
1: Ne. To není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano.
1: A to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano.
1: Takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano, ano.
1: A ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabila. No. Já si kvůli tomu platím nemocnici na standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no.
1: Což bude za chvilku,
0: ano.
1: Tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak no. To přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
1: slavím. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoc, co vše moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No a prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Žitá věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda ahoj, vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou ahoj, noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elána, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.

0: No, tak nemůžu, nemůžu večer usnout, tak si rovnu televizi, to je nejlepší let. Mm-hmm. Bez prášku, ne, na co? Já si rovnu televizu a usnu určitě.
1: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sová a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
0: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu, takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin. No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl vyši, že on byl nějak nemocný, a spletl taky ráno, si teda usnul v poledne, jo, chodil na 6 a usnul.
1: Ano.
0: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
1: Jo.
0: A on měl za to, že je 6 ráno.
1: A vyrazil.
0: Tak si mašinu vzal do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Když je 6 hodin večer.
1: Jo.
0: A on tu nebo, no tma ještě, nevím, jestli to bylo asi v jimně. Jo. Nebo tma.
1: Ano, ano,
0: no,
1: ano.
0: Tak jo, no, tak dal tam zpátečku a šel na internet No a když ke mně vykládá, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu. A když Liká Kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
1: Jo, jo, jo, jo, jo.
0: No, takže to je ale grafce, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši nejít v televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
1: V 5 hodin.
0: A už nežaberu, nezaberu.
1: Jo, tak vy máte tak, tak od každého kousek, že jo? I od Týsovy.
0: Ano, pak to doháním přes den. No.
1: Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
0: nemáte
1: spánek.
0: Rád, já vám taky děkuju. Krásné večery.
1: Děkujeme za přízeň. Děkujeme.
0: Dobře.
1: Tak
0: mějte
1: jo.
0: Se hezky.
1: Taky. Dobrou noc, naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačím naší linky,
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je, tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny
0: ano.
1: A padl spad, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promyšlený a teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstí nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím. A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nějakou? Já říkám, vůbec jsem nic neslyšel, já když spím, tak nic neposlouchám, jo?
0: Tak, ano, tak, dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mi potom nějak vzpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani neprozradí, ani ve spánku, ale co se mi stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mi taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu, tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30, a jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapi, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou mlátit do stolu, jo, jak usínám, jo, jak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, já si budu si zřímní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, akcema. Ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no, jak spím,
1: do osmi nebo to. Tak to už není ono, to už, ono aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolilo záda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo. No, tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byl, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho talířka. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká, jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No, takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když se začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Sabákovi barák, tak jsem za jízdy, jsem kolikrát klimbal,
0: jasně.
1: A projížděli jsme v Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor! A já jsem brkl, brník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo.
1: No, jo, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Tak, no, ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám, jo. Já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou jestli křiva nebo
0: kam vás stová. Vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo, no, halo, halo.
1: Zdravím.
0: Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem sovák, teda sovák, sova. Pan sovák by se asi rozštívil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni neříkám, že spí. Ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce. Brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hruď hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, to máte opravdu, dokonalé vlastně usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: Poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku bylo spousta práce a to. Takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel. Chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku. A jak jsem byl nahnutý na toho posteli, opřel jsem se rukou o polštář.
0: Jo.
1: A ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatal do té postele, prostě jak jsem byl na příčte postele, tak jsem se probudil ráno. To je to takový, a zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
0: Ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin, já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny a už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano.
1: Přepínám ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykladám s moderátorem a tak dále. Takže sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale to, že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je, a nebojovat vlastně, co s tím jiného.
1: Jasně. Jako třeba dneska už koordinátor, ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No tak přijde spánek brzo dneska.
1: No asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň takže výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná, pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatnej.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma. Spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, nebo na dvě příhody a jednu, řeknu teďkom. Uh-huh. V době, když jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlostí 1 a 2. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klimota na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy, byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklimbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už teda opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostala. Hynku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese,
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem s tom pracoval, takže to mě určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to dá se i do dneška. Takže jako jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno.
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální všichni, museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny a povídá, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává stazičně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Hinku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: Zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Hinku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svěžným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo. Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je,
0: mm-hmm,
1: tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně,
0: mm-hmm,
1: jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpaný.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu. Jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na oblovce, cokoliv. Jo?
0: Prostě, uh-huh.
1: Když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžký úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo jaký nepříjemný, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojeně, to podstatně jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. Mm. No a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina,
0: mm-hmm,
1: potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře.
0: Mm-hmm.
1: A moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu vřezat prsty, ani nebudu vědět.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Bych vám pak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: tak to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkových chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie, brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus, kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně. No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Moc děkuju. Dobře,
1: po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš Sova a díky také vaší lince,
0: jo.
1: Kterou chci poslouchat a potom nemohu usnout. Musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho Skřivana a Sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám teď problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže...
0: Rozumím.
1: Teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a jo. Já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a nejhorší tak... je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek, až do 4 do rána, jsem nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplněk, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a... Zdravím vás na
0: to znamená, že vždycky spíše Sova, jak vás tak poslouchám, protože ano, to vstávání moc
1: sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, naschledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď, aj tak sme stále frajeri, tolik písnička a na telefonu máme pani Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: Je prostě, to je prostě šílený. A po devadesátkách jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem
0: ano.
1: Byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nandali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Úplně tvrdě od mlada,
0: ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát jsem musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu.
1: No, v deset vstávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska
0: ano,
1: už.
0: Ano.
1: Ale jak to bude, to já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to

0: Tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tež přeju pěknou noc.
1: Děkuju.
0: A i zdravím posluchače.
1: Mm-hmm.
0: Takže jsem se na první volání dovolal.
1: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
0: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
1: Jo.
0: Tak, takže. No.
1: Povězte.
0: Jako o spání. No, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
1: Vy to máte s přírodou. Už, mm-hmm.
0: No, teď už je delej tma, že takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že musím dát krmení koňovi, protože
1: jo.
0: To trvá delej než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že?
1: Mm-hmm.
0: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
1: Večer.
0: Jedu domů. Ne.
1: Jo, v ráno v práci.
0: Před obědem, to přes to horko se s tím koněm nedá.
1: Mm-hmm. Rozumím, ano.
0: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo, že?
1: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi, s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
0: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
1: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
0: Vyhovuje. Kolikrát i v té Chůšti, když jsem, tak uděláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
1: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
0: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že, a se umyju a po oběd vám, manželka nachystá oběd, že, a když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lávka, že tam je stín.
1: No jo.
0: To by muselo
1: to je nádhera.
0: Pršet, než to proprší, takže jo. Tam, když aj prší, tak já tam krásně si s tím ležím a
1: tak. No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
0: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
1: tak to je dobrá věc, ano.
0: No a já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
1: jo,
0: usneš.
1: Nemá to každý, no, tohle, no? Tenhle ten dar, jo. To je pravda.
0: Jo. Úplně ten spokojený, takže
1: tak
0: my
1: to
0: tu
1: dobře.
0: Máme absolutní klid. Že?
1: A to je navíc nahle to nádhera, ano.
0: Takže.
1: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
0: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže.
1: Dneska přímo?
0: No. Jo,
1: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju, ať se vám daří, jo?
0: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
1: Jo.
0: Musím, protože přijede rodina, takže
1: bude oslava. Musím, ano.
0: No. Nějaké chlebíčky udělat.
1: Dobroty a tak. No je.
0: Jo.
1: Tak si to moc užijte, Pepíno.
0: Takže, jo.
1: Moc si
0: takže,
1: to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
0: A dobře spíte.
1: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijím 10 hodin večer, protože jsem ho spotkal, to už víte.
0: Mhm.
1: Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde já volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš zítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno.
0: Mhm.
1: A mám budík natáhnutý na 7 hodin a je 6 hodin a jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejsce, který takom leží vedle mě, Dianka, je zevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to, takže já jsem asi ta soba, jako bych řekla.
0: Mm-hmm.
1: A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno,
0: no,
1: celý den nebo dva dny, jo, tak jako stávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, zatáhnu, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spala třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo?
1: No a teď jako opravdu říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Budím se v 6 hodin a čekám, až ten budík zazvoní a pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí a to už na ní poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rák,
0: zároveň
1: raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím, já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak, tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: No, dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak všechno říkala, jdu doma se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s Pejckem, no u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jste si to hezky.
1: Jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor se ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě. A...
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že po novém
0: je
1: roku.
0: To tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky. A děkuji za super rádio. No. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volávám často a to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
0: Ano.
1: Že mám Jaju a Páju.
0: Uh-huh.
1: Jaroslava Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo, přitátím všetkým narozeninám všechno nej.
0: Uh-huh.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klára Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tušku krásnou.
0: Děkuju.
1: Noc, jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch. Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky s mojí dietou, víte? Nestřídmou dietou. Já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu fofrklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo.
1: Jo, anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. No, takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné. No a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se. Nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo, ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vylucováno, jo, no a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny nebo půl 7 už mi tady fes svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v
0: práci. Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a ať se vám tak nějak, když musíte brzy ráno, potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hů sova, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete. Jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hermana.

0: nádherná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o 2 dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušínský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižnách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Tomáše Vrzáka hodí až přenáramně.
1: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu a kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček a z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek. Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko, myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky, myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. Pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník, v prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty.

fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce, a moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil, jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško,
šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mary, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál jí flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam
teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si Vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi a já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma prosím do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsného pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou z prejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských na hábřich.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka Jana Dítě jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.